v pět ke zdi postavím, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe.

Škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi.

obracet. Já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, prosím, nezapomeň.

Lenka Plačková. Její hosté, skvělá muzika a hlavně řádná porce nezaměnitelného humoru Ivana Mládka.

0: Jirášovi a přáteli školních chodeb. Chtěli bychom vás nyní informovat následující malou informací a to.
1: V plynulém toku dnešní kulturní recepce podáme vám zprávu o hromadných akcích pořádaných v letošním školním roce ústavem naším.
0: Akce tyto hromadné můžeme dělit i do několika podskupin. Za A. Pro posílu těla. Za B. Poučné a vzdělávací. Za C. Vysloveně žertovné.
1: Z podskupiny A vyjímáme za prvé výstavba chaty na Berounce ze školních tabulí pro rekreaci ředitelství. Spojte s celodenním výletem. Po brigádě se podávají informace o prospěchu žactva. Za druhé odstranění hory, jež brání ve výhledu z bytu pana ředitele. A upřímně, přátelé, hněte s sebou, ať jsme s tím do zimy hotovi.
0: Podskupina B, poučné a vzdělávací. Tady bych jmenoval vzláště velmi pěknou akci kurzů šití. Návštěvu Náprstkova muzea. Pro maminky, jejich děti se stravují ve školní kuchyni, bych doporučil, ostatně jako každoročně, přednášku profesora J.B. Bláhy Hlad je nejlepší kuchař.
1: Ze žertovných pořadů dlužno pak jmenovatí Večer anekdot ředitele Douchy. Vstupné 23 koruny, účast se kontroluje, milí platící. Nestrpíme v rodičovském sdružení škarohlídy a morouse. Nakonec podnik bude jistě tak zdařilý jako loňský a předloňský. Dovolte mi, abych nyní citoval z dopisů, které nám došly po akci. Milý pane řediteli, ještě teď se směji vašim povedeným hříčkám. Něco tak veselého a přitom poučného jsem já, Marie Ptáčková, matka Václava Ptáčka ze 6A, jak sedí ve třetí lavici a je blond, ještě neslyšela. Opravdu, vy jste člověk na správném místě, pane řediteli. Jenom jsme se s manželem, taky Václavem Ptáčkem, jako malej ze 6A, podivovali, proč bylo tak nízké vstupné na tak krásný zážitek. Já bych dala i 40, kdyby to Vašíkovi pomohlo. Až se bude zase ve škole malovat, zamlouvám si úklid tříd. Vaše Marie Ptáčková, postscriptum. Nemohl by ten náš mít alespoň z tělocviku 4.

0: Dvorana country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s trampskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.

0: Ptá se křesťan žida. Jak to děláte, že máte mezi sebou tolik geniálních lidí, vědce, umělce, státníky, šachisty? No, to máte tak, povídá žid. Jakmile se narodí dítě, hned poznáme, jaký má talent a podle toho se mu věnujeme. Mm-hmm. A co děláte s těmi ostatními?
1: Ty dáme pokřtít.
2: Porodník Bedl Levin z Brna je tak bohatý, že může poskytnout své dceři vzdělání na francouzském liceu. Když se dcera vrátí, provdá se a brzy čeká rodinu. První porod se odbývá na klinice, kde pracuje její otec. Ten čeká s manželem před pokojem rodičky. Ozve se naříkání. Mon Dieu, quelle douleur! Manžel vyskočí ze židle a postrkuje tchána. Poběžme, už to bude. Jen klid, chlapče, uklidňuje ho tchán. Ještě je čas. Za chvilku rodička opět naříká. Ach, ta bolest, pomozte mi. Manžel opět pobízí tchána, ale ten zůstává klidný. Po hodině je spokoje slyšet. Oj, Gewalt, máme. Už je to tady, vyskočí její otec. Jdem na to.
0: Potkají se v parku dvě matky. Paní Neumannová veze kočárek s miminkem, paní Altmannová vede za ruku dva kluky. Šikovní hoši, povídá paní Neumannová, jak jsou staří? Paní Altmannová pyšně, advokát má 3 roky, doktorovi bude zítra 5.
2: Žena Hugo Hellera je v porodnici. Má bolesti, ale k porodu to nevede. Hugo navštíví rabína, aby mu poradil, jak ji ulehčit. Přiveď do svého domu 10 zbožných židů a nech je recitovat žalmy. Všemohoucí, budiš požehnán, se nad tvou ženou jistě slituje. Heller poslechne, pozve 10 přátel, aby měl potřebný minian, to je počet, usadí je, požádá, aby odříkávali žalmy a spěchá do porodnice. Když se blíží k porodnímu sálu, vyběhne sestřička. Narodila se vám holka. Než se Heller z té rány vzpamatuje, slyší, máte druhou. Na nic nečeká, letí k telefonu a volá domů. Okamžitě se přestaňte modlit.

0: Tati, proč se teta Sára pořád maluje? Aby byla krásná. Tak proč není?
1: Malá Tamara objeví u tety Sáry na zahradě velký keř s malými kulíčkami. Co to je, ptá se. Černý rybíz. A proč je červený? Protože je ještě zelený.
0: Tati, proč ses oženil? No, aby ses mohl narodit, ty hlupáčku. A proč jsi vzal zrovna naši maminku? Otec triumfálně k manželce. Vidíš? Ani to dítě to nechápe.
1: Matka uspává malého Davida. Přespívala už třetí ukolébavku, ale syn pořád nespí. Pak se Davidek otočí a řekne, mami, můžu už spát, nebo budeš ještě zpívat?

0: Pan Nachtigal se baví s vnukem. Proč je v létě teplo a v zimě zima, ptá se chlapec. Kdysi jsem se ve škole učil, jak je to s obíháním země kolem slunce, ale už si z toho nic nepamatuju, omlouvá se děda. A jak je vlastně slunce daleko? Děda se drbe na hlavě, určitě moc milionů kilometrů, ale kolik, to ti neřeknu. A jak můžou hvězdáři vědět, pokračuje vnuk v otázkách, že se třeba Sirius jmenuje Sirius, když tam ještě nebyli. Daj už dědečkovi pokoj, okřikne ho babička, jen ho nech. Pan Nachtigal na to, jinak se ptá, jinak se v životě nic nedoví.
1: Dva studenti diskutují věšivě rabínském semináři o tom, zda je nutné nosit venku jarmulku. No samozřejmě, tvrdí první, nosil ji už patriarcha Abraham. Jak to víš, namítá druhý, když se o tom v písmu nikde nepíše. No přímo ne, ale v knize Genesis stojí i řekl pán Abrahamovi, vyjdiš z domu otce svého. A ty si myslíš, že by takový vážený a pobožný žid vyšel z domu bez jarmulky?
0: Ano, v žádném případě. Dělat děti, to je pro židy práce nebo potěšení?
1: No já myslím, že potěšení. Kdyby to byla práce, tak si na to aspoň ti bohatší. Najmou goje.
0: Učitel zkouší žáčka.
1: Co snáší slepice?
0: No, vejce.
1: Co se z nich vylíhne?
0: No, kuřata.
1: Neříkej pořád no. Tak znovu. Co se z nich vylíhne?
0: Kuřata.
1: No.
0: Dospívající syn úspěšného obchodníka Lévyho čte noviny a narazí na cizí slovo. Tati, co je to alternativa?
1: Otec chvíli přemýšlí a usoudí, že bude nejlíp, když mu to vysvětlí na nějakém praktickém příkladu. Představ si, že se chceš pustit do podnikání. Koupíš si slepici, ta začne snášet vajíčka, pak ti vysedí kuřata. No a když to několikrát zopakuješ, máš za chvíli slepičí farmu a jsi bohatý.
0: Jenže já chtěl vědět, co znamená slovo alternativa.
1: Právě se ti to snažím vysvětlit. Jsi boháč, ale jednoho dne přijde povodeň, všechna kuřata se utopí a z tebe je zase chudá.
0: No dobře, ale co je to ta alternativa?
1: Alternativa, milý synu, jsou kachny.

dobrý, nebe je modrý, je to dobrý, nebe je modrý. Jako výkřik z baru bych to bral, ale kritik by mě na kusy roztrhal. A já na ně tolik dám, když tě nemají rádi, zavřeš krám.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

frézu, romantiky betedrezů. A najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk, když jsem našel celtovanej svět. Strašně jsem chtěl, než ze stárnu, betedrez mít i usárnu. A pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě tu bundu chaky, s domovenkou Čekoslovakia. Silvej, Silver B, pak poslední pozdrav z palby, šlapou bačkůrky strachu.

jenom celá motorizní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech. Silv A, Silv B, holky krásněji, válka neválka. Vzpomínám na ta jména.

že turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: s pivem.
1: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizernej štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to málem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zved, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy spatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka. Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný stěšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře, a pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.

ohně na pahorcích, světkové němí. Lílie bledé svítily na praporcích,

Zvon zvoní na neděli a čas se vleče. Rezavé skvrnky zůstaly na čepeli u jílce meče.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

je ta stará dobrá Anglie 30. let. Já jsem udělal něco teda opravdu, co už nikdy neudělám kvůli vám, ale to byla blbost. Já jsem jel do Anglie a veselou příhodu z Londýna, kterou tam zažiju, jsem si vymyslel už doma. Typický podvod na diváky, jo? Rozhodl jsem se, že tam zažiju příhodu, kterou jsem si doma vymyslel. Já mám hrozně rád Muzeum voskových figurín Madame Tussaud. To je takový moje oblíbený místo, už jsem tam byl mockrát a mně se to tam líbí. Mám rád i Karla Čapka, on tam byl právě v 30. letech a popisoval, že se tam cítil hrozně v tom muzeu, jak je to všechno dokonalý, že ty voskové figuriny často nejsou k rozeznání od běžných návštěvníků. Psal tam dokonce moc hezký postřeh, jak jeden exponát vůbec neměl žádný číslo a on pořád hledal v katalogu, co to je, a v tu ránu ten exponát se pohnul a odešel. A mně se to moc líbilo od toho Čapka. Já jsem se rozhodl, představte si to, že pro vás, aby byla legrace, udělám to samý. Že tam prostě půjdu, vemu si kazeťák, to jsem měl vymyšlený, a počkám si, až tam nějaký takový jako návštěvník trochu znehybní, a že já se zeptám hlídače, těch je tam hrozně moc těch informátorů všude, že se jednoho z nich zeptám, koho tato figurina představuje, jo. A on, že mi odpoví, já nevím co, ale že bude určitě veselá příhoda, já si ji potom upravím a budu vám ji tady vyprávět. Hele, takhle zvoranej for jste v životě neviděli. Nemám si připravovat fory dopředu. Všechno má člověk prožít doopravdy. Protože v tom muzeu to se krásně vypráví, ale ta praxe je úplně jiná. On vám tam nikdo neznehybní z těch návštěvníků, rozumíte? Já jsem pořád čekal, až bude někdo vypadat jako figurina, to nejde, to vůbec nejde. To bylo trapné, já jsem přestal věřit i tomu Čapkovi, tomu se to taky nestalo, tutově. Já tam 3 hodiny chodil s kazeťákem. Vůbec jsem nekoukal na ty exponáty, pořád jsem se díval na nějaký návštěvníky, jestli někdo neznehybní, abych udělal tu legraci. Po 3 hodinách jeden tak jako, no řekněme, s přivřenýma očima, on stál před královskou rodinou, měl katalog, tak si to pořád říkal, jako kdo to je a tak. A teď se tak jako zahleděl, teď se takhle... No to byla moje chvíle, první a poslední příležitost. Já jsem se okamžitě s takovým přiblblým úsměvem, aby bylo lek veselo, jo? Tak jsem se prudce obrátil na toho hlídače, co stál za mnou, zapnul jsem ten kazeťák a řekl jsem, promiňte, prosím vás, koho představuje tenhle exponát? Víte, co on mě řekl? Nic, on byl z vosku, tenhle ten.

jestli někdy prší, co má být, proč měl bych vstát a začít plít? Ať svítí slunce, nebo padá dešť, my dva sedíme

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Jeho vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejno kroje mě hřála na těle. Jeho vzduch byl plnej boje a byl

to před léto, jednoho dne časně z rána, řekl můj táta, Krista pána, další kluk, zase kluk, a ten kluk jsem byl já. Se mnou první regiment se chystá k boji, Jižan proti sebe řanu stojí, uchovej, uchovej, uchovej, Dixieland.

si, kdo zná, jak veliká je Dixie. Kdo zná, jak veliká je Dixie. Šedá bluza barvy červánků se ztrácí, na zem ze sedel se muži kácí. Dál, žij dál, žij dál, Dixieland. Bože, jak rád zase bych byl z vojny zpátky, spat si domov na okamžik.

Lenka Plačková. Její hosté, skvělá muzika a hlavně řádná porce nezaměnitelného humoru Ivana Mládka.

Malše, Úpa, Ohředvě, Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela, Marínu, Moravice, Horná, Dnilec, Beronka, Mželatovice, Váv, Úv, Žiletavka, Jevíšovka, Střela,

0: Tantry počasí.
1: Venku dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne a večera přechodně oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 32 až 39 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Připomínáme, že v sobotu nabyla účinnosti novela zákona o doplňkovém penzijním spoření. Tedy důchodci, kteří v roce 2024 přišli změnou podmínek pro penzijní spoření o peníze, tak teď mají šanci je získat zpět. Z novely ale mohou těžit i ti, kteří se tehdy rozhodli spořit dál i bez státního příspěvku. Je potřeba si ale zažádat. Jen za poslední týden klesla hladina vodní nádrže Orlík o metr a spadla pod hranici 340 metrů nad mořem. Vodohospodáři se ji představovali alespoň o 9 metrů výš, ale potřebují vylepšovat průtok na dolním toku Vltavy a později i v Labi. Neustále upouštění odhaluje pozůstatky dávno zaniklých obcí, třeba pod Podolským mostem. A očekává se, že vody bude v nejobjemnější přehradní nádrži v republice ještě méně. Policisté vyrazili kontrolovat na dálnice. Jak to dopadlo, to ví kolega Savana.
2: Policisté na D1 na Vysočině zaměřili pozornost na řidiče kamionů, kteří porušují zákaz předjíždění. Při páteční akci odhalili i další nebezpečné přestupky. Největší kuriozitou byl zahraniční řidič, který během pouhých 20 kilometrů dvakrát telefonoval za jízdy a dvakrát dostal pokutu. Zapojili se hlídky dálničního oddělení Velký Beranov i policisté silničního dohledu. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
1: V Nymburku se bude opravovat most.
3: Kamenný silniční most přes Labe v Nymburce čeká zásadní oprava. Železobetonový 118 metrů dlouhý most je klíčovou spojnicí pro Nymburk. Kompletní rekonstrukcí musí projít kvůli nevyhovujícímu technickému stavu. Součástí opravy je také přesun inženýrských sítí z mostu do nově vybudovaného raženého kolektoru pod dnem řeky. První částečné uzávěry mostu proběhnou už na podzim. Honza Navrátil, Nymburk.
0: Sport.
1: Jeden z nejlepších zápasů na Spartě, alespoň podle trenéra, sledoval i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Sparta začala boj o Ligu mistrů úspěšně, když po obratu a gólech Rineše a Mercáda porazila favorizovaný Lyon 2-1. Soupeř navíc za stavu 1-1 neproměnil penaltu. Odveta třetího předkola se hraje příští úterý ve Francii.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Josef Šimek, skupina Greenhorns, Když náš táta hrál. Jeden z těch velkých country hitů, který určitě nesmí chybět ani v dnešním vysílání Country Rádia, tedy 5. srpna, kdy máme 6 hodin a 6 minut. A ještě jedna zajímavost, tahle ta píseň, která obletěla celý country svět, tak ta byla nahrána a naspívána na prvním LPčku Greenhornu, což bylo v roce 1971. No, my se podíváme do současnosti a řekneme si, že i v této hodině na vás čeká vysílání Country Rádia s Kačkou a s Láďou, že budeme někoho probouzet, také se trošku pozastavíme nad tropickými teplotami a řekneme si nějaké rekordy, uvidíme, jestli dnes budou překonány, či nikoli. V každém případě, ať se vám dobře daří, přejeme krásné, dobré ráno. No a primárně jdeme na muziku. Samozřejmě se také mrkneme, kdo dnes slaví svátek. Já to prozradím. Je to Kristián. Krásné jméno, takové jako poeticky zabarvené. Tak ještě jednou hezký poslech při Country Rádiu.

0: 6 hodin a 13 minut Bystřice pod Hostýnem. Jestli tam nás dneska někdo v tuto chvíli poslouchá, tak já myslím, že už teď se tam obkládáte. Prostě
1: nějakým ledem.
0: Nějakým mokrým hadrem, jako máte ho přes hlavu a za krkem a na rukách a na loktech, protože tam to nejvíce jako chladí, protože tam je kolem 27 stupňů Celsia. Teď v 6.13, rozumíte tomu, to je neuvěřitelné. Každopádně i na zbytku území je docela jako horko, protože teď v tuhletu chvíli je tam kolem 22 stupňů Celsia venku.
1: No, přibližně nebo podrobně k počasí se ještě dostaneme. Teď tu máme jednu aktualitu z dopravy, ta se týká D7, pozor na nebezpečí u Panenského Týnce. Je to z Prahy směrem na Chomutov na 37. kilometru, se pohybuje mezi pruhy srnka. Nemůže ven, prostě nějakým způsobem se tam dostala, ale už by to mělo být nějakým způsobem brzo vyřešeno. Takže pozor, ať nedojde ke střetu vašeho vozidla s tímto milým zvířátkem.
0: No, chudinka tam musí být vystrašovaná, tak snad brzo bude všechno v pořádku, někdo jí vyprostí. My se podrobně podíváme na počasí za malý okamžik.
1: Teď už Kohout. Hezké ráno.

0: Jak bylo, je a bude.
1: No tak sluníčku se evidentně chtělo dneska brzy vstávat. Já myslím, že v 5.35, jak nám tady píšou, to nebylo. Podle mě začalo pálit už mnohem dřív. Říkalo si, dneska si udělám parádní den.
2: Ano, stejně jako včera. Vy.
1: Dneska to rozpálím. Takže v 5.35 ale oficiálně prostě vyskočilo, dalo jednu druhou nohu z postýlky a do Hajan půjde ve 20.36.
2: Ano, co bychom dali za to, a teď nechci být špatným prorokem, kdyby jsme měli teploty, jako bylo v roce 1880. V Klementinu, tam meteorologové naměřili 9,2 stupně Celsia. No a už jsme u těch vyšších teplot, 35,7, pro změnu bylo naměřeno v roce 1830.
1: No a ta teplota po venku tedy opravdu velmi vysoká, Panenský Týnec kolem 26, 27 stupňů Celsia, napříč republikou máme 20 stupňů Celsia, ale i výš, jo, 20, 22. Když to vezmeme, co? Od severu po jich a od východu na západ.
2: Jasně. Ano. Prostě podíváme se na mapu České republiky a zjistíme, jak to tam s těmi teplotami je. My teď zjistíme, jak to bude dnes vypadat na území České republiky, protože meteorologové slibují až 39 stupňů Celsia v 1000 metrech na horách kolem 30, takže to i tam je docela tedy mazec. Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno.
1: No a ve čtvrtek nás čeká zmírnění teplot na Moravě a ve Slezsku, ale zůstane stále horko, postupně nás čekají četnější přeháňky a bouřky. Nejvyšší denní teploty ale i při čtvrtku poměrně vysoko, 28 až 33 stupňů Celsia.
2: Ano, hřímá-li v srpnu, lze čekat 8. dne opět bouřku.
1: Jo, tak 8.8. jo, pozor, no, pozor na to.
2: Necháme překvapit.
1: Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
2: Pojďme se teď osvěžit do stínu staré řeky, a to díky kapele Malina Brothers.
1: Jo, tam bych šla a pak bych prostě skočila do té vody.

0: Líbí se mi, že jsme pozitivně naladěný stran písniček, tak nás teď čeká velrybářská výprava. To se opět podíváme k vodě, no a stín staré řeky, to bylo vodní téma před chviličkou.
1: No ale předtím to bylo zase o dešti od Viliho Nelsona, takže my vás prostě zásobujeme, hydratujeme, co to jde.
0: Ano, a za chviličku doprava.
2: Jednou plácně přes rameno, Johnny zvanej knecht.
3: Mám pro tebe hochu v pácu, moc fajnový kšeft.

pohnaný vítr, jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Ať vyjedete na velrybě, na mruže nebo kamkoliv jinam, určitě vám přijdou od dopravní informace, a to v 6 hodin a 27 minut. Ale pozor, začínáme na kolejích, a to vlakovými výlukami. Budišov nad Budišovkou Odry nebo také Humpolec Havlíčku, proto jsou ty krátkodobější výluky. Počítejte s tím, že dnes budete využívat náhradní autobusovou dopravu. Když jsme u těch autobusů, pojďme na silnice. Jedna z těch aktuálních dopravních nehod se stala na silnici 14 u Ústí nad Orlicí. Tady havarovala dvě osobní vozidla. Je to překážka, takže v tomto místě pozor. No a na D7 nebezpečí 37. kilometr. Pořád se snaží vyprostit uvízlou srnku na vozovce. Tolik doprava, za chviličku tu máme zprávy a počasí. No a pak už se podíváme na dnešního slavence. Šťastnou cestu.
2: Country Radio. Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
3: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající, oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
4: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
4: No jo, tady jsem ještě nebyl.
5: Každý ráno sjíždí z hor ta parta z Rančej Xylon.
6: Jo, bejvali jsme pěkně drsná parta, to vám teda povím.
5: Údolí, údolí, údolí, naše drsná píseň.
6: Když jsme táhli po Sázavím, zavírali paďouři, dcery a manželky do kurníku. Stejně jim to nebylo nic platný.
5: Když na nádraží při pátku nám čekání se kdysi zdálo dlouhý.
6: A když jsme hrábli do strun, jezevci utěsňovali svoje nory a veverky padaly ze stromů.
7: Sedím tady pod jedlí a vzpomínám.
6: Dneska už se vídáme jenom zřídka.
7: Vzpomínám na osadu utříklá.
6: Ale díky Country rádiu a těm písničkám jsme vlastně pořád spolu.
0: Radio. Krátké zprávy v půl.
8: Hezké ráno. Žněj jsou rychlejší než loni. Obilí je sklizeno z 80% ploch. Řepka z téměř 88%. Výnosy jsou ale meziročně nižší. Konec uvazování psů před městským úřadem v Zábřehu na Šumpersku. Lidé mohou na schůzky s úředníky vzít do kanceláří i své domácí mazlíčky. Zájem o vstupenky na letní olympijské hry 2028 v Los Angeles projevilo 12 milionů lidí. Vyplývá to z registrací do systému pro prodej lístků. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer přechodně až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty 32 až 39 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska má svátek ten film.
2: Jo, Kristián. No, Oldřich Nový, nádhera, je. Romantika, poezie, prostě boží.
1: Tak dneska taky mají kluci s tímto jménem svůj svátek. Toto jméno má řecký původ a pochází z řeckého slova Christianos, které se vykládá jako křesťan, pokřtěný nebo zasvěcený Kristu. V Česku jich není příliš mnoho. V Česku musím říct, že mě až doslova šokuje ten počet.
2: Ano. Je jich 7, jak tady čtu?
1: To není možný, no. To je nějaká chyba.
2: Tak určitě všichni známe nebo vzpomínáme na Kristiána Kodeta a taková ta nezaměnitelná okřídlená věta: zavřete oči, odcházím. Nebojte se, my neodcházíme, zůstáváme s vámi i nadále, už proto, abychom si řekli, že v kalendáři je další jméno a tím jménem je Milivoj. Nemá ženský protějšek, ale bylo by to docela fajn, kdyby byla Milivojka třeba.
1: No,
2: nebo aspoň Vojka. Domácky se může užívat jako Milivojek, Milík, Milča, Milda a podobně.
1: Dneska taky slaví Oswald, též Oswald s dvojitým V. Jde o mužské křestní jméno anglosaského původu, je tvořeno z termínu os a welt, což znamená bůh a vládnout, takže nějaký bůh, který vládne, tak vždycky bůh vládne přece.
2: Ano, tak mělo by to tak být. Perzival, a to je zvláštní slovo, ovšem pozor, jedná se o středověkou epickou píseň. Ta středověká epická píseň vznikla z pera německého spisovatele Wolframa von Eschenbacha a usuzuje se, že vznik na začátku 13. století motivoval tohoto skladatele, aby tu píseň napsal.
1: No, vidíte, a na mě tam byla Artušova legenda o hledání svatého grálu, což všichni známe třeba i z filmového Zpracování. Takže i Parsival dneska slaví a vlastně původně to byla tady ta krásná píseň.
2: Tak, teď si dáme další krásnou píseň, ale tu současnější. O tu se postará Roy Orbison, Pretty Woman.
1: Pretty Woman, to je z filmu Pretty Woman.
2: Jasně. Samé krásné věci, Christian, Pretty Woman.
1: No, filmová muzika.
3: Pretty

0: Já jsem čekala na to poslední. Jak ano. se tomu říká, Vláďo?
1: Ránu na buben, taková ta kóda, ta konečná. Jako.
0: Kóda se tomu říká. Ano. Kóda, jo. A to je jenom jako při hraní na bubny?
1: Ne, to je při jakékoliv prezentaci hudby. Prostě. Je
0: fakt? No, takže no. Já když teďka prezentuju hudbu, tak bych tam měla potom dát nějaký...
1: Ano, třeba to tam by.
0: Jo, tak dobře, tak na konci, jo, na konci ano. našeho vstupu udělám...
1: Těším se.
0: Tak ale začneme. Silnicí D1 u Humpolce, je to Praha, Brno, tento směr 93. kilometr, tak začali tam silničáři pracovat, naskočili do svých vest, že a do svých úborů a v pravém jízdním pruhu začali pracovat a vybočuje se tam doleva, tak opatrně je tam prostě aktivní provoz.
1: Ano, tak jak to vypadá aktivně s počasím? 27 stupňů Celsia, neskutečné vedro je hlášeno z Bystřice pod Hostýnem a to není všechno, protože teploty, když se díváme na mapu České republiky, nikde nejsou pod 20. Konec konců od toho se bude odvíjet i dnešní velké teplo.
0: No, možná Kvilda, jo, ale to uvidíme.
1: Muzika.
2: Pořád cíl brát, nekrást a nežebrat,

0: Probouzení na Country Rádiu.
1: My jdeme někoho z vás probouzit, je tu nádherné přání, opravdu velmi krásné, romantické i s takovou krásnou romantickou písničkou.
2: No a tečkou.
1: A tečkou, ano, na konci. Tady má někdo krásné narozeniny dnes slaví a to je úžasný věk.
2: No, to je takový jako hodně kulatý, že? A měli bychom tedy zahrát skládanku, tak jdeme na to, písničku zahrajeme jako stoprocentně, ale teď nám držte palce, ať se dovolám.
1: No, my věříme, že se nám to povede, protože předpokládáme, že díky tomuto přání by náš oslavenec mohl být u telefonu a čekat, že třeba z Country Rádia bude dnes propuzen.
3: Zdravím Kaťku a Vládě do studia Country
1: Rádia. My jsme to tušili.
2: Takže tady někdo tušil a věděl, že dneska budeme volat a že dneska budeme zpívat. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví.
1: To máš od nás dvou, ale co je podstatné, že na tebe někdo myslí. A teď je tady krásné oslovení. Já bych ho zdvojnásobil. Tady je milý Myšáčku. Já bych dal milý Myšáčku, miláčku, alespoň podle toho textu, který tady je. Dnes přišel den, kdy ti život sebral to pověstné cet a přidal sád. Ale má to i své výhody. Pomalu tě možná začnou pouštět sednout v autobuse. Někde za chvíli dostaneš seniorskou slevu. A okolí už od tebe nebude čekat žádné zázraky. Tohle bych si přál taky.
2: No. Takhle my to nečekáme, Vládě, od tebe vůbec. No. Takže, jenže o čísle to vůbec není. Pro mě si ten nejbáječnější člověk, bez kterého už si život nedovedu představit. Děkuju za každý den, kdy se probouzím vedle tebe, za tvoji lásku, oporu i úsměv. Miluji tě se třemi srdíčky.
1: Já teď nemám sílu číst, dám, dobře, já se zapřu. Do další padesátky ti přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti a ať se ti plní i ta nejtajnější přání.
2: No a teď kdo to píše, jo? No. S obrovskou láskou.
3: Moje žena, milá.
2: Ano. S obrovskou láskou tvoje Kačenka. Jako tvoje Kačenka, ne já, ale ta no, tvoje ano. Kačenka. A celá široká rodina a krásné 50. narozeniny přejou.
1: No proč ty bys
3: no, no, je to tak.
1: Je to tak. Ne, je to krásný věk, užij si to, pozdravuj celou rodinu a hlavně Kačenku, jak na tebe myslím.
3: Já bych to převedl do terminologie, kdy sportovci si dávají hvězdičky na drezy za každých 10 titulů, tak mě tam přibyla ta pátá.
1: Tady
2: to
1: je
2: nevadí,
1: muzika.
2: Je to parádní, všechno nej.

0: KČVV na CR. Tak my v těch zkratkách malinko můžeme pokračovat. To byla Kačka Čepelíková a Vláďa Vlach na Country Radio, jsem myslel, když už Ivan Mládek zpíval o zkratkách.
1: Jo, já myslím, že ty zkratky jsou velmi náročné a jako naučit se třeba tento text, myslím si, že i pro Ivana bylo celkem složité.
0: No.
1: Tak za chvilku bude 7:00 raní.
0: Teď si dáme copáky, písničku Tajná přání, no a po celé si dáme další muziku.
1: No, a to bude konec.
0: No, ať se vám dobře poslou.

oblakům a druhý pro svou skromnost nešel dál. A ten, co znal jen problémy a další, co se pořád všemu smál. Jsou ve mně jejich domovem, je jiný město nebo jiný stát. A třeba druhá strana světa i

tak to táhnem dál a není nikdo z nás, kdo by litoval. Tý spousty roků na cestách a vztahů, co nám tenhle život dal. Jen my známe těch minut pár, co připíchneš jak kytku na kabát. A všem smělým plánům o věčný slávě můžem se jen smát.

0: Country počasí.
1: Venku dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno, ojediněle s přeháníkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 32 až 39 stupňů.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Prázdniny jsou v polovině. Některé děti už ale teď začínají pociťovat stres ze začátku školního roku. Předškoláci nejčastěji řeší obavy z nového prostředí. Starší žáci pak své postavení mezi spolužáky ve třídě. Podle psychologů pomůže podpora rodičů a naprosto otevřená komunikace. A ještě jedna rada. Pokud dítě opakovaně odmítá jídlo, špatně spí nebo se uzavírá do sebe, je podle expertů na čase vyhledat odbornou pomoc. Zásilkovna ve své síti Zboxu zavedla možnost vrácení zboží do internetových obchodů. Vracenou zásilku půjde vložit kdykoliv během dne i noci do více než 6,5 tisíce Zboxů po celém Česku. Za vrácení zásilky zákazník přímo zásilkovně nic neplatí. A jestli bude pro něj zdarma nebo za poplatek, si určuje každý e-shop. Ve Vyškově budou mít novou sportovní halu.
2: Nová sportovní hala má vzniknout ve Vyškově. Město dokončuje studii projektu, který má v budoucnu vyřešit nedostatek prostoru pro tréninky i soutěžní utkání a vytvořit kvalitní podmínky pro místní kluby. Investice počítá mimo jiné i s tribunou pro stovky diváků. Stávající sportoviště jsou totiž dlouhodobě na hranici svých kapacit a poptávka po cvičebních prostorech každoročně roste. Luděk Savana, Urbánek, Vyškov.
1: Pražský dopravní podnik a včely. Jak jde tohle dohromady, to nám vysvětlí Honza Navrátil.
3: Nejúspěšnější sezónu hlásí včelstva, která vlastní pražský dopravní podnik. Výsledky včelstev, která dopravce umístil ve vozovně Vokovice, jsou rekordní. Ze tří včelstev se podařilo vytočit 110 kg medu, tedy o více než polovinu oproti loňskému roku. Vytočený med využije dopravní podnik stejně jako v minulých letech, především pro reprezentační účely. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: V rychlosti ještě do zákulisí fotbalu. Miliardář Daniel Křetinský prodal více než 2% svého podílu ve fotbalovém klubu West Ham United podnikateli Jakubu Haverlantovi. Jeden z nejbohatších Čechů a vlastník pražské Sparty si ponechal necelých 25%. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél se kyčil k nagetům jako pěst.

0: poslední mince. Co by si udělal s poslední 5 korunou v kapse, Vláďo?
1: Dal bych na dobročinné účty.
0: Já jsem to úplně věděla, prostě ty nepotřebuješ nic, vidíš, životu.
1: Ne, přesně, mě by to hřálo, víš, když bych věděl, že za poslední 5 korunu dokážu a mohu někomu pomoct.
0: No jo, to se ti to říká, když máš za zády manželku, která má naditou peněženku. Tak, no,
1: Vládě je takový, to horší.
0: Vládě je takový rozdávačný. Tak dneska nás čekají poměrně vysoké teploty, ale včera byly vůbec jako extrémní teploty, zejména tady ve Strážnici, tam byly naměřeny naprosté rekordy, ta Strážnice je celkem proslula v poslední době. No, já si myslím, že Strážnici do nedávních dní málo kdo znal, jo. Krom toho, že se tam konal tady ten folkový festival.
1: Ano.
0: Jo, a myslím si, že teď je tady velmi proslavená a po včerejšku i vysokými teplotami, protože tam byly vlastně naměřeny vůbec nejvyšší teploty v Česku, tam bylo nad 40 stupňů Celsia včera naměřeno a ve stínu, samozřejmě bavíme se o těch teplotách, no, ve stínu, takže na slunci, já nevím, kolik tam může být, 55 třeba.
1: No, určitě hodně, samozřejmě pak, když jsi na tom betonu ještě někde ke všemu a teď tam sedí, že jo, prostě v těch řadách, tak je tam člověku opravdu horko. Konec konců ty 40 atakovaly na mnoha místech České republiky nejrůznější místa, jo, takže ty 40 nebyly pouze ve Strážnici. Ale...
0: No ale ve Strážnici, tam byla ta
1: tam
0: nejvyšší
1: ten rekord,
0: teplota.
1: Jasně.
0: Takže dneska nás čekají podobně vysoké teploty, tak věříme, že jste na to už připraveni, že už jste obrněni trpělivostí, že jste vybaveni nějakou vodou, že se ovlažujete, ano, brzy skočíte do bazénu, protože už teď jsou teploty na mnoha místech kolem 25 stupňů, tak co by ne?
1: Jasně.
0: Místo snídaně.
1: Konec konců k tomu počasí se vrátíme podrobněji za chviličku, teď si dáme nějakou muziku ze všech chlapů nejšťastnějších chlap, to už je hudební téma pro kapelu Hobous.
0: A taky pro tebe, vy.
1: A taky pro mě, já jsem vlastně jako, jsem v pořádku, jsem šťastný.
0: To oslavení chudí duchem.
1: Oslavení chudí duchem, co mi vlastně chybí, 5 korun dám na dobročinné účely a ještě možná zmíním informaci o čase, který říká, že 7 hodin a 11 minut.
0: Přejeme vám krásnou středu 5. srpna.

0: venku horko jako v peci. Počítáte s tím, že jo, na dnešek?
1: Ano.
0: Oblékli jste se podle toho? No, ne, nebo neoblékli?
1: Věřte, že to nejsou žádné keci. Že venku vedro jako v peci.
0: Jako v
1: takhle já jsem se snažil to malinko zrýmovat.
0: Dobře, venku v tuto chvíli teploty od 23 do 27 stupňů Celsia. Přesně teď ve čtvrt na 8 a 2 minuty k tomu.
1: Mm-hmm. A v rychlosti jdeme ještě na silnice, konkrétně na silnici číslo 4 ze Strakonic na Strážný mezi Vimperkem a Kovovou hutí. Je tady trošku problém, protože opravují vozovku a tvoří se zde kolony. Teď už ale muzika.
0: Tak Kovová huť, tak tam dávejte pozor, dáme si El Condor Pasa a Paul Simon a Art Garfunkel.

0: Data v datech a neb významné události dnešního dne.
1: Ani dnes 5. srpna nebudeme skoupí na události, které se staly ve světě. Také přiblížíme nějaké narozeniny, bohužel i úmrtí. Tak se pojďme do té historie podívat. Začínáme rokem 1884, kdy v New Yorku byl položen základní kámen ke stavbě Sochy svobody.
2: A jdeme se podívat do roku 1941, protože tehdy se narodil Boris Hübner, byl českým mimem, hercem, režisérem, také scenáristou a vysokoškolským pedagogem.
1: 41, 50, 61, 72. O 40 let později, ano. Já jsem si to musel spočítat. V roce 1981 se narodila česká herečka Jana Plotková.
2: No, vidíš, ještě, že máš ty prsty, Vláďo. Rok 1930, to už jsme ve světě, a tehdy se narodil Neil Armstrong, americký pilot, astronaut a také člověk, který se stal tím prvním, který vstoupil na povrch měsíce. Tam,
1: Rok 1845, to byl bohužel den, kdy nás opustila Magdalena Dobromila Rettigová, česká buditelka, spisovatelka a autora kuchařek.
2: Třeba napsala tu domácí kuchařku,
1: jo,
2: že jo?
1: Přesně. A to
2: máš
1: je...
2: jí doma?
1: Mám jí doma. Máme jí doma samozřejmě. Já si myslím, že každý, kdo rád vaří, tak by už z piety tuhle tu knihu měl mít doma. Jsou tam opravdu skvělé recepty, krásně je to psáno navíc.
2: Nevypadáš, že jí máš doma, jsi takový útlý. Tak, rok 1852, tehdy zemřel František Ladislav Čelakovský, český básník národního obrození. Mm-hmm.
1: V roce 1946 zemřel František Adamec, český římskokatolický kněz a včelařský odborník, a to je důležité.
2: No, takhle, nejdůležitější je, ano, že právě on stanovil takzvanou Adamcovu míru, což je vlastně ten rozměr rámku včelího plástu.
1: Ano, 39x24 cm.
2: Tak ještě do světa, rok 1962, tehdy nás opustila Marilyn Monroe, americká filmová herečka, modelka a zpěvačka.
1: To byla dnešní Data v datech.

0: s Country Rádiem na cestách.
1: No a dopravu si malinko přiblížíme. Teď tedy v 7:28 ve vysílání Country Rádia Koleje. Výluky, tak pojďme si některé z nich přiblížit. Brno Ivančice, Branice Tábor a nebo také Vsetín Půchov. Tak tahle je nejdelší, protože tahle výluka potrvá až do konce roku. Nějaké výluky a nehody na našich silnicích. Pojďme se podívat na nehodu, která se stala na D48, je to exit 63, nehoda nákladního vozidla. Tak v tomto místě dávejte dobrý pozor, je to u Třanovic. Další dopravní nehoda, tak ta je hlášena z Rtyně nad Bílinou, je to silnice 822, ještě se havarovalo v Němčicích, silnice 903. A jdete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country Rádiem. No a po zprávách a po počasí se podíváme, co se nevešlo do včerejšího ranního otazníku. Šťastnou cestu a nerušený poslech.
2: Country Rádio.
3: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Times. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.
4: Country Rádio. Když spustí housle, zaskyní vrou.
3: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
5: Stařičký šerif u Šlíně prdlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si Country Rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Vedra v Česku utne páteční ochlazení na 23 až 29 stupňů. Při dešti má být podle výhledu místy jen 19 stupňů. O víkendu a na začátku příštího týdne se ale teploty znovu vrátí nad 30. Knihovna Václava Havla se s Dagmar Havlovou nedohodla na pokračování spolupráce. Změní proto název. Přestane pořádat ceny Václava Havla za lidská práva a skončí v ní také ředitel Tomáš Sedláček. Černou skládku řeší obec Třebeň na Chebsku. Neznámý pachatel vyhodil v blízkosti hřbitova části aut. Nahromadě tam ležely kusy sedaček, kabely i část dveří a také desítky pneumatik. Obec už vše oznámila policii a hledá případné svědky. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer přechodně až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty 32 až 39 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Neustále skloňujeme ve všech pádech, že venku je opravdu vedro jako v peci. Konec konců o tom svědčí teploty, které jsou, a předpovědi meteorologů nejenom na dnešní den, ale i na ty příští. Zkrátka je to tak, jak to je, to neovlivníme. Ale co můžeme ovlivnit, je náš jídelníček. A my jsme se vás ptali, jestli přizpůsobujete právě jídlo nebo respektive jídelníček počasí.
2: No tak věřím, že i když nechceme, jo, tak nějakým způsobem to ovlivňuje, protože jako tělo obecně si žádá jako méně tučné věci a menší porce, spíše jako kde je jako více vody, člověk více jí zeleniny i ovoce, i když k tomu prostě přes rok jako moc nepřijde.
1: No a Renata to napsala krásně lapidárně, když je takové vedro jako teď, mám menší chuť k jídlu. A to se potkám ve svém okolí s celou řadou kamarádů známých, kteří opravdu jako to řeší spíš nějakým ovocem nebo zeleninou, hodně pijí, a taková ta představa o tom, že by si dali něco hutného, třeba svíčkovo nebo vepřoknedlo, zelo, je míjí. Ovšem pozor, zase znám takové, kterým je to úplně jedno.
2: No ale víš co, to se potom divíme, že v Itálii a prostě třeba v Africe jsou všichni jaký hubený, že tam mají takový vedro, jak se jim nechce jíst, že jo, to si jim potom hubne, že jo, co my tady chudáci, když je tady zima.
1: Nechci jít na dovču do Itálie třeba.
2: Já bych potřebovala tak na 10 let.
1: Ne, ty nepotřebuješ vůbec nic. Napsal nám Pavel, ano, v létě spíše jen polévky anebo lehká jídla.
2: No vidíš, Mirek píše, ne, nic nepřizpůsobuju, jak to přijde, tak to do mě padá.
1: No, a to je zase ten kontrast. Michal napsal, ten to vztahuje na nápoje, ano, přes den místo 12 jen 10.
2: Renčo píše, když je takové vedro jako teď, mám menší chuť k jídlu. Ano, je to prostě, ať už chceme nebo ne, jo, ty dorty prostě podle mě nejdou moc dneska na odbyt.
1: No, ať to máme jak chceme, tak samozřejmě to jídlo, ten jídelníček, mnozí z nás, tedy až na pár výjimek, které jsme se prezentovali, prostě přizpůsobujeme tomu aktuálnímu počasí.
2: No tak držíme palce, ať toho ani dnes moc nesníte, jo? Prostě ať jste hubeni uři.
1: Dobře. Jízda králů. Hana a Petr Ulrichovi, nejbližší hudební nabídka v 7 hodin 38 minut.
2: Dobré ráno.

0: to byl takový popelářský expres.
1: Ano, oranžový expres, přesně tak, když vidíme ve městech, jak jezdí ty oranžové vozy na sbírání komunálního či jiného odpadu, tak se nemůžeme divit, že ta oranžová barva je opravdu tou aktuální barvou, abychom je nepřehlédli. No a takhle se nedal přehlédnout, respektive ani přeslechnout oranžový expres, který zazněl v podání Mirka Hofmana Greenhorns před chviličkou.
0: Tak v 7 hodin a 45 minut se podíváme na počasí, protože my bychom chtěli vědět, kam až se ty teploty vyšplhaly, Vláďo.
1: Tak šplhají se čím dál tím více. My jsme hovořili krátce po 6, že v Bystřici pod Hostýnem naměřili meteorologové 27 stupňů Celsia, tak ty teploty.
0: Ale to bylo brzy po ráno, teď brzy už tam po ráno. Jsou výrazně vyšší.
1: Teď jsou tam samozřejmě výrazně vyšší, atakují už i 30, a to není jediné místo, kde ty teploty takhle rapidně vzrůstají. Na celém území České republiky tady vidíme samozřejmě sluníčka, občas nějaký ten mráček. Ovšem, mělo by se nějakým způsobem neodpoledne ochlazovat, ale ty mraky by měly být hustší a hustší a hustší.
0: O, vážně? A to z toho bude mlha hustá, takže
1: no,
0: by se dala
1: krájet. Přesně tak.
0: Dobře, mrkneme se na D1 ve směru Praha-Ostrava, 196. kilometr, tam vás potká kolona, respektive vy se do ní asi zapletete, pakliže tedy míříte v tomto směru. Příjezdy do Prahy, velmi hustý provoz, asi nejhorší je to na příjezdu z Chomutova do Prahy, z D7, tam je to zhruba na 15 minut.
1: Ano, teď už si dáme muziku Jarek Nohavica, dokud se zpívá, tak buďte optimističtí, třeba i díky této písni.
0: A můžete si zaspívat, hezké ráno.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Tak zpívání máme pro tuto chvíli za sebou, teď je to taková kvízová soutěž, kterou tu pro vás máme pravidelně každý všední den připravenou. Jedna z těch soutěží je právě v tuto chvíli aktuální, kde se vás budeme ptát, jestli vy, naši posluchači Country Rádia, poznáte, o kom si povídáme.
2: A povídat si budeme na základě otázek a odpovědí a hned jak dopovíme tu poslední nápovědu, tu poslední odpověď, tak můžete volat na 210 323 333. Takhle můžete volat už v průběhu, protože možná budete chtít být první.
1: Nebo je to možné, že už od první otázky vám bude zcela jasno, o jaké osobnosti je tu řeč.
2: No, tak začínáme.
1: Ano, odkud pocházíte?
2: Z USA. Narodil jsem se ve státě New Jersey.
1: Známe vás pod vaším jménem, kterým jste se proslavil?
2: No spíše ne. Já jsem se totiž narodil jako David Seth Cotin.
1: No a chtěl jste být už od dětství tím, kým jste dnes?
2: Vůbec jsem nechtěl být kouzelníkem. Já jsem se chtěl stát břichomluvcem.
1: Ale... Stříček Jedlička. Ne, dobře. Tak ten se asi nenarodil v USA, že jo. Jste kouzelníkem, ale jako opravdu známý.
2: Já bych řekla, že ano. Už ve 12 letech jsem se dokonce stal nejmladším členem americké společnosti kouzelníku a už v pouhých 16 letech jsem dokonce vyučoval kurz magie na New Yorkské univerzitě.
1: Ano, já umím třeba schovat míček tak, že ho nikdo nemůže najít ve finále ani já, ale jaký je třeba ku příkladu váš největší kouzelnický kousek nebo trik, chcete-li?
2: Tak můj nejslavnější kousek je iluze létání. Ten jsem vyvíjel celých 7 let.
1: No, telefony nám tady zvoní jako o život, tak uvidíme, jak to dopadne. Country Radio, dobrý den. Haló? Stumte si rádio, prosím.
2: Prosím.
1: Slyšíme se? Dobrý den.
3: Haló?
1: Ano, haló. Slyšíme se fajn.
3: Slyšíme se?
1: Ano, tak o kom byla řeč?
3: Já si myslím, že to není David Copperfield.
2: Jo, mohlo by to být David Copperfield, jasně, no, že jo. Tak to je samozřejmě jako velká ikona.
3: Ale teda slyším strašně špatně na svém autě.
1: Ano, my vás slyšíme docela dobře, tak nebudeme to protahovat. Vyhráváte od nás krásný dárek z Country Rádia, my vám moc gratulujeme. Možná se jenom zeptáme, jaká otázka nebo odpověď z těch 5 položených?
3: No, jméno a pak hnedka kouzelník. No,
2: jo, jméno a kouzelník, jasně. Tak v 90. letech to byla velká ikona, všichni jsme ho hltali, že jo, určitě vy taky. Tak věřím, že nikdo na něj nezapomněl, i když teď už o něm moc slyšet není.
1: Ano, takže moc a moc gratulujeme, přejeme šťastnou cestu, nezavěšujte telefon, díky. Není zač, a my si dáme muziku. Pozdní sběr, buď na mě opatrná.
2: S tebou to ani jinak nejde.
1: Ale já vůbec nechápu smysl téhle, kdyby buď na mě opatrná, buď ke mně tolerantní třeba, kdyby se řeklo.
2: To ne, jsi takový narozsypání.
1: Ano.

0: Sunday z hodin závaží, ano, tak to je krásná česká verze. Teď jste si mohli tuhletu písničku poslechnout od Chris Christophersna.
1: Před námi je Pavlína Jíšová, druhá tráva, písnička Já písnička.
0: Tak ať se vám dobře poslouchá, překačká Vláďa, za chviličku zprávy. To já.

0: Country počasí.
1: Venku dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 32 až 39 stupňů.
2: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
3: Haló, jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i

0: dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
1: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
2: Tomáš Linka, Čár Karesková, Rosťa Fischer, Michal Tučný Revival, Rekonvalescence a řada dalších country účinkujících se na vás těší v pátek 14. a sobotu 15. srpna. A kde? Na country festivalu Poslední kovboj v hostinci u Miluny v Hošticích u Volině. Tak jedem!
3: Country Radio.
4: Řekni, kolik je na světě, kolik je takovej měst.
3: Řekněte, znáte pestřejší výběr nejkrásnějších písniček? Takhle hraje Country Radio.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Připomínáme, že v sobotu nabyla účinnosti novela zákona o doplňkovém penzijním spoření. Tedy důchodci, kteří v roce 2024 přišli změnou podmínek pro penzijní spoření o peníze, tak teď mají šanci je získat zpět. Z novely ale mohou těžit i ti, kteří se tehdy rozhodli spořit dál i bez státního příspěvku. Je potřeba si ale zažádat. Jen za poslední týden klesla hladina vodní nádrže Orlík o metr a spadla pod hranici 340 metrů nad mořem. Vodohospodáři se ji představovali alespoň o 9 metrů výš, ale potřebují vylepšovat průtok na dolním toku Vltavy a později i v Labi. Neustále upouštění odhaluje pozůstatky dávno zaniklých obcí, třeba pod Podolským mostem. A očekává se, že vody bude v nejobjemnější přehradní nádrži v republice ještě méně. Policisté vyrazili kontrolovat na dálnice. Jak to dopadlo, to ví kolega Savana.
2: Policisté na D1 na Vysočině zaměřili pozornost na řidiče kamionů, kteří porušují zákaz předjíždění. Při páteční akci odhalili i další nebezpečné přestupky. Největší kuriozitou byl zahraniční řidič, který během pouhých 20 kilometrů dvakrát telefonoval za jízdy a dvakrát dostal pokutu. Zapojili se hlídky dálničního oddělení Velký Beranov i policisté silničního dohledu. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
1: V Nymburku se bude opravovat most.
3: Kamenný silniční most přes Labe v Nymburce čeká zásadní oprava. Železobetonový 118 metrů dlouhý most je klíčovou spojnicí pro Nymburk. Kompletní rekonstrukcí musí projít kvůli nevyhovujícímu technickému stavu. Součástí opravy je také přesun inženýrských sítí z mostu do nově vybudovaného raženého kolektoru pod dnem řeky. První částečné uzávěry mostu proběhnou už na podzim. Honza Navrátil, Nymburk.
0: Sport.
1: Jeden z nejlepších zápasů na Spartě, alespoň podle trenéra, sledoval i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Sparta začala boj o Ligu mistrů úspěšně, když po obratu a gólech Rineše a Mercáda porazila favorizovaný Lyon 2-1. Soupeř navíc za stavu 1-1 neproměnil penaltu. Odveta třetího předkola se hraje příští úterý ve Francii.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
5: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. Já jsem zašumil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Pověste ho vejš, ať se houpá, že to byl nezvaný host. Tak tohle je písnička, kterou jsme si všichni zpívali určitě v dětství. Je to tak?
1: Pochopitelně a zpíváme si samozřejmě dodnes. Já si nedovedu představit nějaký táborák nebo nějaký setkání. Ano, bez téhleté písně. Konec konců je to písnička, která určitě patří do takového toho rozšířeného portfolia nás, milovníků přírody.
0: Tak to byl Michal Tučný, asi jste poznali a všichni jste věděli, co vás čeká v této hodině. Asi taky víte, asi taky tušíte, ale myslím si, že nevíte úplně přesně, protože každý den je ta náplň vlastně trošku jiná. Máme tady stejné rubriky, ale plníme je každý den novými a novými informacemi.
1: Ano, aktuálně vztahujících se tomu či kterému dně, takže jinak tomu nebude ani dnes, toho 5. srpnového dne, kdy svátek slaví Kristián.
0: Ano, tak Kristiánům a Osvaldům přejeme všechno nejlepší a docela určitě si o těchto klucích povíme něco víc po půl deváté.
1: Teď už kapela Folk Team, píseň Na konci světa.
0: Tam se vydáme právě teď. Hezké ráno.

0: Dave & Sugar je originál písně, kterou znáte z jazyku českého nebo v jazyce českém, kvete mák a slunce pálí. Když jsme u toho sluníčka, malý oslý mustek, jak to dnes bude s tím slunečním svitem, potažmo i s teplotami, Kačko?
1: Dneska by mělo být jasno až polojasno s teplotami do 39 stupňů Celsia. Právě na Moravě a ve Slezsku počítejte tak s takhle vysokými. Na horách bude taky kolem 30, takže ani tam nenajdete prostě trošku stínu. Myslím si, že nejlépe vám bude někde třeba ve sklepě, jo, anebo když budete doma někde prostě pořádně zatemnění.
0: Ano, a nemusíte mít ani vinný sklípek, abyste se cítili svěže. Když už zmínila tu Moravu, tak na ní ještě zůstaneme, a to v rámci dopravy, protože máme tu hlášený hustý provoz konkrétně v Brně. Na trase z Prahy do Ostravy na 196. kilometru se zpomaluje do kolony a ještě 210. kilometr nebo 210. kilometr tady také zpomalíte na usjezdu na Slavkov, tak s tím počítejte.
1: Určitě, tak počítejte také s tím, že vás čeká Kája Gotů. Dáme si jeho písničku, která se jmenuje
0: Dela. Hezký poslech.

0: pod lupou.
1: Pod lupou je dneska Neil Alden Armstrong, americký pilot, astronaut a také univerzitní profesor. Šlo o prvního člověka, který vstoupil na povrch měsíce.
2: Už v dětství se Neil zapálil pro létání. Poprvé viděl letadlo jako dvouletý, když ho otec vzal na letecké závody. V letadle seděl poprvé v 6 letech při vyhlídkovém letu.
1: Stavěl letecké modely. V roku 1944 docházel do leteckého kurzu a v 15 letech získal pilotní průkaz, což bylo vlastně dříve než řidičské oprávnění. Byl taky aktivním skautem.
2: A než se stal Armstrong astronautem, sloužil jako pilot v námořnictvu Spojených států amerických, přičemž bojoval ku příkladu ve válce v Koreji. Po odchodu z námořnictva vystudoval letecké inženýrství a stal se zkušebním pilotem Národního poradního výboru pro letectví a dnešním Armstrongově leteckém výzkumném středisku, kde se při více než 900 letech účastnil testů řady typů letadel.
1: Od roku 1958 se postupně zapojil do programu letectva Spojených států amerických Man in Space Soonest, testování i vývoje raketových letounů.
2: Roku 1962 přišel Armstrong do oddílu astronautů NASA. Jeho prvním kosmickým letem byla mise Gemini 8 v březnu roku 1966. Během ní se loď Gemini 8 setkala a spojila s bezpilotním raketovým stupněm Agena TV-8.
1: Astronauti Armstrong a David Scott tak uskutečnili první spojení dvou těles na oběžné dráze. Druhým a posledním letem Armstronga byla mise Apollo 11, kdy Armstrong a Buzz Aldrin jako první lidé na měsíci přistáli. Armstrong 21. července vstoupil jako první člověk na jeho povrch a získal tím světovou proslulost.
2: No a úspěch Apollo 11 vláda Spojených států využila ke své propagaci. Astronauti procestovali Spojené státy a následně vyrazili na 45 putování po více než 20 zemích světa, které mělo přednést program Apollo jako úspěch celého lidstva. Během těchto setkání s lidmi mělo možnost vidět posádku Apollo 11 ohromné množství návštěvníků. Odhaduje se až 100 až 150 milionů. Z nich okolo 25 tisícům se podařilo s astronauty podat si ruku či obdržet autogram.
1: No, tak to byla podle mě jedna z největších, možná vůbec ta největší kosmonautská jako akce. Roku 1971 Neil Armstrong odešel z NASA a vyučoval na Cincinnatské univerzitě. Zemřel roku 2012 na komplikace po operaci srdce.
2: A teď už muzika. Čeká nás Valdemar Matuška a Doktorát z průšvihu.

0: S Country rádiem na cestách.
1: 8 hodin, 28 minut a jdeme se podívat, jak to vypadá s dopravou. Dopravní nehoda je hlášena z D1 na 186. kilometru ve směru na Brno. Další dopravní nehoda je hlášena z Nového Boru, je to silnice 632. Havarovalo se tak v Litvínově, a to na silnici 27. A ještě tu máme problém, který nastal v ulici Jaromírova, což je pro změnu na Praze 2. Tak jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem.
2: Na konci světa.
3: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
4: Každý, kdo celý dny kroutí volantem, ví, že cesta bývá někdy zatraceně dlouhá.
5: Moje nový pár upaluje silnici.
4: A udržet pozornost, když máš za sebou nějakou tu stovku

0: Už léta jezdím bez nehod. S Country rádiem.
1: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
4: Škoda lásky.
5: No to je super.
6: Myslím, že na bylo nejlepší.
4: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vládou na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Krátké zprávy v půl.
7: Hezké ráno. Žněj jsou rychlejší než loni. Obilí je sklizeno z 80% ploch. Řepka z téměř 88%. Výnosy jsou ale meziročně nižší. Konec uvazování psů před městským úřadem v Zábřehu na Šumpersku. Lidé mohou na schůzky s úředníky vzít do kanceláří i své domácí mazlíčky. Zájem o vstupenky na letní olympijské hry 2028 v Los Angeles projevilo 12 milionů lidí. Vyplývá to z registrací do systému pro prodej lístků. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer přechodně až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty 32 až 39 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Já tam vidím dneska Kristiána. Vláďo, cituji něco z Kristiána.
2: Zavřete oči, odcházím.
1: No třeba.
2: No krásný, ten zasněný pohled Oldřicha Nového, ten je fascinující a nezapomenutelný.
1: Já si myslím, že každý Kristián tuhle tu větu, jako každý Kristián, který v Česku je, tak tuhle větu jako musel říct, protože každý na něj, řekni to.
2: Ano,
1: a tak řekni
2: prosím,
1: to.
2: Jo? A takhle se taky dají vydělat nějaké peníze, že? Potom by to třeba v pozdějším věku mohl řešit za úplatu.
1: Hele, za 20 korun a fotka za 50.
2: Takže Kristián slaví svátek.
1: No, dneska by mohl vydělat, že? Dneska má ještě svátek. No. Tak milý Kristiánové, vaše jméno má řecký původ a pochází z řeckého slova Kristiános, které se vykládá jako křesťan nebo ten, kdo je zasvěcený Kristu.
2: Může mít také podle mě ženský protějšek. Kristián, to může být Kristiánka. Vližování
1: spíš
2: třeba,
1: Kristýnka bych
2: Kristýnka,
1: tak jako typla.
2: Dobře, ovšem kdo nemá ženský protějšek je jméno Milivoj. Ten dnes také slaví svátek a můžete mu doma říkat Milivojek, Milík, Milča, Milda a podobně.
1: Dneska také slaví Oswald i ten s dvojitým V. Jde o mužské křestní jméno anglosaského původu a překládá se jako Bůh, který vládne.
2: A teď si připomeneme a přiblížíme jednu středověkou epickou báseň. Ta se jmenuje Perzival. Námětem je Artušova legenda o hledání svatého grálu. Pozornost je ale soustředěna na hrdinu jménem Perzival. No a tato báseň byla napsána na počátku 13. století.
1: No a to je všechno, co jsme načerpali z kalendářů. I když vlastně ještě tady je myslivecký, dneska si dejte pozor na to, že odlétá Rorís Obecný. Tak ahoj.
2: A to je škoda.

0: Tak zde jedničky, pakliže míříte z Prahy, tak vězte, že u Brna je to 182. kilometr. Se nám to začíná pěkně štosovat. Je to od Kývalky a až do 196. kilometru se budete pěkně šourat. A to i z toho důvodu, že nám tam v tom omezení přibyla bouračka.
1: Ano, až 39 stupňů Celsia má být v České republice. Už teď tomu nasvědčují teploty, které se vztahují k 8 hodině a 44 minutě. Na mnoha místech v České republice už máme kolem třicítky. Odpoledne by mělo být polojasno, přechodně až oblačno. Doufujeme, že někde také spadnou nějaké dešťové kapky. Ovšem, to se můžeme nechat pouze překvapit.
0: Já si myslím, že úplně nejideálnější teď aktuálně počasí je na Jizerce, protože tam je 9 stupňů. Všude horko jako v peci, ale Jizerka si drží 9 stupňů, takže jestli se někde schladit, tak právě tam na Kvildě je výrazně víc, teda musím říct.
1: Tak to mi takže, já bych sadil na Kvildu.
0: Teda. No vidíš, a Jizerka 9 stupňů, tak tam vám přejeme, abyste vyrazili třeba z Jižní Moravy, kde už je teďka přes 30 stupňů.
1: A kulicha z bambulí na hlavu pro jistotu. Hezké ráno.

0: Dospíváš to?
1: Tak vy jste si krásně mohli prospěvovat Tennessee Whiskey v podání Petry Černocké. Pak, když jste tak učinili, tak jste se určitě snažili rozespívat se v rámci další dnešní a tentokrát pěvecké soutěže.
2: Ano, to je pěvecká soutěž i pro nepěvce. Jo? To je taková, bych řekla, naše taková specialitka raní, kdy se můžete spolu s námi ponořit do nějaké hudební písně, jejíž ukázku vám za malý okamžik pustíme. Tak pokud to chcete zkusit a třeba ani neumíte zpívat 210, 323, 333, ale znáte ty texty, znáte ty písně a baví vás to a baví vás muzika, kterou vám hrajeme, no tak sem, volejte sem k nám do studia, my vás rádi vyslechneme.
1: Mně se líbil tvůj terminus technicus hudební píseň, to bylo krásné.
2: No?
1: Tak na hudební píseň už nám někdo volá. Country Radio, dobrý den.
2: Chrastí nám tam auto.
3: Den, Libor zase.
1: Tak, Libore, dáme slovo někomu jinému?
2: Libore zase, vy už jste s náma vyhrál.
3: Po 14 dnech jsem.
2: Jo. No a to je špatně, to musíte minimálně po měsíci, ale nechala bych přece, my tady
1: zkusíme
2: máme stejné
1: jiného,
2: ceny,
1: jo?
2: Tak určitě. Nechme je někomu jinému, určitě. Jo?
1: Dobře, děkujeme, Libore, šťastnou cestu, ať se daří. Tak nám tady
2: přece by si doma nechtěl dva deštníky, nebo chtěl?
1: Já nevím, co tady nemám.
2: Halo, halo, kde pak tam je?
4: Tady je Irena od Litomyšle.
2: Irenko od Litomyšle, už máte doma dnešní country rádio, který jste si u nás vyhrála?
4: Nemám. Ale chcete,
2: no, že jo?
4: No jasnočka. No.
2: Tak my držíme palce, aby vám to vyšlo, aby jsme do té Litomyšle nebo k Litomyšli mohli nějaký pěkný deštník poslat. Tak se připravte, my tady máme jednu píseň, kterou
1: určitě
2: můžete dospívat.
1: Určitě znáte, takže pouštíme ukázku a vy budete pokračovat. Jdeme na to, pojďme.
5: Kam se hrabou děvčata z Prahy, Plzně, Ústí, kdo má trochu Filipa, do Brna se pustí, Brno je zlatá loď.
4: Zlatá loď, do za děvčaty z Brna choď. Jsou pěkné a věrná. Hrabou děvčata. Krásně Ústí, kdo má trochu Filipa. A tak dál.
1: No, super.
2: Tady je prostě takový jako trošku malinkatej jako chyták, musím říct, protože tady vlastně každý ten refren je trošku jiný, jo, protože tam je, že ta děvčata jsou hezké a mladá, pak ano. Jsou hezké
4: ano,
2: a chytrá,
4: věrná. Ano.
2: A pak jsou taky hezké a věrná, jo.
1: Takže vy jste si v podstatě mohla vybrat z tohoto hetriku jakékoliv slovo.
2: A vy jste si vybrala prostě podle svého, ale
1: skvělý.
2: Tuhle písničku prostě znáte a nemohla jste jí minout.
1: Mně se líbilo, jak jste pokračovala pořád dál, byla jste k nezastavení. Takže teď si celou písničku můžete nejenom vy, ale i naši posluchači zaspívat. Zastavovat se rozhodně nemusíte, hlavně nám nepokládejte telefon, ano?
4: Ano, díky.
1: Krásný den.
2: Moc gratulujeme. A tady Ivan Mládek a Benjo Band Ivana Mládka.

0: Pavel Bobek patřil dívce N. Ať už vy, naši posluchači, patříte komukoli, přejeme vám příjemný poslech Country Rádia, a to i krátce před 9:00 raní. Raní, protože hned minutu po 9:00 už to máme dnešní středeční dopoledne.
1: A kdo to určil, že po 9:00 je dopoledne?
0: Nějaký časoměřič.
1: Časoměřič? Mm-hmm. Asi si ho najdeme. Asi se ho najdeme, doptáme se ho, proč to tak je. Tak po 9:00 po zprávách si dáme další muziku, o kterou se postarají Texmani s Vráťou Vyskočilem. Mm-hmm. No a další muzika?
0: Další muzika, ano. V tuto chvíli nás čekají ovšem Nedvědi, písnička, která se jmenuje Jablko, takže něco vitamínů, něco zdravého, nebudeme to s tím jídlem přehánět ani dnes, a motivace díky této kapele je právě v tuto chvíli tady.
1: Tak hezkou středu.

0: Antri počasí.
1: Venku dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 32 až 39 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zdravotních sester v sociálních zařízeních je málo. Například v Seči u Chrudimi jim nabízejí náborový příspěvek 50 tisíc, v Kroměříži dokonce 150 tisíc korun. O zdravotní sestry v domovech pro seniory je velký zájem a radnice čekají, že po změně legislativy od příštího ledna bude ještě větší. Pobytová zařízení pro seniory totiž přejdou z kategorie sociálních do sociálně zdravotních služeb, což pro provozovatele znamená zajistit přítomnost zdravotníka 24 hodin denně. Energetická krize, která je důsledkem války na Blízkém východě, má významný vliv na světový trh s automobily. Zatímco v prvním letošním čtvrtletí prodeje elektrických a plug-in hybridních vozidel ve světě klesaly, ve druhém naopak zaznamenali obrovský vzestup. Na rekordní úroveň se dostali například v Austrálii, Indii, Brazílii, Koreji i Vietnamu. Od dubna do června se prodalo dvojnásobné množství elektrických vozidel v porovnání se stejným obdobím loňska. Teď se vrátíme zpátky domů. O dopravních komplikacích v Brně teď Luděk Savana Urbánek.
2: S dopravními omezeními musí počítat řidiči jedoucí po velkém městském okruhu v Brně. Od včerejška až do čtvrtka je kompletně uzavřená výjezdová rampa z Porgesovy do Merhautovy ulice v Brně severu. Zároveň není možné levé odbočení z Merhautovy do Porgesovy. Krátkodobá uzavírka, která potrápí zejména řidiče, je nutná kvůli provedení finálního zapravení povrchu křižovatky. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Tip na víkend má pro nás Honza Navrátil.
3: Sobota bude v Kolíně ve znamení návratu do historie. Proběhne už 14. ročník historických slavností, tentokrát s podtitulem Neklidná léta 1914 až 1918. Opět se chystá celodenní program na dvou scénách, který bude tematicky zaměřený na období první světové války. Celý ostrov tak zaplní lidé v historických kostýmech, vojenská technika a dobová hudba. Honza Navrátil, Kolín.
0: Sport.

0: Ještě hokej. Měsíc před prvním soutěžním zápasem v Lize mistrů vyjeli poprvé na led extraligoví hokejisté Škody Plzeň. Úvodní trénink vedli asistenti Václav Pletka a Jiří Weber. Hlavní kouč Josef Jandač pozoroval dění na ledě pouze z tribuny. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
1: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

páteční adresu. A čekal, čekal, že někdo odpoví. Žádný dopis nedošel a já jsem pochopil,

0: jsem rozhodčí, mám plný kalhoty. Já zrovna jsem teď chtěla říct, kdo je to rozhodčí, protože rozhodčí vlastně nemusí být jenom člověk, který se pohybuje jakoby ve sportu. Obvykle ano, jo, ale je to vlastně osoba, která dohlíží na dodržování pravidel. Jo, takže je to vlastně, i policista je takový rozhodčí, i já jsem vlastně takový rozhodčí.
1: No a tady by se nabídla ještě taková alternativa, taková možnost, když rozhodčí, tak o něčem rozhoduje.
0: No jasně.
1: O finálním výsledku toho či kterého tématu.
0: No o tom, jaká ta pravidla budou dodržována a že hlavně musí být dodržována všechna, která jsou napsána. To já mám třeba velmi ráda, tak proto já tady jsem takový ten nad
1: ty
0: tebou ten policajt.
1: Ano, ty jsi takový ten policajt, ten rozhodčí, já se toho zříkám za to zcela dobrovolně, protože nechci rozhodovat o třeba cizích osudech.
0: No, tak to bys nezvládl, Vláďa.
1: Ne, dobře.
0: Já rozhodnu o tvém osudu.
1: Výborně.
0: Už brzy.
1: Jediné, co zvládnu, je časomíra, která říká, že máme 9:09 hodině dopolední. A když jsme u těch číslovek, tak si připomeňme, že dnes máme 5. srpna, což je den vztahující se ke středě.
0: Mohli bychom taky říct, kolik nám je let, když jsme u těch číslovek.
1: Jo,
0: kolik nám je? Nám už je určitě přes 100.
1: Dohromady. To jsme
0: dohromady.
1: To je ale strašný.
0: Je to strašný, ale takhle staří jsme a tak jsme taky plní mouder, která vám budeme servírovat i po 9:00.
1: No, jak kdo. Tak určitě ty máš primáty v tomhle ohledu. John Mitchell Montgomery nás čeká v té nejbližší písni.
0: Dáme si i Lenku Filipovou, tak vám přejeme krásné dopoledne. S vámi je Vláďa Kačka.
1: Hezký den.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Včera jsem se vracel

dívám se k mihotavým hvězdám. Zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám. Větru už jsem všechno pověděl.

0: co, kdy, kde a jak. Ranní otazník Country Rádia.
1: Když jsem ráno přišel do vysílání tady za Kačkou, tak se mi sdělil příběh, který se mi stal včera. Ano, v souvislosti s těmi velkými vedry se dají očekávat i různé bouřky, výpadky elektrického proudu a podobné věci, které sebou nenesou žádná pozitiva. No a právě včera u nás doma se zhaslo definitivně ve velké části.
2: To musíte platit za proud, vládě.
1: Dobře, ale má to své nevýhody. Jo. A všechno se to jako zaktivovalo, ten elektrický proud, až někdy ve 2 hodiny v noci. No a teď jsem si říkal, co s načatým večerem, že jo, člověk bloudí, pořád do něčeho naráží.
2: Tak si šel do hospody.
1: Ano, a tam bylo také zasnuto, to znamená, že bylo zavřeno, nešel elektrický proud, bez toho neteče ani pivo. Takže to byl takový jako smutný večer včera.
2: Přesně, jak nemáš ten proud, tak vlastně nic nefunguje, přesně neteče pivo, jo. Voda vlastně jako taky neteče, vlastně ne.
1: No, to zase záleží na tom, na jaký zdroj je to napojeno. To
2: no tak vidíš, já mám pocit, že u nás třeba neteče ani voda, jako teď ano. Nejde nic, teď když je to horko, nemůžete si pustit větrák, jako jo, teď ta lednice prostě přestává fungovat, jo, a všechno se prostě kazí, vy najednou nevíte, co máte dělat, ano, jo, nemůžete si třeba zapnout rádio, nemůžete zapnout telku, nemůžete prostě zapnout počítač, jo, a teď najednou člověk zjišťuje, jaké to bylo dříve, když prostě žádný proud nebyl a nechce se do té doby vracet.
1: Já jsem třeba chtěl navštívit sousedku, jakože strávíme společný večer u kávy nebo něco a nemohl jsem se ani dozvonit a pak jsem si uvědomil, že vlastně nejde elektrický proud.
2: Jo, tak no. Jsi mohl zaklepat, vládě.
1: To mě nenapadlo.
2: Jo, to jsem si myslela.
1: To mě nenapadlo.
2: No, vidíte, tak prostě bez toho proudu, kde se ocitáme, že a jak to nemáme rádi, já si vzpomínám, že vždycky na chatě, když nešel proud, tak to nebylo otázka hodin, ale to byly třeba 2 dny, kdy tam nešel proud a vím, že to jako dítě jsem to hrozně jako neměla ráda a do dneška si to pamatuju, ten pocit takový ty příjemnosti, že jako co teď budeme dělat.
1: Ano, ano, tak lidé si kolikrát mohou najít nějakou zábavu. Samozřejmě,
2: no to samozřejmě mohou,
1: no,
2: že?
1: Jistě, tak ta porodnost se zvýší. Ne, to jsem trošku odbočil. My se vás prostě chceme zeptat, co vám při výpadku elektrického proudu vadí úplně nejvíc?
2: No já myslím, že každý se s tím někde setká, ale dříve či později se s tím zase znovu setkáme. Tak nám dejte vědět, co vám při tom výpadku proudu nejvíc vadí.
1: No teď už si dáme magnetické bouře. Tomáš Klus a Věra Martinová.
2: Novinka v našem vysílání.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Ať už se cesty kroutí, nebo mají přímý směr, tak my tu máme dopravu. No a ty cesty úzce souvisí i s nějakými problémy, které se nám na mnoha místech vyskytly. Začínáme v Prostějově, tady se havarovala v ulici Mlýnská. Další dopravní nehoda, tak to je hlášena z Vyškova, nebo respektive z D1 u Vyškova, je to 229. kilometr ve směru na Brno. Havarovalo se také ve Vodňanech v ulici doktora Hajného. No a Brno Žabovřesky hlásí kolizi na silnici 42. Jak to vypadá na kolejích? Ostroměř, Stará Paka nebo také Budišov nad Budišovkou. To jsou krátkodobější vlakové výluky. My si dáme za chviličku muziku a pak už se budeme věnovat dnešnímu rannímu otazníku. Šťastnou cestu a příjemný poslech.
2: Country Radio.
3: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.
4: Country Rádio. Když spustí housle, zaskejím hrou.
3: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
5: Moon and all your splendor, no only my heart.
3: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
6: Stařičký šerif u šríně, prlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
7: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Čas od času se stane, že nám prostě vypnou elektrický proud. Může to být způsobeno mnoha důvody. Ku příkladu včera mě osobně to potkalo, já se přiznám, a bylo to zřejmě způsobeno tou nenadálou bouřkou mezi 17. a 18. hodinou, která byť nepřinesla žádný déšť, tak přinesla pouze to, že někde to prostě bouchlo a nešla elektřina.
2: A co se to vždycky tak stane? Vždycky se přesně říká, že to nějak bouchlo, ale co se jako konkrétně stane?
1: Může do toho uhodit blesk, může tam být nějaké přepětí, nebo v podstatě těch možností je celá řada. Vypadne jištění, chránění při tom rozvodu elektřiny.
2: Jo? Já ještě, že tě tady máme, prostě jsi rozený elektrikář. Tak jsi nám to hezky vysvětlil, nám všem, co jsme vůbec nevěděli, co to znamená. Tak co vám při výpadku proudu vadí úplně nejvíc? Tak Vláďovi vadilo co?
1: Mně vadí to, že když ten proud znovu naskočí, tak musím seřídit všechny ty různé digitální hodiny na mikrovlnné troubě, normálně. A teď já už se v tom ztrácím, protože tam musíš udělat spoustu různých pohybů, tlačítek, zmáčknout to na štelo. Jo, tohle mě vždycky přivádí k šílenství.
2: Fakt, já si vždycky říkám, že teď já někde nechám rozsvíceno, teď třeba potřebuju odejít. A teď si říkám, teď já budu mít určitě po celém bytě rozsvíceno někde. No. Nevím, jestli tam prostě bylo rozsvíceno, zasnuto, jak to všechno je nastavené a tak, jestli mi bude zvonit budík, jestli se mi nevybije telefon.
1: To se mi stalo právě, protože ten proud u nás zapnul zhruba nějak v 1:30 v noci a probudilo mě to, že všude se svítilo, všude to blikalo, kočka mňukala.
2: Teď někde to televize, něco začne pípat.
1: Televize hrála, něco tam pípalo, jo, rádio se spustilo. Říkám si, to jsem na nějakém mejdanu, nebo se mi to zdá. No, takže jsem do 2:30 jako chodila, všechno jsem to různě vypínala, dávala jsem to do pořádku a za hodinu na to jsem vstával, takže taková jako pěkně romanticky probdělá noc při výpadku elektrického proudu.
2: Každý z nás to zažil a většina vašich příspěvků se ale shoduje na tom, než jim vadí tyhle věci, o kterých jsi mluvil, ale co všem nejvíc vadí je, že prostě, když nejde proud, tak se pokazí věci v lednici nebo v mrazáku.
1: No, na to téma přišel mimo jiné jeden, ale moc hezký příspěvek od Ivana. Ten píše, při výpadku proudu mě nejvíc vadí ten pocit, jak jsme vlastně zranitelní. Je to hlavně o nastavení hlavy. Byl jsem několikrát bez proudu na Salaši, na horách, na Slovensku a v Rumunsku. A když se vám podaří přepnout hlavu na režim bez proudu, tak zjistíte, že je to úplně v pohodě. Je pravda, že tuto situaci nechápou zařízení, jako je lednice a mrazák. Když jsem bydlel na venkově, tak jsem pro tyto situace měl dieselový agregát, který nám při výpadku elektřiny umožnil normální fungování. A tohle je vtipné, nesměla ovšem dojít nafta. Jinak výpadek elektřiny beru jako součást života a snáším ho dobře.
2: Já si myslím, že každý z nás zažil tenhle výpadek proudu loni, jestli si pamatujete touhle dobou, byl takzvaný blackout. Mm-hmm. A týkalo se to v podstatě celé Evropy, kdy nešel proud vůbec a to byla teda katastrofa. Já musím říct, že jsem si vlastně vzpomněla, že nám tenkrát to odpálilo lednici. Jak to nešlo, tak to byl asi prostě nevím, nějaký přetlak proudu nebo nevím co, ale nám se tam rozbila lednice a my jsme zrovna byli na dovolené. Takže to bylo prostě jako, to se jako sešlo prostě spoustu jako špatných věcí, takže tady se to jako vlastně násobilo, to, že vlastně nešel ten proud. Ale Štefan píše, že záleží na délce trvání výpadku, v práci jsem v pohodě, protože doma je to ale problém, jo, tam řeší filtraci akvárek, si představ,
1: tady těch věcí je strašně moc a opravdu to může přinést i negativa. Karel nám ovšem napsal o pozitivním výpadku proudu, alespoň v ohledu seznámení se svou současnou manželkou a ten bych dal jako vítězný. Milé Country Rádio, Kačko a Vláďo, výpadek proudu, tak to ve mně evokuje opravdu velké poděkování situaci, která nastala. Tak, no a samozřejmě se tady to týká toho, že se seznámil se svou manželkou.
2: Cože?
1: Ano.
2: Když vypadl proud?
1: No padli si do obětí a pak tady ještě píše, že když se rozsvítilo, tak ona sice vystřízila jela trošku, ale...
2: Ale už to nešlo
1: vrátit. Tak ozvěte se nám, Karle.

0: Jsem zvědavý.
1: Bože můj. Víte, proč se to říká tohle? Ano. Vládě, proč se to říká? Bože můj.
0: No bože můj, je 9 hodin 55 minut, jak nám ten čas letí. Třeba za chviličku Milan Šmíč, nebo co si chtěla říct?
1: No, že je to taková vlastně modlitba ve chvílích nouze. To ano. Ty voláš často, viď?
0: No, když je někdo marnej třeba.
2: Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád. Za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám, drinky nalejváš, jako tenkrát, když v hospodách jsem hrál. Úsměv pořád stejný, jen přibyly ti vrásky, tenhle lokál já od malička znal. Tak nalejvej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spláchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem zběsile sehnal. Tak nemůžu si pomoct,

kam může vír dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme

0: Country počasí.
1: Venku dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 32 až 39 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Prázdniny jsou v polovině. Některé děti už ale teď začínají pociťovat stres ze začátku školního roku. Předškoláci nejčastěji řeší obavy z nového prostředí. Starší žáci pak své postavení mezi spolužáky ve třídě. Podle psychologů pomůže podpora rodičů a naprosto otevřená komunikace. A ještě jedna rada. Pokud dítě opakovaně odmítá jídlo, špatně spí nebo se uzavírá do sebe, je podle expertů na čase vyhledat odbornou pomoc. Zásilkovna ve své síti Zboxu zavedla možnost vrácení zboží do internetových obchodů. Vracenou zásilku půjde vložit kdykoliv během dne i noci do více než 6,5 tisíce Zboxů po celém Česku. Za vrácení zásilky zákazník přímo zásilkovně nic neplatí. A jestli bude pro něj zdarma nebo za poplatek, si určuje každý e-shop. Ve Vyškově budou mít novou sportovní halu.
2: Nová sportovní hala má vzniknout ve Vyškově. Město dokončuje studii projektu, který má v budoucnu vyřešit nedostatek prostoru pro tréninky i soutěžní utkání a vytvořit kvalitní podmínky pro místní kluby. Investice počítá mimo jiné i s tribunou pro stovky diváků. Stávající sportoviště jsou totiž dlouhodobě na hranici svých kapacit a poptávka po cvičebních prostorech každoročně roste. Luděk Savana, Urbánek, Vyškov.
1: Pražský dopravní podnik a včely. Jak jde tohle dohromady, to nám vysvětlí Honza Navrátil.
3: Nejúspěšnější sezónu hlásí včelstva, která vlastní pražský dopravní podnik. Výsledky včelstev, která dopravce umístil ve vozovně Vokovice, jsou rekordní. Ze tří včelstev se podařilo vytočit 110 kg medu, tedy o více než polovinu oproti loňskému roku. Vytočený med využije dopravní podnik stejně jako v minulých letech, především pro reprezentační účely. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: V rychlosti ještě do zákulisí fotbalu. Miliardář Daniel Křetinský prodal více než 2% svého podílu ve fotbalovém klubu West Ham United podnikateli Jakubu Haverlandovi.

0: nejbohatších Čechů a vlastník pražské Sparty si ponechal necelých 25%. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
1: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Přeji vám krásné středeční dopoledne po 10. hodině. Vás zdraví Milan Schmidt. Máme 5. srpna a hodinku zahájili Robert Křesťan a taky náš kamarád Jarda Samson Leng. Jaroušku, jestli posloucháš, doufám, že je ti lépe a že brzo tě uvidíme zpátky na pódiích. Co nás čeká? Pozvánka právě na pódia a na nějaký ten festival v Kukátku Country Rádia. Chybět nebude ani Tulácká stezka. Hrát nám budou třeba Marieni, nebo Michal Tučný, a nebo Marty Stewart. Tak příjemný poslech a hezkou středu přeji.

0: rokem Country Rádia.
1: Festivalová sezona pokračuje dále, já mám na telefonu další pozvánku, ovšem pochopitelně musím nejprve zdůraznit, že pozvánka bude od chlapíka, kterého dobře znáte, je to můj kamarád a taky vítěz talentu Country Rádia Tomáš Bartoušek, takže kapela Paralela. Ahoj Tome.
2: Ahoj Milánku, já tě zdravím a zdravím samozřejmě posluchače Country Rádia.
1: No hele, volám ti Tome, protože vím, že už vlastně se blíží poměrně dost rychle festival, který s kapelou děláte, tak povídej, o co konkrétně jde a na koho se můžeme těšit a tak.
2: Máš pravdu, Manku, blíží se náš tradiční, už vlastně tradiční Orion Fest, jehož sedmý ročník teďko už proběhne a bude to v sobotu 22. srpna o 3 hodin tradičně na osadě Orion ve Hvožďanech u Bechyně. Krásný prostředí přímo na břehu řeky Lužnice.
1: Paráda, krásný místo, v Bechyni je nádherně. Nakonec i kapela, která tam hraje, myslím, že bude z pravého břehu Lužnice. Aspoň se tak jmenuje, já nevím, no tak povídej.
2: Už vím, na co narážíš, na kapelu Pravý břeh, která tam bude. Jsou to novici na našem festivalu a je to vltavotýnská kapela a letos vyhrála regionální soutěž Bounický dřeva, která je tady velice oblíbená, taková prestižní, country folková, takže se na ně strašně moc těším. No.
1: Takže jsou spíš teda od Vltavy, než od Lužnice jsou spíš.
2: Je to určitě.
1: Jo. No tak ne, to jsme tak dali na odlehčení, takže vítěz Bohunického dřeváku 2026, Pravý břeh, ale budou tam i další kapely, tak povídej, na koho se tam můžeme ještě těšit.
2: Určitě bude tady Černokostelický funebráci, to zní hezky. Samozřejmě uzavře to tradičně Randál Hostomický. Pak tady bude kapela Ve dvou, což je Míra Baldrych a Pavel Pazourek, písnička s Míra Baldrych. To si myslím, že to je taky skvělý duo, co jsme tak mohli slyšet. A pak tady mám jednoho speciálního hosta, na kterého se strašně moc těším. A tím je Tomáš Průša, to asi nemusím posluchačům představovat.
1: Určitě
2: ne. Na Country Rádiu, taková stálice už. A na to se teda moc a moc těším.
1: Je potřeba říct ale, že tam nejedeme jako celá kapela, nesnad proto, že bychom s Tomášem nechtěli kamarádit, ale je to proto, že já zrovna moderuji jiný festival a tak nějak se nám to časově nesešlo. No. Takže tam
2: určitě,
1: bude sám s kytarkou, ale i to je parádní, protože jeho písničky jsou, jak já vždycky říkám s oblibou, samonosné. To znamená, dají se zahrát i s kytarou a nebo třeba s celou kapelou.
2: Přesně tak. A přesně z tohle důvodu jsem si Tomáše pozval a
1: no, ale
2: těším se moc na něj.
1: No dobře, tak to je všechno v pořádku, co jsi říkal, ale počkej, pořádající kapela ta nezazněla zatím.
2: Pořádající kapela Paralela, ta tam bude samozřejmě určitě.
1: Jo. Takže normálně všechno v pořádku, budete tam určitě, s celou kapelou,
2: určitě.
1: Takže ti, kteří pamatují vlastně vaše vítězství v talentu Country Rádia, tak si to mohou připomenout a přiletět tak jako vítr si s vámi užít pomalu.
2: Já bych byl
1: festival. Hele, a prosím tě, jak je to tam ještě, když by někdo přijel a chtěl si dát pivko, je tam možnost nějak přespat?
2: Určitě,
1: tak,
2: je tam veliký parkoviště na louce, je tam možnost ubytování, takže s tímhletím vůbec není žádný problém. Myslím si, že to bude fajn, celý den se bude grilovat.
1: Jo.
2: A říkám, stage je 50 metrů od Lužnice, tak kdyby to někoho třeba unavilo, může se osvěžit a vrátit se zpátky. Takže je to krásný prostředí a myslím si, že to bude hezký festival.
1: Takže osada Orion, Hvožďany u Bechyně a ještě jednou připomeň tedy, kdy, od kolika hodin?
2: Je to v sobotu 22. srpna o 3 hodin. Je to, jak jsme říkali, Hvožďany u Bechyně, přijedete do Hvožďan a značky už vás navedou přímo k vodě.
1: Dobře.
2: Na místo konání.
1: Tome, díky za pozvánku, měj se hezky, ahoj.
2: Milánku, měj se hezky a zdravím posluchače Country Rádia. Mějte se fajn.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak po této pohodové písničce trochu třeba méně pohodová doprava, ale zase nebojte se, nedějí se žádné extra problémy. Třeba na kolích máme jednu jedinou výluku, Bruntál Krnov bude trvat do 6. to znamená do zítra, počítejte i dnes s tím ovšem. Pak tu máme na D1 na exitu 282 nehodu, je to osobák s nákladňákem, ale bude to odstraněno už velmi brzo, myslím, že do konce hodiny. Koukám i na další události na dálnicích a nevidím tu nic, co by teď nějakým způsobem extra omezovalo někde dopravu. Snad se připravte, kromě té dopravní nehody na D1, na to, že mezi 188. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu už se teď zase tvoří kolona vozidel. Stejně tak počítejte s tím, že kolona je mezi 374. a 375. kilometrem ve směru na Polsko, tady úplně u hranic. Pak tu máme ještě varování, že překážka na vozovce po době pneumatiky na D1 je na 90. kilometru ve směru na Prahu. Další můj pohled padá na další velmi frekventovanou dálnici D5, ta zatím vypadá relativně klidně a průjezdně. V místech, kde se opravuje okolo toho 100. až 110. kilometru ve směru na Rozvadov, ale také v obráceném směru, počítejte s tím, že je hustější doprava. No a pak ještě jeden pohled v tuto chvíli na dálnici D8 a 8 nám ukazuje také nějaké nebezpečí, a sice na 19. až 17. kilometru ve směru na Prahu jsou tam práce na silnici a zúžená vozovka, tak tam počítejte s tím, že se můžete zdržet, jinak právě v těchto místech od 20. do 18. kilometru ve směru na Prahu už teď je asi tak 2-kilometrová kolona, tak s ním prosím počítejte. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country Rádiu.
2: Tentokrát nás čeká Bluegrass, a sice Eastern Grass. Radim Zenkl a Ondra Kozák.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama, třeba k řece.
3: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou. Do fousu píchnu redko, já svoji dýmku pravěkou.
0: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
4: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený. Každou chvíli se tu bouře rozječí.
0: Případně provětrat starý maskáče.
5: Když

takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Srdečně zdravím všechny tuláky, tulačky i ostatní posluchače. Dnešní tip na výlet nás zavede do města Chrast u Chrudimi v Pardubickém kraji. Tam stojí krásný zámek, který v sobě spojuje renesanční eleganci, barokní podobu i zajímavou historii. Původně renesanční zámek v Chrastu vznikal v letech 1579 až 1605 zásluhu Albrechta Slavaty z Chlumu. Následně po jeho smrti ve stavbě pokračovala jeho manželka Markéta Trčková z Lípy. Od roku 1664 sloužil jako letní rezidence královéhradeckých biskupů. V letech 1721 až 1731 prošel rozsáhlou barokní přestavbou a kolem roku 1742 byl rozšířen o další křídla. Dnes v zámku sídlí městské muzeum, které roku 1893 založil pan Vincenc Paulus. Stále expozice představují historii Chrastecka. Od pravěku přes geologii a paleontologii až po vývoj města, místní řemesla nebo tkalcovské žakárové stavy. Muzeum také pořádá sezónní výstavy, koncerty, přednášky i další kulturní akce. K zámku přiléhá rozlehlý park, který roku 1903 upravil zahradní architekt pan František Tomajer. Dodnes v něm rostou vzácné dřeviny, například liliovník tulipánokvětý nebo cypřišek nutkajský. Na park navazuje lipová a kaštanová alej zvaná Velká Lipka. Na jejím konci stojí kaplička svatého Jana Nepomuckého, postavená roku 1728. Po ničivé smršti v roce 1907 byla znovu obnovená zásluhou biskupa Karla Kašpara. Zajímavostí je, že Chrastský zámek dodnes patří Královéhradeckému biskupství. Přesto jsou muzeum i zámecký park běžně přístupné veřejnosti a během roku se tam koná řada kulturních akcí. Pokud budete mít cestu kolem Chrudimi, určitě se tam zastavte. Zámek Chrast totiž není jen historickou památkou, ale také místem, kde se dodnes potkává minulost se současností. Při návštěvě stojí za pozornost nejen samotná budova, ale také klidná atmosféra zámeckého parku, který nabízí příjemné zastavení během výletu. Další podrobnosti o zámku Chrast u Chrudimi najdete například na webu kudyznudy.cz. Pěkný den vám přeje a loučí se s vámi Vítek.

0: No tak to byl Karel Plíhal a jeho roztomilá námořnická, 10 hodin 57 minut, před námi je zase čas pozvánek, zvát vás budeme ven, tedy podíváme se na to, jaké bude počasí, a protože je tam letní počasí, tak to berte jako pozvánku ven. Zvát vás budeme také v rámci kulturního servisu a zvát vás budeme také na ranní vysílání Ládi a Kačky.
1: Krásně, milí posluchači Country Rádia, tak co nás čeká v ranní vysílání zítra? Mimo jiné si řekneme o kolesovém parníku, který byl v roce 1865 spuštěn na Vltavu. No a co to takový kolesový parník vlastně je? Řekneme si, jak jsem řekl před chvíličkou, již zítra. A věřte, že s přepravou kol, jak by se na první dobrou mohlo zdát, to nemá vůbec nic společného. Nebudou chybět ani soutěže a příjemná muzika. Tak těšíme se zítra, Kačka Vláďa, úderem 6.
2: Country počasí.
3: Venku dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno, ojediněle s přeháníkami nebo bouřkami.

0: výhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
1: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
2: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory, a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country Radio.
3: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
2: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Už tento víkend 8. srpna se koná indiánský den v kempu Vochtánka v Podštejně. Bude opět věnován dětem a nadaci Archa Chantal. Pojďme propojit svět zdravých a nemocných dětí. Pomáhejme si a učme to naše nejmenší. Motto letošního indiánského dne je Všichni spolu. Děti čekají indiáni, život v indiánské vesnici, mnoho soutěží, ale i velká dávka empatie, která tento den provází. Patronkou indiánského dne je herečka a zpěvačka Chantal Pullen. Jí patří velký dík za práci, kterou dětem věnuje. Festival Dobře utajená country se chystá na sobotu 8. srpna od 11 hodin ve Slapcích u Rakovníka. Letos tam vystoupí Jindra Kejak, Pacific, St. Johnny, Malina Brothers, Petr Kocman, Poutníci a další skvělé kapely. Tak přijďte, je to léty osvědčená akce, kterou si užijete. Tradiční letní koncert Roberta Křesťana s druhou trávou se chystá v areálu loděnice Děhylov v malebném prostředí přímo na břehu řeky Opavy. Letos tam kapela zahraje už 28. rok po sobě. Sraz je v pátek 7. srpna ve 20 hodin v loděnici Děhylov. Zveme vás na akci Country Šuňava 2026, která se koná od pátku 14. až do neděle 16. srpna v Šuňavě na festivalové louce za jezerem. Zajeďte pod Vysoké Tatry na hudební festival toho nejlepšího z československé country, folkové, bluegrassové a trampské hudby. Zahrají tam Zelenáči, Petr Kocman, Sima Magušinová, Loizo, Texmeni, Žobráci, Štefan Repka a Gorals, David Benda a mnoho dalších. Součástí programu bude westernová show, vystoupí taneční skupina Colorado Žilina, dále vás čeká hudební výuka country tanců Bohatá tombola, program pro děti, jízdy na koních a festivalový.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: 11 hodin, 14 minut k tomu. Přátelé, já jsem včera byl opět na parníku Country Radio se skupinou Pacific, bylo to naprosto skvělé, i všichni, kteří přišli, tak si to doufám moc pěkně užili. Byl tedy velmi horký den a velmi horký večer a bylo to opravdu moc hezké. Další parník nás čeká zítra a proč o tom hovořím? Hovořím o tom proto, že zítra měl být hostem na parníku Country Radio Jarda Samson Lenk, jenomže Jarda nám onemocněl a nemůže hrát momentálně a tak místo něj na parníku zítra bude Slávek Janoušek. No a to vedlo k tomu, že někteří posluchači, kteří si koupili lístky už na Jardu Samsona Lenka, chtěli vrátit vstupné, to znamená, že se některé lístky uvolnili. Pokud vy byste naopak chtěli třeba vidět a slyšet Slávka Janouška, pak doporučuji, na našich stránkách najdete kontakt na Pruh Polabí, můžete je kontaktovat a případně si nějaké ty uvolněné lístky zarezervovat a plout s námi zítra zase na krásná místa v krásné přírodě a navíc krásnou muzikou se Slávkem Janouškem. No a když jsme u Slávka, tak on nás také ještě pozve na svůj festival, který už se také pomalu, ale jistě blíží. Ale to až za chvíli, protože teď nás jistě čeká Pavel Bobek a písnička Proč mě nemáš ráda? Dobrá otázka.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Festivaly se na nás sypou jeden za druhým a to je dobře, protože si užíváme léto právě před pódii, kde vydáme své oblíbené umělce a jedno takové pódium ožije už zanedlouho, protože se přiblížil festival Muzikanti v Cakli. No a ten má na svědomí Slávek Janoušek, kterého mám teď na telefonu. Ahoj Slávku.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: Tak jak to vypadá s letošním ročníkem? Kdy vlastně bude a na koho a na co se můžeme těšit?
2: Tak letos to bude 41. ročník, to je naprosto neuvěřitelné číslo, jsme začali pátou dekádu, to bych nikdy si nemyslel, jsme v roce 85 začínali. Letos to bude opět v Cakli a bude to dvoudenní a bude to 14. a 15. srpna v Cakli, to je v Ústí nad Orlicí. Je to takové malebné místo u řeky Tichá Orlice a my vždycky začínáme ten pátek 19 hodin.
1: Ano.
2: Vždycky první kapela, která nastoupí, tak zahajujeme vždycky písní Imaginární hospoda.
1: Jo.
2: Ale to musí každý vždycky samostudium, to se nesmí zkoušet a rovno se to hraje. A takhle to padlo na Míru Ošance, poslední šance Míry Ošance.
1: Jo.
2: Pak tam bude... No pak tam vlastně budete i vy, Tomáš Průša Band,
1: ano.
2: Kde hraješ na basu.
1: Ano.
2: A pak tam bude taková velmi zajímavá skupina, která se ono si to sedne. Bude tam Jindra Kejak, Marty Johnson a to bude na ten páteční večer.
1: Ano.
2: Končíme vždycky tak, že po tom posledním hraní udělá zpívaná pod pódiem. To si lidi tam, to se jim tak začalo líbit, že to máme pokaždé, že končíme zpíváním pod pódiem. No a v sobotu potom 15. budeme od 13 hodiny dětské odpoledne. Tam jsou divadla pro děti. My jim vždycky zahrajeme taky nějaké dětské písně. Jsou tam všechny soutěže pro děti a lezení na stěnu, která tam je k dispozici, střílení z luku a takové věci. A od 17 hodin potom jede ten hlavní hudební program a tam jsou třeba Přístav, Madalen, kdo tam ještě, Líbanda, Alfa Srdec, Vítěz Porty tam vždycky bývá, ale to se to ale Vítěz autorské Porty, skupina Nebe z tebe.
1: Aha.
2: No a pak přijde takové to finále.
1: Ano.
2: A to letos teda bude velice zajímavé, protože se mě podařilo domluvit se s Jirkou Holoubkem, že přijede Spiritual Quartet.
1: Ano.
2: Ale nejenom to, přijedou legendy Spiritual Quintetu, Jirka Tichota se Zdeničkou Tichotovou.
1: Hezky.
2: A zahrají za doprovodu právě Spiritual Quartetu a Jirka mi říkal, ale ne, aby to vypadalo, že obnovujeme Spiritual Quintet, tak máme domluvený, že mezi tím právě zahrajeme my s kapelou.
1: Aha.
2: A pak bude ten závěrečný blok se Spiritual Quartetem, kde se samozřejmě rozezní i písničky Spiritual Quintetu taky, takže bude to takový v tom kvintetovským duchu.
1: Jasně, takže
2: a
1: máme.
2: Pak samozřejmě to zpívá na závěr.
1: Pochopitelně. A pak až do neděle třeba můžou zůstat ti, kteří se tam ubytují, kteří tam někde budou stanovat a užít se celý
2: ano,
1: víkend.
2: Ano, to máme takový, jakože v podstatě pódium, louka pro diváky a na konci louky je hned starý tábor.
1: Slávku, děkujeme za pozvánku. Já myslím, že asi nemusíme posluchačům říkat, kde přesně to je, protože za těch 41 let už si to asi okoukli. To prostě
2: no, tak
1: jako je jasný, ale prostě Ústí nad Orlicí.
2: Ústí nad Orlicí a je to kousek za Ústím, kdo přijíždí autem, tak je to směrem na Letohrad, hned za Ústím se sjede dolů do údolí a tam to je.
1: A je tam krásně, protože já, Slávku, samozřejmě to mohu prozradit, že už jsem u tebe hrál před časem a moc se tam s Tomášem Prušou a celou tou partou těšíme, že se uvidíme. Měj se moc krásně a díky za pozvánku. Ahoj.
2: Tak jo, mějte se pěkně a přijďte, bude určitě krásný počasí a bude to báječná atmosféra.

střechami, kde jen vítr fičí, než vyvine rychlost a letí do světa. Vysoko tam nad námi, kde komíny se tyčí, tam kominík Magnusek je štětkou vymetá. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk, šaty, účes, černý havran. A když jdou kolem holky z fabriky, aha, a musí si držet knoflíky. Ve městě je čisto jasno, nikde žádná špína. Nejčastější slovesa jsou prosím, děkuji. Všude kolem spousta barev, každá z nich je jiná. A lidé tisíce

jednou ale nepřišel, a když už se to táhlo, město se jen trpělivě v stazích dusilo. S lidmi se to za tu dobu povážlivě nahlo, nic nad nimi vyššího teď už nebylo.

Magnusek si totiž poslal pro pivo a kominické řemeslo hodil na skobu. Vzal do ruky majzlik a první kladivo a začal nutit kameni svoji podobu. Polec, co by připomínal jadran, účes, který měl jen

on k ním takto hovořil na jejich adresu. Puškin, Goethe, Kozina, Jiří z Poděbrad. Každý z nich už dávno má svůj pomník někde stát. Každý má svou sochu na okrasu, i Masaryk jí mýval svého času.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pojďme se podívat na dopravní zpravodajství. Máme tady nějaké zprávy i z kolejí, ale není tam toho příliš, ale rozhodně dávejte pozor na trati 171 z Berouna do Prahy hlavního nádraží. V úseku Praha hlavní nádraží Řevnice došlo k poruše vozidla a znamená to odřeknutí některých vlaků v tomto úseku, tak sledujte pokyny dopravce. Pak tu máme zprávy z dálnic na D5 mezi 3. a 5. a 4. kilometrem ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě. Jsou tam v sobě dvě osobní auta, tak projíždějí. Opatrně. Opatrní buďte také na D7 na 70.5 kilometru ve směru na Prahu. Tam je utržený přívěs s vysypaným nákladem, tak tam to bude asi složitější. Přejeme vám všem pevné nervy a hlavně šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to je super.
8: Já myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na Hudsonský šípy najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: Mirek Hofman a Zelenáči, ať tě country pohladí. Country nás bude hladit taky mezi 14. a 16. srpnem na Slovensku a sice chystá se Country Šuňava. Znamená to, že vás zveme na tenhle ten hudební festival, který nabízí to nejlepší z československé country, folk, bluegrass, gospel a tramské hudby, přičemž se můžete těšit na třeba Zelenáče, Žobráky, kapelu Loizo, Palo Drapáka, Petra Kocmana, Texmeny, dále třeba Slnovrat, Davida Bendu, Zatulaní a další Brotosaři Revival. Je tam opravdu hodně skvělých kapel a během těchto pár dnů tam můžete být i díky tomu, že teď zavoláte do Country Rádia, protože permanentku od 14. do 16. srpna pro dvě osoby mám právě před sebou pro toho, kdo by chtěl vyrazit na Slovensko nebo kdo bydlí na Slovensku. No a protože tenhle ten festival je opravdu hodně daleko a já budu rád, když si o ty lístky někdo zavolá, aby nepropadly, musí to být někdo, kdo skutečně může vyrazit na Country Šuňava, tak tyhle ty lístky dávám naprosto bez soutěžní otázky pouze tomu, kdo chce a kdo se dovolá jako první. A to někdo zkouší, tak já vám přeji dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
1: Já jsem se dovolala.
0: Vy jste se dovolala, dobrý den, kdo pak tam je?
1: Dobrý den.
0: Zdravím vás, no, kdo se dovolal? Já bych potřeboval, kdybyste mě poslouchala z telefonu, ne z rádia, protože v rádiu to máte zpoždění a je to trošku zmatek. Nevydržela. Tak to zkusíme znovu. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Halo, halo?
2: Dobrý den.
0: Tak, dobrý den. Já vás slyším, kdo se dovolal?
2: Jirka, zdravím, ahoj.
0: Dobrý den, Jiří, ahoj, zdravím. Odkud voláte?
2: Ale, no to je taková u nás trošku patálie.
0: No.
2: Na půl Jihočeši a na půl Východňáry slovenský.
0: Tak to vy už si nějak poradíte, já myslím. To už si nějak poradíte. Takže voláte, předpokládám, na ty lístky, tak velká gratulace.
2: Super.
0: Mám
2: super,
0: pro vás dvě permanentky na ten den, respektive na dny od 14. do 16. srpna na Šuňavě, takže si to tam budete užívat. Vydržte mi, Jirko, chviličku na telefonu, já si napíšu adresu a to je celé, ano?
2: Jasně, děkuju moc.
0: Taky. Zdravím, taky zdravíme, taky. Dáme si další muziku. Valdemar Matuška a Kladivo, Žalmana spolu, Hoho, Vatanaj, Tomáš Linka, myslím si taky, Jesse James by mohlo být ještě. A Haynes Guitar, Willie Nelson, snad to stihnem. Skvělá píseň, dokonce dopoledne by se mohla vejít.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Odpoledne a večer přechodně až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Na teploměru je od

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Připomínáme, že v sobotu nabyla účinnosti novela zákona o doplňkovém penzijním spoření. Tedy důchodci, kteří v roce 2024 přišli změnou podmínek pro penzijní spoření o peníze, tak teď mají šanci je získat zpět. Z novely ale mohou těžit i ti, kteří se tehdy rozhodli spořit dál i bez státního příspěvku. Je potřeba si ale zažádat. Jen za poslední týden klesla hladina vodní nádrže Orlík o metr a spadla pod hranici 340 metrů nad mořem. Vodohospodáři se ji představovali alespoň o 9 metrů výš, ale potřebují vylepšovat průtok na dolním toku Vltavy a později i v Labi. Neustále upouštění odhaluje pozůstatky dávno zaniklých obcí, třeba pod Podolským mostem. A očekává se, že vody bude v nejobjemnější přehradní nádrži v republice ještě méně. Policisté vyrazili kontrolovat na dálnice. Jak to dopadlo, to ví kolega Savana.
2: Policisté na D1 na Vysočině zaměřili pozornost na řidiče kamionů, kteří porušují zákaz předjíždění. Při páteční akci odhalili i další nebezpečné přestupky. Největší kuriozitou byl zahraniční řidič, který během pouhých 20 km dvakrát telefonoval za jízdy a dvakrát dostal pokutu. Zapojili se hlídky dálničního oddělení Velký Beranov i policisté silničního dohledu. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
1: V Nymburku se bude opravovat most.
3: Kamenný silniční most přes Labe v Nymburce čeká zásadní oprava. Železobetonový 118 metrů dlouhý most je klíčovou spojnicí pro Nymburk. Kompletní rekonstrukcí musí projít kvůli nevyhovujícímu technickému stavu. Součástí opravy je také přesun inženýrských sítí z mostu do nově vybudovaného raženého kolektoru pod dnem řeky. První částečné uzávěry mostu proběhnou už na podzim. Honza Navrátil, Nymburk.
0: Sport.
1: Jeden z nejlepších zápasů na Spartě, alespoň podle trenéra, sledoval i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Sparta začala boj o Ligu mistrů úspěšně, když po obratu a gólech Rineše a Mercáda porazila favorizovaný Lyon 2-1. Soupeř navíc za stavu 1-1 neproměnil penaltu. Odveta třetího předkola se hraje příští úterý ve Francii.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

Tak minulou hodinu jsme soutěžili a sice o lístky na hezký hudební festival, teď si dáme další soutěž. Celý tento týden soutěžíme o lístky do sítě Cinestar, což jsou lístky takové ty otevřené, to znamená, že je můžete použít kdekoliv v Cinestaru, je, ať už posloucháte kdekoliv, tak ve vašem nejbližším kině, tedy Cinestaru, pak můžete vyrazit na film Dovolená v Českém ráji, to je ten film, o kterém hovoříme v poslední době hodně, jsme mediálním partnerem tohoto filmu a máme radost z toho, že třeba muzika, kterou tady u nás hrajeme v Country Rádiu, je právě v tomhletom filmu nedílnou součástí a patří k té atmosféře, protože film je vlastně o dovolené. Je tam to o tom, že manželství Milana a Týny Svobodových se jaksi proměnilo v sérii malých a větších nedorozumění, ve kterých už se dokážou pohádat prakticky o všechno a zkouší to, jestli dovolená by byla ta správná volba k záchraně vztahu. No, vyrazí tedy společně, i když představy mají různé, jsou tam s nimi i děti, je tam celá řada překvapení a té hezké muziky. A vy můžete být u toho, každý, kdo ten film viděl v premiéře, tak mi říká, že je opravdu moc pěkný, příjemný a že si moc odpočinul, takže vy budete moci odpočívat také. No a cesta ke dvěma lístkům plus k láhvi, která je s logem tohoto filmu a kterou můžete pak použít na vaší dovolené, stejně tak jako karty, které vám také přijdou a jsou také vydány v edici pro tento film, tak to získá ten, kdo správně odpoví na otázku, kterou pokládáme vlastně každé poledne. Co je společným znakem následujících písní? Zpívat bude Malina Brothers, dále potom Honza Vyčítal a taky Scarabeus. No a vy tam hledejte zase v tom textu něco, co by se tam opakovalo a co by vás mohlo dovést k nějaké odpovědi, tedy k nějakému společnému tématu, který má na mysli náš hudební dramaturg. Takže společně s Malina Brothers se pojďme vydat do Kalifornie a už teď hledejte, co by mohlo být tedy společného s ostatními písněmi.

0: Je čas dovolených a film Dovolená v Českém ráji může být součástí vašeho odpočinku, protože je velmi příjemný a také skvěle obsazený a někdo z vás teď získá zase dvě vstupenky do CineStar a k tomu nějaké drobné ceny, které souvisí tedy s propagací tohoto filmu. Stačí zavolat na číslo 210 323 333 a říct mi, co je tím společným tématem v písních, které jsme právě teď poslouchali. Těch témat zase může tam být o něco více, ale myslím, že najdeme určitě společně to správné, které měl na mysli Bezi Junior. Já vám přeji dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Haló?
1: Slyšíme
0: se? Dobrý den, tak dobrý kdo den. Pak se dovolal?
1: Irena,
0: tak Irčo, co jste tam objevila jako společné téma?
1: No, bylo to víc věcí, ale myslím si, že to byly státy. Americký.
0: Byli tam určitě taky, byli tam slyšet, i když nebylo to úplně možná ve všech tak zřetelné, ale není to ta správná odpověď.
1: Aha, ještě teda?
0: Zkuste ještě jednou.
1: Ještě tisk?
0: Jo, to by šlo.
1: Noviny, magazín.
0: Dobře, to by šlo. Beru tuhle tu opravu, když jste se dovolala jako první, tak to přiznám. Beru, já vám zatleskám, je to skutečně tak. Byl tam magazín, byly tam noviny, byl tam prostě tisk a to je to společné téma, tak jak to tam zakódoval náš hudební dramaturg. Odkud voláte?
1: Volám z Bučovicka, z Nevojic.
0: No tak někde tam CineStar bude, ne? Si myslím, co říkáte.
1: Prvně.
0: Určitě. Takže můžete vyrazit, já vám řeknu více už mimo vysílání. Gratuluji vám, vydržte jenom chviličku na telefonu, jo?
1: Dobře, děkuji.
0: Také, nashledanou. A pokračujeme dál, před námi ostatní program vymezený pro polední meny, to znamená především česká muzika, kterou budou hrát Ivan Mládek, Jana P.S., Vojta Kyďák Tomáškov, kapela COP, Karel Kryl a nebo Jiří Grossman. Dobrou chuť vám přeji a taky rozhodně i příjemný poslech.
2: Polední meny na Country Rádiu.

0: vidíš a je po mně.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Ryze české jmeny na Country Rádiu.
1: Někdo z vás, kdo chutnal dálku, jeden z těch,

Také během dnešního poledního menu otevírám kalendář. 5. srpna slaví svůj svátek Kristián. Znáte nějakého? Já ano, znám jednoho takového prdělu malého a ten má ještě na skleničku čas. Ale jestli vy máte nějakého kamaráda Kristiána, můžete klidně na skleničku vyrazit. My rozhodně pro všechny Kristiány a Kristiánky, kteří poslouchají Country Radio právě teď, posíláme hezkou písničku.

Dnes je středa, večerní speciální pořad je jasně daný, v 19 hodin Country Time s Milošem Kellerem, který už za chviličku dorazí také tady do Country Rádia, takže buďte připraveni na tenhle ten večerní pořad, který vám nabídne v první polovině hitparády, v druhé polovině potom pohled na Chrise Christophersna.

0: Na závěr poledního mini Pacific, hej kočí, i tahle písnička zazněla na včerejším parníku Country Rádia. Já ještě jednou připomínám, že zítra vyrážíme také na parník Country Rádia. Hostem měl být Jarda Samson Lenk, ale pro nemoc se nemůže zúčastnit, čili bude hrát místo něho Slávek Janoušek. Někteří návštěvníci vrátili vstupenky a chtěli vrátit vstupné, tím pádem pro někoho z vás, kdo byste se rádi podívali na parník a kdo byste rádi strávili pár hodin vedle takového sympatiáka, jako je Slávek Janoušek, se tím otevírá cesta a můžete napsat a nebo zavolat na Pruh Polabí. Kontakty najdete na našich stránkách a lístky si případně rezervovat. Teď si dáme co? No, předpověď počasí, další zprávy Country Rádia, pokud ještě obědváte, dobrou chuť a další hodinku plnou hezké muziky.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Odpoledne a večer přechodně až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Na teploměru je od 32 do 39 stupňů. Zítra čekáme oblačno až zataženo, postupně na většině území přeháňky, bouřky nebo občasný déšť. Na Moravě a ve Slezsku bude skoro jasno až polojasno a až odpoledne a večer začne přibývat oblačnost a místy si objeví přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Prázdniny jsou v polovině. Některé děti už ale teď začínají pociťovat stres ze začátku školního roku. Předškoláci nejčastěji řeší obavy z nového prostředí. Starší žáci pak své postavení mezi spolužáky ve třídě. Podle psychologů pomůže podpora rodičů a naprosto otevřená komunikace. A ještě jedna rada. Pokud dítě opakovaně odmítá jídlo, špatně spí nebo se uzavírá do sebe, je podle expertů na čase vyhledat odbornou pomoc. Zásilkovna ve své síti Zboxu zavedla možnost vrácení zboží do internetových obchodů. Vracenou zásilku půjde vložit kdykoliv během dne i noci do více než 6,5 tisíce Zboxů po celém Česku. Za vrácení zásilky zákazník přímo zásilkovně nic neplatí. A jestli bude pro něj zdarma nebo za poplatek, si určuje každý e-shop. Ve Vyškově budou mít novou sportovní halu.
2: Nová sportovní hala má vzniknout ve Vyškově. Město dokončuje studii projektu, který má v budoucnu vyřešit nedostatek prostoru pro tréninky i soutěžní utkání a vytvořit kvalitní podmínky pro místní kluby. Investice počítá mimo jiné i s tribunou pro stovky diváků. Stávající sportoviště jsou totiž dlouhodobě na hranici svých kapacit a poptávka po cvičebních prostorech každoročně roste. Luděk Savana, Urbánek, Vyškov.
1: Pražský dopravní podnik a včely. Jak jde tohle dohromady, to nám vysvětlí Honza Navrátil.
3: Nejúspěšnější sezónu hlásí včelstva, která vlastní pražský dopravní podnik. Výsledky včelstev, která dopravce umístil ve vozovně Vokovice, jsou rekordní. Ze tří včelstev se podařilo vytočit 110 kg medu, tedy o více než polovinu oproti loňskému roku. Vytočený med využije dopravní podnik stejně jako v minulých letech, především pro reprezentační účely. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: V rychlosti ještě do zákulisí fotbalu. Miliardář Daniel Křetinský prodal více než 2% svého podílu ve fotbalovém klubu West Ham United podnikateli Jakubu Haverlantovi. Jeden z nejbohatších Čechů a vlastník pražské Sparty si ponechal necelých 25%. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Po 13. hodině Věra Martinová a Mirek Paleček zaspívali svoje písničky. Na Mirka Palečka se můžete těšit také na oslavách narozenin Country Rádia. Na těch 35. kdo tam bude, tak tam uslyší jeho koncert. K tomu se ještě dostaneme v téhleté hodince, ale také bych vás rád pozval na kukátko Country Rádia Hlinecký špekáček. To je také už festival, který má tradici a právě na něj vás pozveme. Zpívat vám budou Nové struny, Mirek Hoffman, Radim Flender a Lucka Vondráčková a také Valdemar Matuška a KTO. Hezké odpoledne.

0: rokem Country Rádia.
1: Festivalová sezóna pokračuje a před námi je pozvánka na další parádní festival, naprosto skvěle obsazený, a pozve nás Roman Hampejs, kterého tímto zdravím. Romane, ahoj.
2: Ahoj, já zdravím všechny posluchače Country Rádia, zdravíme za Združení přátel dobré hudby v Hlinsku a chceme vás takhle pozvat na 26. ročník právě hlineckého folkového špekáčku.
1: Už se to přiblížilo a já říkám, je to skvěle obsazené, protože vidím před sebou plakát, ale řekni našim posluchačům, na koho se můžeme těšit letos.
2: Tak rád vám takhle pozvánku dovysvětlím. Zveme vás na 7. a 8. srpna, a takže je to dvoudenní festival. V pátek vás zveme na AG Flag, Neres a Neřeš s Lucí Šorálovou a také na Pardubické Merien.
1: Ano.
2: A v sobotu se můžete na našem pódiu těšit na místní hlineckou folkovou Rubínu. Neseme už druhým rokem štafetu Porty.
1: Ano.
2: Jako finalistu z Porty jsme si vybrali For Folk. Zahraje u nás taky Pavel Čadek s účelovou skupinou, Devítka, Miloš Dvořáček s Davidem Fiedlerem, Robert Křesťan z Trapery a také brněnská Vokomara.
1: Výborná jména, včetně finalisty Porty, protože kapelu For Folk dobře známe i tady z vysílání Country Rádia, je skvělá. To znamená, program nabitý. Pokud bychom měli našim posluchačům říci, jak to zvládnout, když je to dvoudenní festival, je tam možnost ubytování nějak, jako myslím teď stanování a tak podobně?
2: Určitě, zdarma ke vstupence, je nedaleko areálu stanové městečko, je to teda přespání ve vlastních stanech, je tam připravené nějaké sociální zázemí a tak, aby to bylo prostě pro účastníky nějakým způsobem pohodlné. Tak.
1: Řekli jsme tedy, že je to hlinecký folkový špekáček, ale možná bychom měli říct ještě přesně místo konání pro ty, kteří třeba ještě nikdy nebyli.
2: Určitě. Festival se koná tady v okolí Hlinska v Čechách a konkrétně je to areál letního parketu Cihelka, Hlinsko, místní část, městská Blatno.
1: A v kolik hodin můžeme přijít, abychom všechno stihli?
2: V pátek začíná program od 19 hodin, ale pokud chtějí být návštěvníci už usazení na svých místečkách, tak určitě otevíráme areál od 18 hodin, takže jde přijít s nějakým předstihem. A sobotní program začíná ve 13.30 a areál otevíráme zase o hodinku dříve.
1: Jasně, takže ve 12.30 už je možno tam přijít. Pokud tam bude někdo přespávat a bude v tom stanovém městečku, tak předpokládám, že je kam i vyrazit po okolí, trošku se porozhlédnout, podívat a pak si krásně užít muziku. Je možné tam přespat pak až do neděle, když v sobotu si někdo ještě jako dá třeba skleničku nějakou?
2: Je to určitě možný,
1: je
2: to určitě možné, tak přesně tak městečko bude fungovat až do neděle.
1: Určitě je platný i předprodej, takže nás by asi zajímaly nějaké stránky, kde se můžeme dovědět více.
2: Vstupenky předprodáváme na Ticket portálu, tam jsou dohledání, ale jinak všechny informace o festivalu najdete na naší oficiální stránce www.hlineckyfolkovyšpekáček.cz.
1: Jasně. Tam se dovíme úplně všechno. My děkujeme za pozvánku, vypadá to parádně. 7. a 8. srpna Hlinsko Blatno, letní parket Cihelka a hlinecký folkový špekáček. Užijte si to. Měj se hezky, Romane, ahoj.
2: Měj se, děkuji, těšíme se na vás, ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dejme si krátké dopravní informace. Na trati 340 Brno, hlavní nádraží Uherské Hradiště, v úseku Bučovice, Slavkov u Brna máme překážku na trati. Je tam zavedena náhradní autobusová doprava, a to mezi stanicemi Bučovice, Brno, hlavní nádraží, Slavkov u Brna, Bučovice, a také v obráceném směru. Jde tam o střed vlaku s překážkou na trati, bude to asi nějakou chvilku trvat, připravte se tedy na to, že budete přesedat na autobusy. Na dálnicích dávejte pozor na D8 na 84. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Je tam nějaký předmět na vozovce, pneumatika leží na silnici, pravděpodobně, tak ji objíždějte opatrně. Z D1 přichází obvyklá zpráva, tvoří se kolona mezi 183. a 196. kilometrem na Ostravu. Vidím tam i nějaké porouchané vozidlo na 238. kilometru ve směru na Ostravu. Je tam odstavený náklaďák, i to může trošku zbrzdit dopravu. A nakonec vidím další porouchané vozidlo, odstavený náklaďák i na 272. kilometru, tentokrát ve směru na Brno. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Radio. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní. Každej, kdo celý dny kroutí volantem, ví, že cesta bývá někdy zatraceně dlouhá.
2: Moje nový pár upaluje silnici.
0: A udržet pozornost, když máš za sebou nějakou tu stovku kiláků,

0: Už léta jezdím bez nehod s Country rádiem.
1: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
2: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
1: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
2: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
1: Aha, takže probouzeného, ne?
2: No, vždyť to říkám.
1: Aha.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

vítr safia, krém honí bílý fáč. Plání jdou se svou muzikou, trochu stříbrnou.

Posloucháte odpolední vysílání Country Rádia, s vámi je Milan Šmit a říkal jsem, že prohodíme pár slov o tom, co nás čeká, pokud vyrazíme na oslavu 35. narozenin. Tak především bych chtěl vyzvat všechny, kdo mají lístky, ať už je vyhráli nebo koupili, aby byli včas na nádraží v Bráníku, protože máme tam poměrně málo času na to, abychom nastoupili do toho správného vlaku, který je tedy vypravený pro Country Rádio jako speciální vlak. On totiž přijede na nádraží v 8.50 a už v 8.57 bude odjíždět. A my bychom byli i rádi, kdybyste se třeba do vagonů rozdělili tak, že v prvních dvou vagonech by byli ti, kteří pojedou dál, v dalších dvou vagonech by byli ti, kteří budou vystupovat o něco dříve. O čem hovořím? No, vy totiž můžete jet až do Kamenného přívozu a po Sázavskou stezkou se vrátit do Pikovaru, kde pak bude oslava. No a pokud se vám nechce na ten výlet na tu Sázavskou stezku, tak můžete vystoupit v Petrově u Prahy a jít rovnou do Pikovaru. Už tam na vás opět bude čekat kapela Šlapeto, která předtím od 8.20 až do 8.50 bude vyhrávat na nádraží staropražskou muziku, takže asi nejlepší by bylo přijít v těch 8.20 na to nádraží v Bráníku a užít si trošku té muziky, pak s ostatními nastoupit a vypravit se tedy na oslavu. Šlapeto se přesune do Pikovaru a pro ty, kteří nepůjdou na pochod, bude připraveno další vystoupení přímo na místě, navíc to bude prolínáno s živým vysíláním Country Rádia, bude tam také vydatné občerstvení, bude tam několik druhů piva, bude tam grilování, bude tam prostě všeho dostatek a pak tam budou také milí hosté. A právě Míra Paleček, o kterém jsme třeba hovořili v úvodu hodiny, zahrají tam i nové struny s Kubou Jirouškem. Budeme krájet dort, bude tam Míla Mejzlík, staniční hlas, budou tam moderátoři, zaspíváme si hymnu, bude tam další host Honza Vančura a pak také další muzikanti, které znáte z vysílání, Jirka Vondráček, Petr Kocman, Denisa Marková, tedy naši spolupracovníci, kteří tady připravují svoje pořady. Petr Bohuslav z Asonance tam bude, přijedu i já s kapelou St. Johnny a zahrajeme vám trošku k tanci a k poslechu. Takže na to všechno se můžete těšit, pokud už jste si koupili lístky nebo pokud jste je vyhráli a budete patřit mezi těch 350 šťastných, kteří s námi oslaví narozeniny. Vy ostatní, kteří jste to nestihli nebo jste nechtěli, tak chybu taky neděláte, protože i když budete poslouchat pouze doma Country Rádio, tak pochopitelně té oslavy se v podstatě také zúčastníte, protože živě budeme vysílat právě z místa, kde se bude slavit.

jsem ve skříni, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešek, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany,

0: Čas pokročil, před námi 14. hodina, ale ještě než si dáme předpověď počasí a další pozvánky za kulturu, tak rád připomínám, že také v Country Rádiu už od 6 hodin je živo, protože Láďa s Kačkou pro vás připravují svoje pořady. A jestli chcete vědět, co vás čeká zítra, tak zvyšte pozornost, protože Láďa vám to teď prozradí.
1: Krásný, milí posluchači Country Rádia, tak co nás čeká v ranním vysílání zítra? Mimo jiné si řekneme o kolesovém parníku, který byl v roce 1865 spuštěn na Vltavu. No a co to takový kolesový parník vlastně je? Řekneme si, jak jsem řekl před chvíličkou, již zítra. A věřte, že s přepravou kol, jak by se na první dobrou mohlo zdát, to nemá vůbec nic společného. Nebudou chybět ani soutěže a příjemná muzika. Tak těšíme se zítra, Kačka a Vláďa, úderem 6.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Odpoledne a večer přechodně až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Na teplo

0: Ani prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
1: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.

0: stavu,
1: ty staré lásky,
0: kde noc vládne tmou.
1: Vedle za kopcem,
0: loučil se tam námořník,
1: nebo na konci světa,
0: se svou
1: dívou.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Už tento víkend 8. srpna se koná indiánský den v kempu Vochtánka v Podštejně. Bude opět věnován dětem a nadaci Archa Chantal. Pojďme propojit svět zdravých a nemocných dětí. Pomáhejme si a učme to naše nejmenší. Motto letošního indiánského dne je Všichni spolu. Děti čekají indiáni, život v indiánské vesnici, mnoho soutěží, ale i velká dávka empatie, která tento den provází. Patronkou indiánského dne je herečka a zpěvačka Chantal Pullen. Jí patří velký dík za práci, kterou dětem věnuje. Festival Dobře utajená country se chystá na sobotu 8. srpna od 11 hodin ve Slapcích u Rakovníka. Letos tam vystoupí Jindra Kejak, Pacific, St. Johnny, Malina Brothers, Petr Kocman, Poutníci a další skvělé kapely. Tak přijďte, je to léty osvědčená akce, kterou si užijete. Tradiční letní koncert Roberta Křesťana s druhou trávou se chystá v areálu Loděnice Děhylov v malebném prostředí přímo na břehu řeky Opavy. Letos tam kapela zahraje už 28. rok po sobě. Sraz je v pátek 7. srpna ve 20 hodin v Loděnici Děhylov. Zveme vás na akci Country Šuňava 2026, která se koná od pátku 14. až do neděle 16. srpna v Šuňavě na festivalové louce za jezerem. Zajeďte pod Vysoké Tatry na hudební festival toho nejlepšího z československé country, folkové, bluegrassové a trampské hudby. Zahrají tam Zelenáči, Petr Kocman, Sima Magušinová, Loizo, Texmeni, Žobráci, Štefan Repka a Gorals, David Benda a mnoho dalších. Součástí programu bude westernová show, vystoupí taneční skupina Colorado Žilina, dále vás čeká hudební výuka country tanců Bohatá tombola, program pro děti, jízdy na koních a festivalový.
0: Pěta 30 let s country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

0: spolu budem sami.
1: Dospívala Kateřina Marie Tichá písničku Sami a já bych vás rád pozval na další hodinku s Country Rádiem. Na co se můžete těšit? Tulácká stezka nebude chybět v této hodině určitě a taky kukátko Country Rádia, které bude další pozvánkou. Pozveme na festival Bystřička u Vsetína. Proslýchá se, že tenhle festival bude končit. Na Facebooku se o tom hodně hovoří, no ale v letošním roce je tam ještě skvělý program, takže se nechte pozvat. Jinak v téhle hodině také Willie Nelson, Hoptropáci, anebo Johnny Cash. Dobrý den.

Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich siklek. Snad se chtěl modlit.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na festival, vás to asi nepřekvapuje, protože je tady festivalová sezona a tak další tradiční místo, a to je Bystřička u Vsetína, tak tam se koná zase akce i letos a já už mám na telefonu Petru, která nám k tomu řekne více. Petro, já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak povídejte, jak to bude letos vypadat, na co se můžeme těšit a kdy tam máme přijet?
2: Tak Starý dobrý western se koná o víkendu 7. až 9. srpna a je to 27. ročník, který, jak jsem řekla, se koná od pátku do neděle. Takže samozřejmě přijde na začátek. V pátek začínáme už ve 12 hodin na scéně Camp Ranch, ale v 16 hodin na scéně Letní kino vytahujeme festivalovou vlajku a začíná ten velký program. Hned v pátek třeba AMU let Žamboši, Revival, John Denver Tribute, Karel Zich Revival, anebo potom závěr, Country Bal pod širým nebem ve společnosti pořádající kapely Gimpleři. No a v sobotu jedeme na dvou scénách, zase scéna Camp Ranch, scéna Letní kino, dalo by se říct od rána od 9 hodin,
1: ano.
2: A v Letním kině od 12 hodin zavzpomínáme na Vabyho Daňka písničkama s Honzou Langrem, no a potom se těšte třeba na lokálku, na Big Boy Band, na kapelu The Cold, na Gimplery, na Tomáše Linku, který u nás oslaví 80 let. Potom závěr bude patřit Jakubovi Smolíkovi s kapelou a úplný závěr zařídí kapela COP.
1: Jasně, takže hvězdná sestava. Popsala jste pátek, popsala jste sobotu. Říkali jsme, že je to ovšem festival, který trvá až do neděle. Znamená to, že dá se tam zůstat až do neděle, je to tak?
2: Je to tak a i v neděli pokračuje program na scéně Camp Ranch. Je to takové nedělní rozloučení, takové to hraní hned po ránu do spacáku, které končí v pravé poledne.
1: A teď nám ještě řekněte pro ty, kteří by snad nevěděli, kde přesně tenhle parádní festival najít, tak kam máme přijet, kdy, v kolik hodin?
2: Tak je to Bystřička u Vsetína, je to blízko nádrže, přehradní nádrže mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím. Ta hlavní scéna je v Letním kině, takže krásný areál. A druhá scéna je v Campu Ranch, kde se můžou návštěvníci i ubytovat.
1: A začátky festivalu jste říkala už, ale pro jistotu, pokud chceme vyrazit už v pátek, tak kdy to všechno vypukne?
2: Už v pátek můžete přijít klidně od rána, od 12 hodin, ale to hlavní je v 16. A v sobotu také od rána. Tím, že Letní kino začíná v pravé poledne.
1: Petro, děkujeme moc za pozvánku, ať vám vyjde počasí, ať je hojná účast, mějte se krásně a naslyšenou.
2: Moc děkujeme také, naslyšenou.

0: Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady další dopravní informace. Začínáme na kolejích nepříjemnou zprávou trati 241 okřížky Znojmov v úseku Moravské Budějovice Šumná se řeší následky vykolejení vlaku. Zavedené je náhradní autobusová doprava mezi stanicemi Moravské Budějovice Šumná a také v obráceném směru. Počítejte s tím. Mám tu zprávy i z dálnic. Začínáme na D2 na 33,5 km ve směru na Brno. Došlo k požáru vozidla, zužená vozovka na jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. Na D5 na 86. kilometru ve směru na Rozvadov došlo k nehodě, dvě osobní auta narazila do roztrhané pneumatiky od náklaďáku. Na D1 na 215. kilometru ve směru na Ostravu je hlášen předmět na vozovce, vypadá to, že v levém jízdním pruhu je pohozený gauč, tak to je také nebezpečné, dávejte pozor. Navíc na D1 určitě se připravte na to, že se zdržíte mezi 183. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu, tvoří se tam kolona vozidel. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Radia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
4: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: stavu,
1: ty staré lásky,
0: kde noc vládne tmou.
1: Vedle za kopcem,
0: loučil se tam námořník,
1: nebo na konci světa,
0: se svou
1: dívkou. Nestrácejte naději.

3 Rádio. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Srdečně zdravím všechny tuláky, tulačky i ostatní posluchače. Dnešní tip na výlet nás zavede do města Chrast u Chrudimi v Pardubickém kraji. Tam stojí krásný zámek, který v sobě spojuje renesanční eleganci, barokní podobu i zajímavou historii. Původně renesanční zámek v Chrastu vznikal v letech 1579 až 1605 zásluhu Albrechta Slavaty z Chlumu. Následně po jeho smrti ve stavbě pokračovala jeho manželka Markéta Trčková z Lípy. Od roku 1664 sloužil jako letní rezidence královéhradeckých biskupů. V letech 1721 až 1731 prošel rozsáhlou barokní přestavbou a kolem roku 1742 byl rozšířen o další křídla. Dnes v zámku sídlí městské muzeum, které roku 1893 založil pan Vincenc Paulus. Stále expozice představují historii Chrastecka. Od pravěku přes geologii a paleontologii až po vývoj města, místní řemesla nebo tkalcovské žakárové stavy. Muzeum také pořádá sezónní výstavy, koncerty, přednášky i další kulturní akce. K zámku přiléhá rozlehlý park, který roku 1903 upravil zahradní architekt pan František Tomajer. Dodnes v něm rostou vzácné dřeviny, například liliovník tulipánokvětý nebo cypřišek nutkajský. Na park navazuje lipová a kaštanová alej zvaná Velká Lipka. Na jejím konci stojí kaplička svatého Jana Nepomuckého, postavená roku 1728. Po ničivé smršti v roce 1907 byla znovu obnovená zásluhou biskupa Karla Kašpara. Zajímavostí je, že Chrastský zámek dodnes patří Královéhradeckému biskupství. Přesto jsou muzeum i zámecký park běžně přístupné veřejnosti a během roku se tam koná řada kulturních akcí. Pokud budete mít cestu kolem Chrudimi, určitě se tam zastavte. Zámek Chrast totiž není jen historickou památkou, ale také místem, kde se dodnes potkává minulost se současností. Při návštěvě stojí za pozornost nejen samotná budova, ale také klidná atmosféra zámeckého parku, který nabízí příjemné zastavení během výletu. Další podrobnosti o zámku Chrast u Chrudimi najdete například na webu kudyznudy.cz. Pěkný den vám přeje a loučí se s vámi Vítek.

našich dveří nějaký frajeři, divný frajeři, jestli můžou dál jenom na chvíli, že by si rádi promluvili o samotě.

0: Ode mě je to tedy úplně všechno v dnešním vysílání. Před námi je 15. hodina, tedy přichází Miloš Keller, se kterým můžete strávit dnešní odpoledne a taky podvečer, protože připravil na dnešní den Country Time. Je totiž středa, no a já se těším na slyšenou ve čtvrtek 6. srpna v 10 hodin dopoledne. V tomto místě ještě připomínám, že zítra, tedy ve čtvrtek, jedeme na další parník Country Rádia, kde měl být Jarda Samson Lenk, ale je nemocný, nebude, už jste to asi slyšeli, místo něj pojede Slávek Janoušek. Přineslo to to, že se uvolnili nějaké lístky. Tak pokud byste chtěli jet s námi, máte rádi písničky, které zpívá Slávek a chtěli byste si užít opravdu hezké odpoledne na Labi, tak se koukněte na naše stránky, najděte si tam parník Country Rádia, tam je kontakt na provozovatele lodi a u něj si můžete zamluvit vstupenky na zítřejší plavbu společně s námi. Ode mě je to tedy opravdu úplně všechno, teď už přichází Miloš Keller, já vám přeji krásné odpoledne, teď ještě předpověď počasí a další zprávy Country Rádia.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Odpoledne a večer přechodně až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Na teploměru je od 32 do 39 stupňů. Zítra čekáme oblačno až zataženo, postupně na většině území přeháňky, bouřky nebo občasný déšť. Na Moravě a ve Slezsku bude skoro jasno až polojasno a až odpoledne a večer začne přibývat oblačnost a místy si objeví přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů Celsia.
3: Na konci světa.
1: Folk Team na konci světa.
3: Spí bílý kůň.
1: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
4: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl moc krát. Tamhle! No to je zase daleko.
5: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
4: No jo... Tady jsem ještě nebyl.
6: Jupí čerté, jdi radši dál, potom mě za nohy vzal.
5: Takhle to hrálo Greenhornům na Portě v roce 1967. A večer po koncertě jsem se potkal s drsnou Mary. Brali jsme se na jaře 1970. To zrovna u Pantonu vyšly písně amerického západu.
7: Když v Laredu tenkrát jsem ulicí brouzdal.
5: A rok na to vydali svoje první album Kamarádi táborových ohňů. A nám se narodil Vašík.
8: Zas to zrádný banjo.
5: Na jaře 1978 už z drsný Mary byla soudružka Marie. A na koncert Johnnyho Cashe ve sportovní hale jsem šel zase sám. Ale to už je jiný příběh. Ten si s Country rádiem projedu příště.

0: Významný vliv na světový trh s automobily. Zatímco v prvním letošním čtvrtletí prodeje elektrických a plug-in hybridních vozidel ve světě klesaly, ve druhém naopak zaznamenali obrovský vzestup. Na rekordní úroveň se dostali například v Austrálii, Indii, Brazílii, Koreji i Vietnamu. Od dubna do června se prodalo dvojnásobné množství elektrických vozidel v porovnání se stejným obdobím loňska. Teď se vrátíme zpátky domů. O dopravních komplikacích v Brně teď Luděk Savana Urbánek.
1: S dopravními omezeními musí počítat řidiči jedoucí po velkém městském okruhu v Brně. Od včerejška až do čtvrtka je kompletně uzavřená výjezdová rampa z Porgesovy do Merhautovy ulice v Brně severu. Zároveň není možné levé odbočení z Merhautovy do Porgesovy. Krátkodobá uzavírka, která potrápí zejména řidiče, je nutná kvůli provedení finálního zapravení povrchu křižovatky. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Tip na víkend má pro nás Honza Navrátil.
2: Sobota bude v Kolíně ve znamení návratu do historie. Proběhne už 14. ročník historických slavností, tentokrát s podtitulem Neklidná léta 1914 až 1918. Opět se chystá celodenní program na dvou scénách, který bude tematicky zaměřený na období první světové války. Celý ostrov tak zaplní lidé v historických kostýmech, vojenská technika a dobová hudba. Honza Navrátil, Kolín.
0: Sport. Ještě hokej. Měsíc před prvním soutěžním zápasem v Lize mistrů vyjeli poprvé na led extraligoví hokejisté Škody Plzeň. Úvodní trénink vedli asistenti Václav Pletka a Jiří Weber. Hlavní kouč Josef Jandač pozoroval dění na ledě pouze z tribuny. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
3: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Dobré odpoledne, hezký, pokud možno osvěžující poslech od Miloše Kellera a z Country Rádia. Tohle byla Epidemie, cestu najdu, za chviličku Petr Spálený, cítím ten kouř, tak se podívejte do kuchyně, jestli se vám tam něco nepálí. Eagles nás zavedou do hotelu California, pak také KTO, Colin Ray, Nezmaři a nebo Pavel Brimer a Fešáci. Nebude chybět kukátko s pozvánkou na koncert, dopravní informace v půl a v druhé polovině hodiny budeme opět soutěžit o dvojici vstupenek na velkou pardubickou událost. Tak do druhé poloviny hodiny trošku štěstí, jinak i nadále příjemný poslech.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: V tomto kukátku bude pozvánka pro ty, kteří plánují trošičku déle dopředu, nejméně třeba na 14 dní. Pozvánku na vlny Country Rádia donesl Radim Zenkl se svým kolegou.
2: Ahoj, tady Radim Zenkl
3: a Ondra Kozák.
2: Zdravíme z Ameriky, kde hrajeme na festivalu, ale už teď zveme všechny posluchače na náš koncert v Blansku.
3: Dnes je uskuteční ve středu 19.8. od 19 hodin na nádvoří zámku. Těšíme se na vás.
1: Pochopitelně, že se s touto pozvánkou v rámci Kukátek ještě setkáte a uslyšíte ji taky v rámci pořadu Folkmeny v neděli po 21. hodině.

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.
1: Když ti nohy

0: s Country rádiem na cestách.
1: Máme problémy na dálnicích D5 z Rozvadova do Plzně. U Boru na 127. kilometru začíná kolona. Dálnice dál neprůjezdná kvůli požáru, auta na 125. Podobně D2 ve směru od státní hranice do Brna, kolona je na 39. kilometru, na 33. je rovněž hořící auto, respektive bylo. V Praze počítejte s kolonou na D8 na dojezdu do Prahy. Kolona začíná už u odbočky na Zdiby a pokračuje přes Cínoveckou do Zúženek Belské. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.
3: Country Rádio. Když spustí housle, zaskej zimbrou.
0: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
4: Moon and all your splendor.
0: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
5: Stařičký šerif u Šlíně brzo poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
6: Country rádio.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

kytarou rozechvělou, se všech nejlepší kapelou svou, kam mě ptáci povedou.

0: Už se stalo skoro zvykem, že v druhé polovině téhleté hodinky soutěžíme. Soutěžit budeme i teď. Tentokrát o vstupenky na festival, který se jmenuje Friends Fest a koná se v Pardubicích na Dostihovém závodišti tuto sobotu 8. srpna. Co to je festival Friends Fest? Je to multižánrový zážitkový open air festival, který vzniká z aktivity firem, sdružení a jednotlivců, kteří mají pozitivní vztah k Americe a věnují se dlouhodobě obchodním či kulturním aktivitám spojeným s USA. No a šťastnou shodou okolností se místem, kde se tohle všechno protnulo v čase i prostoru, stalo právě město Pardubice a Dostihové závodiště. Co tam můžete zažít? Mě zaujala hlavně ta hudební vystoupení. Uslyšíte zpěváka Marpa, také skupinu Tublatanka. Nebudou chybět další kapely, mimo jiné David Koller se svojí skupinou, Michal Nesvadba nebo taneční skupina Krok 14, ale prezentovat se tam bude také česká armáda, bude tam setkání amerických aut, bude soutěž v pojídání hamburgerů, pochopitelně i velký ohňostroj. Bude to tam daleko více a více. Podrobnosti na www.friendsfest.cz. V sobotu 8. srpna tento festival v Pardubicích na závodišti začíná. Vy jste dvojici vstupenek dostali, tak tu mám soutěžní otázku. Co mají společného všichni organizátoři festivalu a všichni účinkující na festivalu? Dám vám několik možností. Za prvé je to dobrý vztah ke koním, za druhé je to dobrý vztah k Pardubicím a za třetí je to dobrý vztah k Americe. A telefon.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 330.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak já poprosím křestní jméno a proč voláte?
1: Slyšíme se?
0: No, slyšíme se. Poprosím křestní jméno a proč voláte?
1: Roman, kvůli festivalu.
0: Aha, tak jaká je správná odpověď?
1: No, v Majstrách v Americe.
0: Naprosto správně, velká gratulace. Získáváte dvojici vstupenek. Jenom mohu se ptat, jak daleko to máte do Pardubic?
1: No, z Ostravy sice, ale to není problém, že?
0: Vlakem to půjde. Tak jo, vydržte mi na telefonickém spojení a domluvíme se, jak si vstupenky převezmete. Ano?
1: Dobře.
0: Ještě jednou gratuluji. Vážení milí posluchači, to je pro odpoledne, co se týče soutěžení, všechno. Ale určitě zase nějaká další soutěž bude. Country Radio.

Misik Šandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A vystupuji z vlaku, který mizí v dálce. Stojím v České Třebové a všude kolem Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Pohostil mě Slivovici, představil mě Mářce, posadil mě na lavici z dubového Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy,

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziku ty hraj.

kraj. A naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

0: Skupina Kamelot nás pozvala do země Antilop. Já vás pozvu k dalšímu poslechu Country Rádia. Je to Tomáš Adamec, nabídne informaci o počasí, po 16. hodině pak zpravodajství a muzika, tak po 16. hodině otevře hudební porci té příští hodinky skupina Brontosauři a nebo Copáci. Teď Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Odpoledne a večer přechodně až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Na teploměru je od 32 do 39 stupňů. Zítra čekáme oblačno až zataženo, postupně na většině území přeháňky, bouřky nebo občasný déšť. Na Moravě a ve Slezsku bude skoro jasno až polojasno a až odpoledne a večer začne přibývat oblačnost a místy si objeví přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů Celsia.

0: Záměna jedlých hub za ty jedovaté může způsobit velmi vážné komplikace, i ty nejhorší. Jednoznačně nejnebezpečnější houbou v Česku je muchomůrka zelená. Tento hojně rozšířený druh způsobuje zhruba 9 z 10 smrtelných otrav houbami. Její jed je tak silný, že k usmrcení dospělého člověka stačí jedna plodnice. Při sbírání hub proto buďte velmi opatrní. Ještě do světa. V kalifornském údolí smrti vystoupala teplota na 53,3 stupně Celsia. Jedná se o jednu z nejvyšších teplot naměřených v historii. Údolí smrti je jedním z nejteplejších a také nejsušších míst na celé planetě. V Boskovicích budou mít opravenou radnici.
1: Radnice v Boskovicích prochází během letních prázdnin proměnou. Rekonstrukce přinese novou samostatnou obřadní síň pro svatební obřady a další slavnostní události i moderně vybavenou zasedací místnost, určenou naopak pro pracovní jednání a setkávání. Hotovo má být ještě letos na podzim. Proměnou projdou také bývalé kanceláře odboru rozvoje města a investic. Luděk Savana, Urbánek, Blansko.
0: Kdo nemá rád pavouky, neměl by teď chvilku poslouchat. Přijdete ale o informaci, která vás snad trochu uklidní. Tady je Honza Navrátil.
2: Zápřednice jedovatá, tedy pavouk, který budí pozornost kvůli svému jedu i bolestivému kousnutí, se v posledních letech šíří do dalších částí České republiky a objevuje se také na severu Čech. Pavouk zvládá i vyšší nadmořské výšky. Naposledy ho lidé zaznamenali na zarostlé louce ve čtvrti Františkov v Liberci. Přesto odborníci uklidňují, kousnutí sice bolí, ale vážné následky nehrozí. Honza Navrátil, Liberec.
0: Sport. Extraligové týmy začínají s přípravnými zápasy. U některých bude i náš sporťák Petr Plintovič.
3: Jako první vyběhne na trávník Jablonec, který ve třetím předkole konferenční ligy hostí od 18 hodin lotyšskou Rigu. O hodinu později, tedy v 19 hodin, rozehraje svůj duel Hradec, který také na domácím hřišti vyzve ve třetím předkole Evropské ligy turecký Bešiktaš.
0: Zprávy jsou u konce. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
4: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Skupina Co pana Hrávka s názvem Glory, to je písnička, která právě dozněla. A co bude dál? Michal Tučný nás pozve na osadu u Tříklád, Petr Rezek vysvětlí, co je to přátelství, Babi Daněk tu bude s rozkazem Mávej, ale nebudou chybět také Pokukátku, The Road Hammers a Girl on the Billboard, vítězná písnička z americké Bonanzy. A také Pavel Žalman Lohonka nebo Texmeni s Vrátou Vyskočilem. Pozvánka bude ještě jednou v Kukátku do Klobuk na oslavu 800 let existence této obce a doprava v půl. Celou hodinou vás bude provázet i nadále Miloš Keller. Dobré odpoledne a osvěžující poslech.

jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je teď pan Václav Henzl. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Zdravím posluchače Country Rádia a zdravím i váš, Miloši.
1: Já prozradím, že jste místostarosta obce Klobuky, což je v blízkosti Slaného, a ta obec bude slavit veliké výročí, 800 let existence. Pozvěte naše posluchače na tyhle oslavy. Prozraďte, v čem ty oslavy budou spočívat.
2: Tak já bych chtěl pozvat posluchače k nám do Klobuk, vlastně do místa, kde máme v katastru nejvyšší menhir ve střední Evropě, to asi málo kdo ví. A chtěl bych je pozvat v sobotu 8. srpna a v neděli 9. srpna, kdy oslavy pokračují. Samozřejmě hlavní program bude v sobotu. Jedná se teda o výročí 800 let první zmínky založení naší obce. Čekají na návštěvníky koncerty, setkání rodáků, prohlídka místní školy, kde dokonce máme zapůjčený i historický kroniky z krajského archivu, takže bude možnost nahlédnout do historických kronik. No a večer samozřejmě bude taneční zábava s kapelou Globus Band. V sobotu 8. bude navíc od 8.30 do 13. i umožněna prohlídka kostela svatého Vavřince. V neděli potom program pokračuje, kdy budou pouťové atrakce, bude všude přítomné občerstvení. No a samozřejmě, pokud někdo bude mít zájem přijet, tak bližší informace najde na webových stránkách obce, což je www.klobuky.cz, anebo případně i na Facebooku, což je Facebook obec Klobuky.
1: Mm-hmm. Trošičku definujte blíže, kde Klobuky konkrétně jsou. Já to vím, dá se tam dojet s vlakem z Kralup nad Vltavou a Slaného, ovšem těch vlaků zase až tak moc nejezdí. Jak se tam tedy nejlépe dostat?
2: Ano, to máte pravdu, jsme u Slaného a bohužel to vlakové spojení sem není zrovna vhodné, dostačující. Nicméně, když už jste na to narazil, tak bych tady rád zmínil, že spolek Železničního muzea v Zlonice nám na sobotu vlastně na ten hlavní program zajistil jeden pár mimořádných vlaků, takže pokud by zájemci cestovali ze směru Praha, Kralupy, Slaný, tak budou mít možnost vlastně se k nám dostat i mimořádným vlakem, který spolek Železničního muzea dává k dispozici. Bohužel autobusové spojení v sobotu, v neděli k nám není, takže v tom je to pro návštěvníky trošku stížené.
1: Dobře. Oslavy 800 let obce Klobuky v sobotu a v neděli 8. a 9. srpna na vlnách Country Rádia přiblížil pan místostarosta obce Klobuky Václav Henzl. Já vám popřeji hodně návštěvníků a aby to celé proběhlo tak, jak si představujete.
2: Já vám děkuji, no to hlavní počasí, to objednat nemůžeme, takže budu doufat, že i zhora nám budou nakloněni a že se podaří počasí tak, aby nejen program, ale i co se týká počasí, bylo pro všechny příjemné s námi strávit jeden nebo případně oba dva dny.
1: Ještě úplně nakonec poprosím jednou o ty webové stránky.
2: Webové stránky jsou www.klobuky.cz a Facebook je obec Klobuky.
1: Tak jo, děkuji za tyhle informace a za rozhovor a mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A já ještě doplním sobotní program, který se nám do rozhovoru už nevešel. V 10 hodin dopoledne třeba přednáška magistra Zdeňka Výška o historii obce Klobuky. Ve 13 hodin zahájení oslav obce u Sokolovny a koncert herečky a zpěvačky Kateřiny Brožové. Ve 14.35 koncert herce a zpěváka Milana Peroutky s kapelou Perutě. A v 16.05 koncert kapely Děda Mládek Illegal Band. No a o taneční zábavě s kapelou Globus už jsme hovořili. Tak to ještě doplním. Oslav 800 let obce Klobuky.

0: s Country rádiem na cestách.
1: V Rátě vyskočil zpíval, jedu dál, pokud pojedete dál, kde se setkáte s problémy. Na D8 se na dojezdu do Prahy, kromě toho, že je kolona kvůli opravám na Jekbelské, tak navíc u odbočky na Březiněves v Cínovecké je dopravní nehoda. Kolona začíná u Zdib. D11 z Prahy do Hradce Králového na 52. kilometru začíná kolona kvůli opravám na 57. D1 na dojezdu do Brna je kolona i pro osobní auta už od Popůvek. A D2 kromě dojezdu do Brna má kolonu také na 37. kilometru, a to kvůli porouchanému kamionu. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio. Když spustí housle, zaskejí vrou.
0: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif u Šlíně prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
4: Tentokrát nás čeká Bluegrass, a sice Eastern Grass. Radim Zenkl a Ondra Kozák.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

Tohle byl Jaroslav Vykrenta, Růžová penta, za chviličku Vabiry volá zvláštní znamení útkrat. Už za 10 dnů se potkáme v Pikovicích v Pikovaru na oslavě 15 let existence Country Rádia. 350 posluchačů, kteří mají svoje vouchery, se tam určitě pobaví a potěší nejenom s kapelami, ale také s dostatkem jídla, pití a podobně. Připomenu, že kdo voucher nemá, tak na místě už nebude k sehnání. A pro ty, kteří voucher mají, tak možná takové upozornění, které už říkal kolega Milan Schmidt, přijďte do Bráníka včas. Vlak tam přijíždí v 8.50 a v 8.57 odjíždí. Tak abychom se stihli včas rozmístit do správných vagónů. To je taková součást organizace. První dva vagóny pro ty, kteří jedou až do Kamenného přívozu a půjdou pěšky po posázavské stezce. Třetí a čtvrtý vagón pro ty, kteří budou vystupovat v Petrově u Prahy. Tak to je možná taková první organizační připomínka. A teď už ten Vabiry volám.

0: Je tu čas pro pravidelnou pozvánku k večernímu vysílání Country Rádia. V 17 hodin písničky na přání, v 18 hodin čaj o 6. V druhé polovině hodiny Rostě Čapek opět pozve k poslechu tuzemského bluegrassu. Nebude chybět country pod kapotou Vítka Pěkného, také Koně na Country Rádiu, Báry Hejhalové a kolegy Milana Šmita. V 19 hodin Country Time, premiéra, pohled nejprve na aktuální americkou countryovou hitparádu, potom na starší hitparády a v druhé polovině pořadu legenda Chris Christopherson po 19. hodině. A ve 20 hodin už kolega Petr Kocman nabídne vám ku příkladu Slávka Janouška nebo Sawyer Browna či Bruce Springsteena. Teď vám Tomáš Adamec nabídne nejprve informaci o počasí a potom, co se kde děje.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Odpoledne a večer přechodně až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Na teploměru je od 32 do 39 stupňů. Zítra čekáme oblačno až zataženo, postupně na většině území přeháňky, bouřky nebo občasný déšť. Na Moravě a ve Slezsku bude skoro jasno až polojasno a až odpoledne a večer začne přibývat oblačnost a místy si objeví přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů Celsia.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
7: Hurá! Všichni na palubu! Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá! Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí Král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country
8: Radio. V písničkách jsou vzpomínky a s každou písničkou se nám znovu přehrávají.
9: Každá má jméno holky, se kterou jsem někdy chodil.
10: Každá zná všechna přání, co jsem za ta léta měl.
8: Jakoby kouzlem nás přenesou zpět. Do mládí, do štěstí, do lásky.
9: Každá ví, kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil.
10: Každá z nich je tou láskou s velkým L.
8: A taková kouzla umí Country Radio.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Celníci odhalili gang překupníků chráněných druhů papoušků. Působili v několika krajích a zajištěna byla asi stovka ptáků. S odchytem a zajištěním zvířat celníkům pomohly zoologická zahrada v Praze, Zlíně a Ostravě. Případem se zabývá policie. Kolem oblíbené pláže Kamena u chorvatského města Tučepi panuje v posledních dnech značný rozruch. Některým turistům totiž vadí, že je na pláži příliš mnoho lehátek, která údajně zabírají veškerý stín, i když zůstávají prázdná. Dovolenkářům, kteří si lehátko pronajmout nechtějí, prý nezbývá nic jiného, než trávit horké dny na slunci. Teď se vrátíme zpátky domů. Do labirintu zámku Loučeň zabloudí sám král. Více kolega Luboš Dvořák.
2: Ačkoliv je zámek Loučeň

0: stoupenicí. Rytíře kulatého stolu budou návštěvníci potkávat od 4. srpna do konce prázdnin. Zloučeně se loučí Luboš Dvořák.
1: Sport. Martin Straka skončil ze 4 českých zástupců v dálkovém plavání na mistrovství Evropy v řece Seině jako nejlepší na 18. místě. Na vítěze závodu na 10 kilometrů Němce Floriana Velbroka ztratil minutu a necelé 4 desetiny. Denis Borovka dohmátl hned za ním. Mezi ženami obsadila Julie Pleskotová 21. příčku, ale Alena Benešová závod v Paříži nedokončila. To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
2: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Milé Country Radio, prosím o zahrání písničky Ostrov proudu dní pro moji skvělou manželku Janu k našemu 43. výročí svatby. Jani, ať nám to ještě dlouho vydrží, to si přeje Milan.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchač Mirek.
0: Mirku, zdravím, tak dovolal jste se do písniček na přání, jaká to bude a pro koho?
1: Tak bude to písnička Sněžný muž od Michala Tučného a bude to pro všechny, kteří si přejí, aby tyhle vedra už skončily a ochladilo se a hlavně zapršelo, protože to sucho je příšerný.
0: Dobře, tak zahrajeme za chviličku, mějte se hezky, naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Prosíme zahrát písničku Už koníček pádí od Valdemara Matušky pro Pepu Janouška ze Zvislavy. Pepo, doufáme, že posloucháš a že tě písnička potěší. Myslíme na tebe a máme tě rádi. Zdraví se, Grabo, žena a všichni z Hůrek.

0: i na přání na Country Rádiu.
1: Dnes je to přesně 7 let, co nás navždy opustil můj milovaný tatínek Jan Kotous. Zahrajte mu prosím tam nahoru a taky všem, co tady na něj s láskou vzpomínáme, písničku Běž spát z hůru doskal od Gimplerů, píše Marta.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Je dobrý den, tady Marie.
0: Marie, vás zdravím, dovolala jste se do písniček na přání, co to bude a pro koho?
1: No, já bych si přála, kdybyste zahrali třeba Javorový list.
0: Dobře.
1: A pro kamarádky Evu a Vladěnu a Františka.
0: Dobře, zahrajeme
1: to. Aby se jim dařilo a měli hezký den.
0: Tak jo, zahrajeme to za chvilku, mějte se hezky.
1: Děkuji, naschledanou.

na podzim listí žloutne pod klembou javorů. Mlha se krajem táhne od pastvin jezerů.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Do dopravy ještě něco stihneme. Ahoj, naše milé rádio, moc zdravíme. Prosíme o písničku Naše máma od Gentlemanů pro našeho vnoučka Kristiánka Smolíka k svátku. Milý Kiki, přejeme ti všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Hodně zdravíčka, štěstíčka a krásnou prázdninovou pohodu s babičkou. Máme tě všichni moc rádi, ale to ty víš, si naše milované sluníčko. Sladkou, pac a pusu, babička Anička, děda, mamča s taťkou a jasně, že tetka Marcelka.

0: S Country rádiem na cestách.
1: V dopravních informacích si tentokrát vystačíme s Prahou. Počítejte s dlouhými kolonami Vegbelské, a to jak od D8, tak také od centra. Od Novopatské, od Černého mostu, tam všude už začínají kolony kvůli opravované Gbelské. Velmi pomalu jedoucí provoz je také na magistrále. Pracuje se u Hlavního nádraží a také na Hlávkově mostě se jezdí jedním pruhem. S krátkými kolonami počítejte i na odbočce na letiště, to je sedmička, respektive D7. Ve směru na letiště od centra od Evropské, ve směru na letiště od Slaného od odbočky na Tuchoměřice. A D5 má kolonu od Rudné až na Pražský okruh na D0 až k Ořechu, až za ním se to rozjíždí. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Ta.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
2: Do druhé poloviny písniček na přání vstoupíme hned dvojicí e-mailu. Zahrajte prosím píseň Vítr od Vabyho Daníka pro naši tetu Jiřinu, která nás dnes ráno opustila. Milá teto, doufáme, že už se máš lépe a posíláme ti nahoru tuto píseň. Budeme na tebe vzpomínat, na tvůj smysl pro humor, který ti vydržel až do konce, a na tvoje dobré srdce. Tak to bude jedna písnička. A druhá, zahrajte prosím krásnou písničku Jak se ti spí od Františka Kasla. Písničku posílám pro mou kamarádku Lenku Slavíkovou k narozeninám. Milá Leni, chci ti popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a ať ti všechno vychází. To ti přeje Martina.

Tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal zvadlé hlavy stromů, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy, potom došlo taky na mě.

stál jsem u zábradlí mostu, někde v loupce voda pádí, kolem zhromáždění rádců, jedni radí, jiní svádí, první jistější je zůstat, druzí krásnější je skočit, potom zafoukal mu

ještě stojím, i když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojím, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost letu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem pletu.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country
1: Rádio. Jak se ti spí, má lásko, jak se ti tančí oblací, kolik máš snů, splněných přání, a kolik znáš tajemství, jak se ti spíš.

proč nejde to vrátit do stejné řeky dvakrát nevstoupit. Jak se ti spí a já tu trochu bloudím v tom našem čase, co žene nás dál. Stále mám schovaný prstýnek z pouti, když jsi tu byla všude kolem nás. A tak se ptám, jak se ti spíš,

0: láká tu pravou chvíli. Zkusím se zeptat, lásko, vzpomínáš?
1: Písničky na přání na Country Radio.
2: A je tu další dvojice, tentokrát SMSek. Ahoj z Havířova do Prahy, prosím písničku Bitva o Karlův most, píše Hanka. Prosím o zahrání mojí mamce Martě, o mámo, píše syn Pavlík.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: A je tu další dvojice. Chtěla bych nechat zahrát do těchto sluncem spálných dní jakoukoliv krásnou píseň. Vyberete pro mých pět kuchařek Elišku, Justýnu, Zuzku, Marušku a pejska Jessie, aby se jim povedly všechny bylinkové syrupy, které tu dnes voní, píše podle e-mailu soudím Tereza. A druhá písnička, prosím, s Bohem lásko od Laufra, už tu nějak dlouho nebyla, píše Jarka.

kolem známých míst.

dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Odpoledne a večer přechodně až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Na teploměru je od 32 do 39 stupňů. Zítra čekáme oblačno až zataženo, postupně na většině území přeháňky, bouřky nebo občasný déšť. Na Moravě a ve Slezsku bude skoro jasno až polojasno a až odpoledne a večer začne přibývat oblačnost a místy si objeví přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady jsou dnešní poslední zprávy a pravidelný zpravodajský souhrn. Žněj jsou rychlejší než loni, obilí je sklizeno z 80% ploch, řepka z téměř 88%, výnosy jsou ale meziročně nižší. Konec uvazování psů před městským úřadem v Zábřehu na Šumpersku. Lidé mohou na schůzky s úředníky vzít do kanceláří i své domácí mazlíčky. Zájem o vstupenky na letní olympijské hry 2028 v Los Angeles projevilo 12 milionů lidí. Vyplývá to z registrací do systému pro prodej lístků. Vedra v Česku utne páteční ochlazení na 23 až 29 stupňů. Při dešti má být podle výhledu místy jen 19 stupňů. O víkendu a na začátku příštího týdne se ale teploty znovu vrátí nad 30. Knihovna Václava Havla se s Dagmar Havlovou nedohodla na pokračování spolupráce. Změní proto název, přestane pořádat ceny Václava Havla za lidská práva a skončí v ní také ředitel Tomáš Sedláček. Černou skládku řeší

Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

harmonika tesnou píseň zpívá do přísvitu hvězd. Jak ta píseň zní, mnohý z nich to ví.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Srdečně zdravím všechny tuláky, tulačky i ostatní posluchače. Dnešní tip na výlet nás zavede do města Chrast u Chrudimi v Pardubickém kraji. Tam stojí krásný zámek, který v sobě spojuje renesanční eleganci, barokní podobu i zajímavou historii. Původně renesanční zámek v Chrastu vznikal v letech 1579 až 1605 zásluhu Albrechta Slavaty z Chlumu. Následně po jeho smrti ve stavbě pokračovala jeho manželka Markéta Trčková z Lípy. Od roku 1664 sloužil jako letní rezidence královéhradeckých biskupů. V letech 1721 až 1731 prošel rozsáhlou barokní přestavbou a kolem roku 1742 byl rozšířen o další křídla. Dnes v zámku sídlí městské muzeum, které roku 1893 založil pan Vincenc Paulus. Stále expozice představují historii Chrastecka. Od pravěku přes geologii a paleontologii až po vývoj města, místní řemesla nebo tkalcovské žakárové stavy. Muzeum také pořádá sezónní výstavy, koncerty, přednášky i další kulturní akce. K zámku přiléhá rozlehlý park, který roku 1903 upravil zahradní architekt pan František Tomajer. Dodnes v něm rostou vzácné dřeviny, například liliovník tulipánokvětý nebo cypřišek nutkajský. Na park navazuje lipová a kaštanová alej zvaná Velká Lipka. Na jejím konci stojí kaplička svatého Jana Nepomuckého, postavená roku 1728. Po ničivé smršti v roce 1907 byla znovu obnovená zásluhou biskupa Karla Kašpara. Zajímavostí je, že Chrastský zámek dodnes patří Královéhradeckému biskupství. Přesto jsou muzeum i zámecký park běžně přístupné veřejnosti a během roku se tam koná řada kulturních akcí. Pokud budete mít cestu kolem Chrudimi, určitě se tam zastavte. Zámek Chrast totiž není jen historickou památkou, ale také místem, kde se dodnes potkává minulost se současností. Při návštěvě stojí za pozornost nejen samotná budova, ale také klidná atmosféra zámeckého parku, který nabízí příjemné zastavení během výletu. Další podrobnosti o zámku Chrast u Chrudimi najdete například na webu kudyznudy.cz. Pěkný den vám přeje a loučí se s vámi Vítek.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

Thank God I'm a country boy. Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: pro radost, taky se člověk někdy spálí. Ahoj, pěkný podvečer u čaje o 6. I dnes mám pro vás několik fíglů ke grilování. Je dobré rošt pořádně rozehřát, případně ještě očistit a pak potřít tukem. A následně přímo vypalte a setřete všechno hadrem nebo papírovou utěrkou. Pak začněte teprve grilovat, protože, jak jsme si říkali, čistota nade vše. Pokud máte možnost, tak si vytvořte na roštu část, která peče naplno, a část, kde je žár nižší. Babička taky měla na plotně místo, kde stála konvice s čajem a přihřívala se, a někde, kde dělala palačinky. To proto, abyste měli možnost odložit si to, co se peče moc, a naopak. Pokud je rošt malý, tak si vezměte k ruce nějakou odkládací nádobu nebo pekáček třeba. Maso na grilu. Důležité je nechat opékat kousky masa i jiných potravin v klidu, bez posouvání a postrkávání. Ideální je ten steak položit a nechat zostra péci, pak jednou otočit a na mírnějším žáru dopékat. Maso by mělo být hlavně šťavnatý. Výborné a často šťavnatější než plátky masa jsou malé sekané biftečky. Na to je dobrý ten můj fígl s tou cibulí, se solí, do které se dají neosolené do kameninového hrnce a pěkně se to prohodí a nechá odložet. Tak. A pochopitelně můžete přidávat trošku tekutiny, když děláte ty sekané biftečky, voda, pivo. Pivo můžete přidávat i do kuchaře. Ryby na grilu. Při grilování se předpokládá, že všechno má být náležitě opečené až popálené, ale to je zásadní omyl, především pro úpravu jemného rybího masa. Pokud budete dělat ryby, stačí krátce na mírném žáru a jen dokud nezačnou pouštět šťávu. Ryby předem osolte a hlavně na ně nekapejte citron. Grilovaná zelenina. Cibule, cuketa, lilek, řezy papriky, rajčata, delikatesa. Pokud je umíte připravit. Není potřeba žádná marináda, stačí větší kousky zeleniny potřít olejem, třeba dobrým olivovým olejem, a na grilu uhlídat, aby se nespálily. Až na talíři je potom osolit. Dobrou chuť.
1: Posloucháte Čaj o 6.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Nepřetržité železniční výluky nejenom pro tento týden. Ostrava Svinov, Studénka, jen vlaky linky S8. Doudleby nad Orlicí, Letohrad, Ostromě, Stará Paka, Budišov nad Budišovkou Odry, Humpolec, Havlíčkův Brod, Rybník, Linz, Nymburk, Rožďalovice, Nymburk, Mladá Boleslav, Brno, Ivančice, Branice, Tábor a Dolní Poustev na Bad Schandau. A také, a to už je dlouho, Vsetín, Půchov. Šťastnou cestu i přes železniční výluky.
0: Country Radio. Posloucháte Čaj o šesté.

0: bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Iva Čapková a Rosťa Čapek a v bluegrassových tipech vám dnes představíme kapelu Farmáři, kterou v roce 1968 v Jablonci nad Nisou založil kontrabasista Vráťa Lelek.
2: Farmáři zpočátku hráli hlavně písničky kapely Greenhorni, ale posléze rozšiřovali repertoár o české verze amerických hitů kapel Country Gentlemen, Seldom Seen, Spectrum, Osborne Brothers a dalších, které pro ně psal Honza Zeman. K jeho 80. narozeninám vznikla nahrávka 18 dosud nevydaných písniček kapely, která od roku 1991 po mnoha změnách v sestavě vystupovala pod názvem Noví farmáři.

0: Písničku Křižovatka žití nám s kapelou Farmáři zaspíval Luboš Herman, kterého možná znáte jako kytaristu kapely Modrotis. V 80. letech ale působil jako banjista Farmářů.
1: V souvislosti s nahráváním starých hitů se kapela sešla i k několika vystoupením a vypadá to, že si je budete moci poslechnout naživo i nadále. Na vzpomínkovém albu hráli v sestavě Jarda Handlíř, Luboš Herman, Jiřina Šolcová, Honza Zeman a na živých koncertech jako host vystupuje houslista Franta Lukeš.
0: Farmáři se s námi rozloučí písničkou Ohnivý kůň a na setkání u dalších bluegrassových typů se těší Iva Čapková a Rostě Čapek.
1: Ahoj! Ahoj.

0: Country pod kapotou.
1: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Cestování autem v létě sebou přináší jednu nepříjemnost, kterou zná každý řidič. Po delší cestě bývá přední část auta, čelní sklo i zrcátka doslova obalené zbytky hmyzu. Mnozí odstranění nechávají až na pozdější očistu. Tohle není nejlepší nápad. Zaschlé zbytky totiž obsahují kyselé sloučeniny. Ty pak mohou při delším působení poškodit lak nebo zanechat na skle obtížně odstranitelné skvrny. Zbytky hmyzu totiž nejsou jen estetický problém. Obsahují bílkoviny a organické kyseliny, které se vlivem slunce doslova zapékají například do lakovaných částí karoserie. Čím déle na autě zůstávají, tím hůř se odstraňují a tím spíše mohou zanechat i trvalé stopy. Nejlepší je hmyz odstranit co nejdříve po příjezdu. Není potřeba žádná hrubá síla ani drátěnka. Stačí speciální přípravek na odstraňování hmyzu nebo obyčejná voda s autošamponem a měkká houba z mikrovlákna. Pokud jsou nečistoty zaschlé, nechte čistící prostředek působit několik minut. Pak jdou dolů mnohem snáz. Velkou chybou je škrábání plastovou kartou, drsnou kuchyňskou houbičkou nebo dokonce i škrabkou. Vzniknou tak sice jen drobné, ale dobře viditelné škrábance, které už prakticky nejdou odstranit. Stejně opatrně se věnujte čelnímu sklu. Je dobré mít v ostřikovačích kvalitní letní kapalinu, která si se zbytky hmyzu poradí lépe než obyčejná voda. A nezapomeňte ani na stěrače. Pokud se na gumových lištách usadí zbytky hmyzu, budou při dešti roztírat nečistoty po skle a zhorší tak výhled. Proto při mytí skla nezapomeňte očistit i stírací lišty. Preventivně se určitě vyplatí použít kvalitní vosk nebo keramickou ochranu laku karoserie. Hmyz k hladkému povrchu karoserie tolik nepřilne a příští mytí tak bude výrazně jednodušší. Jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem a svoje dotazy nám můžete posílat na e-mail podkapotou@countryradio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Koně na Country rádiu.
1: Krásný podvečer, milí posluchači, je tady další pořad o koních, takže vás zdraví Milan Schmidt.
2: A Bára Hejhalová.
1: Ahoj Báro, dobrý den, milí posluchači. No a Bára nás dnes zve na ostrov Sardinie. Málo koho by asi napadlo, že právě tam žije jedno z nejstarších evropských plemen pony. Tak povídej, o jakého koně se jedná.
2: Dnes si představíme Giara pony, malé a mimořádně odolné plemeno, které žije na sardinské náhorní plošině Giara di Gestuli. Zajímavé je, že zde tito koně po staletí žili téměř polodivokým způsobem života a dodnes si zachovali mnoho původních vlastností.
1: Jak se vlastně na Sardinii objevili a ví se, odkud pocházejí?
2: To je právě ta jedna z největších záhad tohoto plemene. Odborníci se domnívají, že jejich předci byli na Sardinii převezeni už před více než 2000 lety. Pravděpodobně Féničany nebo Římany. Jisté ale je, že díky izolaci ostrova se mohli vyvíjet poměrně samostatně a zachovali si mnoho původních znaků.
1: Jak tedy Giara pony vypadá? Předpokládám, že jde o malého koně, že to
2: pony. Přesně tak. V kohoutku měří přibližně 115 až 125 cm. Má robustní tělo, silný krk, hustou hřívu a velmi tvrdá kopyta. Nejčastěji se setkáme s tmavými odstíny srsti, především snědáky nebo taky vraníky.
1: Je něco, čím je tohle plemeno opravdu výjimečné?
2: Především svou neuvěřitelnou odolností. Giara pony dokáže přežívat v poměrně nehostinných podmínkách s omezeným množstvím potravy i vody. Díky životu na náhorní plošině si zachoval silný instinkt, výbornou orientaci v terénu a velkou samostatnost.
1: A k čemu je tedy dnes využíván?
2: Dnes je Giara pony považován za významnou součást sardinského kulturního dědictví. Využívá se především pro rekreační ježdění, práci s dětmi a samozřejmě je také důležitý pro zachování genetické rozmanitosti původních evropských plemen.
1: Tak děkujeme za představení a teď pojďme na otázky našich posluchačů. Napsala nám Martina, jak je vidět, tak velká obliba muzeí vzrůstá a ptá se, jestli v České republice existuje i muzeum koní.
2: Existuje nádherné hypologické muzeum ve Slatinách, ale to je bohužel kvůli rekonstrukci už dlouhodobě zavřeno. No ale pokud máte rádi historii koní, tak můžete vyrazit k nám do Přehvozdí. V našem vzdělávacím parku najdete expozice právě věnované tomu vývoji koní, jejich plemenu a uvidíte také prapředka koně v životní velikosti, takže neváhejte a doražte k nám do Přehvozdí.
1: Dobře, tak to je jeden dobrý tip a kam můžeme vyrazit za koňmi tento víkend?
2: Tento víkend od 7. do 9. srpna můžete vyrazit na skokové závody Memoriál inženýra Stanislava Hošáka v Olomouci nebo na mezinárodní závody ve všestrannosti do Chvalšin. A pokud dáváte přednost pohodové atmosféře mezi minikoňmi, zveme vás k nám do Přehvozdí, kde po celé léto probíhají letní soboty u minikoní.
1: Tak to je další důvod k vám vyrazit. Děkujeme za pozvánku. Milí posluchači, od mikrofonu Country Rádia se loučí pro tento týden Milan Schmidt
2: a Bára Hihlová.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým country hitparádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou. Bude to Kris Kristofferson. Pořadem vás provede jeho autor Miloš Keller. Začali jsme aktuálním pátým místem americké countryové hitparády. Je na něm novinka, přišel s ní Bailey Zimmerman a jmenuje se Chevy Silverado. Bailey se narodil v roce 2000 ve státě Illinois, debutoval albem Religiously, vydaném v roce 2023, další pak měl v roce 2025, ze kterého je i tato písnička. Má na svém kontě i několik výtržností, které končily pokutou, náhradou škody a veřejnou omluvou. Ta zatím posledního stála na konci letošního května $16,000 a byla za škody v kasínu, které navštívil. A pojďme za místem čtvrtým. Novinka z minulého týdne, Luke Combs, Be By You.

Doznělo místo třetí Ella Langley a Morgan Wallen Can You Love Anymore? A máme před sebou dvě nejvyšší místa americké country hit parády. Druhý je Morgan Wallen Don't We a pak zazní vítěz tohoto týdne. Je stejný jako minule, Jason Aldean Don't Tell On Me.

To bylo aktuální první místo americké country hit parády. A kdo byl na vrcholu americké country hit parády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1976 byl song Good Hearted Woman v podání dvojice Willie Nelson a Waylon Jennings. Hit měl v roce 1976 i Tom T. Hall, Faster Horses, a hit měl i Johnny Cash, One Piece at a Time. Všechny tři písně známe i v několika českých verzích do dneška.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Time legenda.

A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Dnešní legenda ovlivnila řadu interpretů nejen svými písničkami, a to nejen jako interpret, ale zejména jako autor. Řadu jeho písní proslavili totiž jeho kolegové. Ovlivnila hudbu ale i svým přístupem uměleckým k hudbě a filozofickým k životu. Dá se říci, že formulovala jeden proud country hudby a country života. A nezůstala bez vlivu i na zbytek světa. Dnešní legendou je Kris Kristofferson.

0: Chris Christopherson se narodil 22. června 1936 v texaském městečku Brownsville. Jeho otec byl důstojníkem amerického letectva s hodností generálmajora. Tak se rodina často stěhovala z místa na místo podle toho, kam byl Chrisův otec zrovna převelen. Jejich konečným cílem se stalo kalifornské městečko San Mateo, ve kterém také Chris navštěvoval střední školu a po jejíž ukončení začal studovat literaturu na vysoké škole v Ponomě, to je v Kalifornii. V roce 1958 získal Chris za vynikající studijní výsledky Rhodesovo stipendium na Oxfordské univerzitě v Anglii, kde dále pokračoval ve studiu literatury a zároveň zde pod pseudonymem Chris Carson začal psát své první písně a povídky. Po odchodu z univerzity podepsal vstup do americké armády. V této době začal také Chris Christopherson zpívat. V roce 1965 byl s hodností kapitána vyřazen z aktivní vojenské služby a dál ho lákala dráha skladatele countryových písní. A tak se Chris rozhodl přestěhovat do Nashvillu.
1: Posloucháte Country Time, Amerika na vlnách Country Rádia.

V Nashvilleu zakotvil Kris Kristofferson jako vrátný uklízeč ve studiích společnosti CBS Records a v tomto zaměstnání ho zastihl jeho první úspěch. Rock'n'rollová legenda, zpěvák Jerry Lewis, se totiž rozhodla nahrát jednu z Kristoffersonových písní s názvem Once More Is Feeling. V této době získal Kris také dalšího nadšeného zastánce své tvorby v podobě legendárního countrymana Johnnyho Cashe. A byl to právě Cash, kdo přemluvil Rogera Millera, aby do svého repertoáru zařadil nahrávku pozdějšího Kristoffersonova megahitu Me and Bobby McGee. O další nahrávku klasické Kristoffersonovy skladby se zasloužil samotný Johnny Cash, když v roce 1970 natočil single Sunday Morning Coming Down. V tom též roce se Kris objevil na popovém festivalu Isle of Wight a country zpěvačka Sammy Smithová vzala útokem hitparády s nahrávkou jedné z nejlepších Kristoffersonových písní Help Me Make It Through the Night, kterou v české verzi pod názvem Sunday z hodin závaží proslavili později fešáci.

V roce 1972 se na trhu objevil Kristoffersonův single Silver Tongue Devil and I v české verzi Greenhorn jako Výmluvný ďábel a já, který v tomtéž roce získal i zlatou desku. Svůj úspěch Chris zopakoval hned o rok později s nahrávkou meditativní baladické skladby Why Me Lord, kterou pod českým názvem Pane můj zařadil na své album i král české country music Michal Tučný. Rok 1973 byl pro Kristoffersona významný i v soukromém životě, kdy se oženil se zpěvačkou Ritou Kuličovou, se kterou v následujících letech nahráli tři společná alba. Chrisova albová produkce však v posluchačském hodnocení naprosto propadla, a tak se Chris rozhodl zaměřit své umělecké aktivity hlavně směrem ke stříbrnému plátnu. Tomu se pak věnoval po celá 70. léta.

Já ještě doplním, že v roce 1985 se Kris Kristofferson zúčastnil společného psaneckého projektu Highwaymen čtveřice Cash, Nelson, Jennings, Kristofferson. Titulní píseň tohoto projektu dostala Krisovo jméno opět na vrchol country hit parády a začal se angažovat i politicky. Většinu těchto údajů jsem čerpal také z internetového magazínu Countryworld.cz. Kris Kristofferson zemřel 28. září 2024. Dnešní vydání Country Timeu připravil a komentář přečetl Miloš Keller, pořad zaznamenal a smontoval Kuba Jiroušek. Oba se těšíme na slyšenou opět ve středu v 19 hodin nebo v repríze v úterý hned po půlnoci.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Už tento víkend 8. srpna se koná indiánský den v kempu Vochtánka v Podštejně. Bude opět věnován dětem a nadaci Archa Chantal. Pojďme propojit svět zdravých a nemocných dětí. Pomáhejme si a učme to naše nejmenší. Motto letošního indiánského dne je Všichni spolu. Děti čekají indiáni, život v indiánské vesnici, mnoho soutěží, ale i velká dávka empatie, která tento den provází. Patronkou indiánského dne je herečka a zpěvačka Chantal Pullen. Jí patří velký dík za práci, kterou dětem věnuje. Festival Dobře utajená country se chystá na sobotu 8. srpna od 11 hodin ve Slapcích u Rakovníka. Letos tam vystoupí Jindra Kejak, Pacific, St. Johnny, Malina Brothers, Petr Kocman, Poutníci a další skvělé kapely. Tak přijďte, je to léty osvědčená akce, kterou si užijete. Tradiční letní koncert Roberta Křesťana s druhou trávou se chystá v areálu loděnice Děhylov v malebném prostředí přímo na břehu řeky Opavy. Letos tam kapela zahraje už 28. rok po sobě. Sraz je v pátek 7. srpna ve 20 hodin v loděnici Děhylov. Zveme vás na akci Country Šuňava 2026, která se koná od pátku 14. až do neděle 16. srpna v Šuňavě na festivalové louce za jezerem. Zajeďte pod Vysoké Tatry na hudební festival toho nejlepšího z československé country, folkové, bluegrassové a trampské hudby. Zahrají tam Zelenáči, Petr Kocman, Sýma Magušinová, Loizo, Texmeni, Žobráci, Štefan Repka a Gorals, David Benda a mnoho dalších. Součástí programu bude westernová show, vystoupí taneční skupina Colorado Žilina, dále vás čeká hudební výuka country tanců, bohatá tombola, program pro děti, jízdy na koních a festivalový.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný středeční večer s datem 5. srpna vám přeje Petr Kocman. Vítejte ve večerní vysílání Country Rádia. Vítejte pochopitelně také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Říkal jsem si, že když je takové vedro, tak začneme nějakou pomalejší písničku.

bože, Sweet Isola je tam opravdu, co píseň, to perla. Ale Darling Pretty mě tenkrát učarovala už jenom samotným úvodem, který je krásně skotský. Docela často se stává, že ta píseň se v éteru pouští bez toho úvodu, což mi přijde velice líto, protože ta píseň bez toho není úplně ono, protože je to takový krásný kontrast. Tak jdeme si ji poslechnout. Darling Pretty, Mark Knopfler a Petr Kocman vám přeje hezký večer.

Dáme si teď jednu krásnou letní píseň. Psal se rok 1964, když kapela Beach Boys vydala skvělé album s názvem All Summer Long. Předznamenala ho singlem, na jeho straně B byla překrásná píseň Don't Worry Baby, nádherná vokálovka, no a na straně A byla píseň I Get Around. Dá se říct, že i tímto albem vlastně Beach Boys vytvořili, nebo bylo jim přiřčeno, že jsou první, nebo jedni z prvních, kteří spadají do takzvané škatulky Car Song, nebo California Sound, ale u nich se vžil hlavně výraz Surf Rock. Což samozřejmě souvisí s tím surfováním, které i oni měli rádi. No a písničku I Get Around složili samozřejmě pánové Brian Wilson a Mike Love, neúnavná dvojice, která psala, dá se říct, téměř všechny písně. No a my si teď tuhle tu velkou klasiku od Beach Boys poslechneme v podání country kapely Sawyer Brown, která si dokonce do studia v tom roce 94, když ji v Nashvilleu natáčela, přizvala právě i pány z Beach Boys. Dokonce pak vznikl jeden krásný velký koncert v Nashvilleu, kde právě všechny hvězdy, které se podílely na albu, které vzdávalo hold Beach Boys, se tam potkali a dokonce tam přišli i samotní Beach Boys, takže všichni byli na jednom velkém jevišti. Mám doma DVDčko a je to naprostá senzace. No a samozřejmě Sawyer Brown tam hráli taky. Tak jdeme na to vzhůru do roku 1964. I Get Around.

Tak přátelé, to byl Slávek Janoušek, Kdo mě pošle k čertu. Nevím, jestli tuhle písničku znáte, ale já už ji mám léta velmi oblíbenou. Ani nevím, jestli Slávek hraje živě na koncertech a možná jenom v případě, když na koncertech má také celou svoji elektrifikovou kapelu. Jinak netuším. Teď si dáme ovšem píseň, kterou jsem vybral před malou chvílí. Vzpomněl jsem si na ni. Bude jí zpívat Kobe Seylert, je to půvabná dáma, výtečná zpěvačka a je to její veliký hit, má jich samozřejmě víc, ale tohle je opravdu veliká pecka. Dokonce ji naspívala také s Maren Morris, což je country zpěvačka, jako duet v nové úpravě, ale já vám pustím ten originál, který už je nějaký ten pátek starý, ale pořád je to krásná píseň.

Včera jsem ve večerní vysílání vzpomínal Louise Armstronga zvaného Sečmo, protože právě včera by slavil své narozeniny. I když tedy těch dat narození je vlastně v encyklopediích uváděno více, on sám uváděl, že se narodil 4. července roku 1901, ale nikdo to vlastně neví úplně přesně a nakonec se teda všichni shodli, že no, ty oficiální narozeniny budou 4. srpna roku 1900. No a také jsem vzpomínal, že samozřejmě Louis Armstrong byl v Československu tehdy, byl v divadle Semafor a zanechal tady obrovskou stopu, a to nejenom u jazzových hudebníků, protože také Honza vyčítal, vždycky miloval Louis Armstronga. A když jsme, tuším, že to byl rok 2005, jsme připravovali z Greenhorny nové album, tak vždycky jsme měli na těch deskách půl repertoáru já a půl repertoáru Honza a vždycky jsme se domlouvali, co vyberem za písně. A tentokrát jsme to album pojali jako vzpomínku na naše hudební vzory, na zpěváky a kapely, které nás formovaly. A přestože jsme s Honzou byli samozřejmě každý úplně jiná generace, tak jsme se vždycky krásně doplňovali, protože jsme měli stejné hudební hrdiny, ať už to byl Hank Williams nebo právě i Louis Armstrong. No a Honza tenkrát k mé velké radosti, vzpomínám si, jak mi to přinesl, říkal, to nebudeš věřit, co jsem našel. No a našel doma písničku Louis Armstronga, která se jmenuje Give Me One More Drink, a Honza ji nádherně přetextoval do češtiny, tak jsem ji zaranžoval samozřejmě víc do jazzu, ale pořád to muselo pochopitelně zůstat aspoň trošku ve stylu country. Tak si teďka zaspomínám nejenom teda na Louis Armstronga, ale také na Honzu Vyčítal. Už jsou tam spolu někde nahoře v nebeským báru a zpívají si tam tuhle tu krásnou píseň. Dej mi ještě drink.

No já myslím, že Louis Armstrong by měl obrovskou radost tady z toho textu, který Honza napsal někdy před, no už je to víc těch než 20 let. Tak krásná vzpomínka na oba pány. Teď to ovšem bude zpěvák, ale především skvělý kytarista Steve Warriner. O tomto pánovi jsem vám ve svých pořadech už mnohokrát vyprávěl, protože skutečně patří mezi obrovská světová kytarová esa. Dokonce byl samotným Chetem Atkinsem, což byl guru všech kytaristů, byl certifikován jako kytarový hráč, protože Chet Atkins dával taková ta vyznamenání těm opravdovým mistrům. Mezi ně patří třeba taky Tommy Emmanuel a pochopitelně mnoho dalších kytaristů. A od Steva Warrenera jsem vám pouštěl několik instrumentálek, ale uvědomil jsem si, že jsem vám velmi, velmi dlouho nepustil žádnou z jeho písní, kde i zpívá, protože ono zpívá samozřejmě skvěle. No a vybral jsem jednu takovou baladu, kterou si vzpomínám, když jsem slyšel poprvé před, no bude to taky určitě 20 let, tehdy natočil na své nové album. To album celé má skvělý zvuk dodnes. Poslouchal jsem ho nedávno a opravdu ten zvuk je stále aktuální, no ale tahle ta píseň z něj vyplula a dokonce se uchytila tehdy i na hitparádách a měla velký úspěch i u jeho fanoušků. A to takový, že i dodnes musí na svých koncertech hrát. Písnička se jmenuje Dvě slzy.

Tak tohle byla taky krásná vzpomínka. Bolek Polívka a Pavel Bobek a písnička Obludárium, kterou pro ně složil Petr Habka. A možná se na ní vzpomínáte, zpívali v jedné ze skvělých manéží Bolka Polívky. Bylo to před rokem 1989 samozřejmě. Teď si dáme taky píseň, která pochází z doby před rokem 89, konkrétně z října roku 1985 a jmenuje se Bab. Tuhle tu píseň zařadil countryman Dan Seals, který ji i spolu napsal s Jennifer Kimball a Paul Davisem. Zařadili na album Won't Be Blue Anymore a byla vypuštěna jako single. Na straně B byla píseň In Sun and Tone. No a Bab se okamžitě vyhoupla na přední místa hit parád. Mimochodem ve studiu mu při nahrávání sekundovali skuteční mazáci. Byl tam třeba Paul Davis, který programoval bicí, také Joe Stanley na kytaru nebo Steve Gibson na kytaru, Jim Horn na saxofon, to je známý dechař, který spolupracoval třeba i s Rolling Stones. Takže opravdu velmi zajímavá sestava, ale já mám pro vás úplně žhavou verzi téhleté písně, protože díky moderní technice se podařilo spojit hlas Dana Searse se současnou nahrávkou country zpěvačky Tani Tucker. A já teda z tohoto spojení mám obrovskou radost, protože oni dva se znali samozřejmě. Oba dva byli velmi slavní v těch 80. letech, takže se potkávali i na společných pódiích. Ale nikdy vlastně nenaspívali řádný duet, takže stalo se to až teď, ale myslím si, že to je opravdu povedené. Ta píseň vyšla doslova do písmene před pár dny. Tak jestli znáte originál, pojďte porovnat s touto verzí.

dnes už to vím, kam ty cesty mohly vést. Dnes už to vím, ten život za to stál, že pravda je jen jedna a ostatní čas vzal.

Ano, tak to byla velmi pravdivá píseň, kterou zpíval Pavel Brimer společně s Fešáky, dnes už to vím. A mimochodem, tenhle ten nádherný text pro Pavla napsal můj včerejší telefonní host, zpěvák, skladatel a kytarista Fanda Kassel, takže kdyby náhodou poslouchal, zdravím ho a děkuju mu za tenhle ten nádherný text, který Pavlovi složil. Teď si pustíme, přátelé, Abu. Tak říkáte si, co ABBA má společného asi s country hudbou. Pro mě ABBA teda jedna vůbec z mých nejlepších, nejmilovanějších kapel na světě. Její muzika je něco úžasného, zvlášť pro mě jako pro muzikanta, neustále tam něco nalézám. Když si to dám na sluchátka, tak to je tak vymyšlená muzika. Každé brnknutí na každý nástroj, každé ťuknutí, každý zvuk, vše je dokonale vymyšleno, zapadá to do sebe. A funguje to doslova, jak se říká, jak dobře namazaný stroj. No ale představte si, že Björn Ulvaeus, jeden ze členů ABBY, je také milovník country hudby. A to dokonce takový, že před nějakým časem natočil i country píseň, kterou vypustil do světa i s videoklipem. Já jsem dokonce poslouchal a viděl rozhovor s ním, když o té písni vyprávěl u sebe na jednom z míst, které má rád, protože domů má víc samozřejmě i po světě, ale tenhle je opravdu ve Švédsku, protože Björn je opravdu hrdý Švéd, je velmi hrdý na svoji zemi a myslím si, že Švédsko i na něj, protože vydělalo jim tolik peněz, že jeden čas se říkalo, že ABBA vydělává Švédům víc než automobilka Volvo, což si myslím, že byla pravda a kdo ví, jestli to tak není dodnes. No a Björn Ulvaeus seděl na té své chatě u vody a vyprávěl o tom, že vždycky už jako malý kluk měl rád písničky cowboyů z westernu. No a takže jednoho dne sedl a říkal si, no když já tu country hudbu mám tak rád, no tak přece můžu si zaspívat taky jednu písničku. A skutečně tu píseň vydal a já vám doporučuji i ten klip, abyste se podívali, jak to vypadá, když country zpívá člověk, který napsal takové hity jako Mamma Mia a Money Money a desítky dalších. Ta píseň se jmenuje Hey Grandma Man.

Tak to bylo Honza Spálený a píseň k pomilování. Jedna z jeho typických písní. Na úplný závěr hodinky country je všechno, co se mi líbí. Jsem si připravil krásnou baladu, která se jmenuje Tell Me I'm Crazy, kterou bude zpívat zpěvačka Shelby Lynn. Tuhletu dámu já jsem poprvé slyšel na začátku 90. let a byl jsem jí naprosto okouzlen. A nutno podotknout, že toto okouzlení trvá dodnes, a to nejenom proto, že to je opravdu půvabná dáma, ale hlavně skvělá zpěvačka, která má mnoho tváří pěveckých, protože ona stejně tak dobře dokáže zaspívat country píseň, folkovou, jazzovou, dokonce swingovou, pak i trošku tvrdší rockovou, a všechno jí nesmírně sluší. A ona byla velmi úspěšná hlavně v roce 91, kdy tehdy byla nominována Akademií Country Music na zpěvačku roku, což samozřejmě vyhrála. A dokonce tehdy porazila takové hvězdy jako Carlin Carter nebo Matrisha Burke, což teda byl jako velký kalibr. No a mimochodem Shelby Lynn má sestru Alison Moore, což je také docela známá zpěvačka. Shelby Lynn také dostala cenu Grammy za vlastně objev, dá se říct, za nejlepší z objevů roku 1999 až, protože ona vydávala desky, ale ty zůstaly trošku bez povšimnutí, ale pak si ji konečně všimli. No a dodnes vystupuje, koncertuje a dělá takovou zvláštní muziku, jak už jsem říkal, která je trošku rozkročena víc do široka žánrově. Ale tahle ta balada, ta právě pochází z těch let, kdy jsem ji začal poznávat a dodnes jí mám moc rád, tak doufám, že se bude líbit i vám. No a já se na vás budu samozřejmě těšit po 21. hodině. Petr Kocmar vám přeje klidný prázdninový večer.

vážně nevím, o co kratší. Dívenko spanila, ale silná jako hrad, je to snad postila.

0: Going down to my grandpa's old house, and I'm gonna get that old clock, and I'm gonna shine it up, and I'm gonna oil it up good, and get it fixed up pretty, and it'll keep time for me, just like it did for my grandpa.
1: To byl Johnny Cash a jeho verze slavné písně Grandfather's Clock, kterou v roce 1876 složil Henry Clayburgh. Pro mě osobně také srdcová skladba, protože to jsem už jako malý kluk hrával s mým tatínkem. Moc rád na to vzpomínám, dědečkovi hodiny. Je 21 hodin, téměř 12 minut, posloucháte středeční večerní vysílání Country Radia. S vámi i nadále ve večerní vysílání Petr Kocman až do půlnoci. No a já bych, prosím vás, měl teď speciální přání všem Kristiánům, kteří dneska slaví svůj svátek. Tak milí Kristiánové, přeji vám vše dobré. Mám ve svém okolí 3 Kristiány, kterým jsem samozřejmě popřál, ale teďka přeji i vám ostatním, které nemám to potěšení znát. Stále si ještě užívejte svůj dnešní svátek a abych byl stylový, tak vám musím zahrát píseň, která zazněla ve filmu Kristián, pochopitelně. Ano, je to píseň jen pro ten dnešní den. Ale já vám ji nepustím v originále od R.A. Dvorského, jak zazněla ve filmu, ale tak, jak ji skvěle před mnoha lety nahrál Ondřej Havelka se svými Melody Makers. Takže Kristiánové pro vás a pojďme si navodit tu atmosféru. Vzpomeňte si, jak Oldřich Nový byl v baru a říká tam Adině Mandlové, tedy slečno, zavřete oči, odcházím.

0: Nevím, jestli jste to zaznamenali, ale v neděli 2. srpna byl den suchého zipu. No a otcem, tedy vynálezcem suchého zipu, je muž jménem Georges de Mestral, švýcarský inženýr, který se zapsal do dějin právě díky suchému zipu. Tento vědec se jednou totiž procházel v přírodě v Alpách a díval se kolem sebe a během procházky se na něj a jeho psa neustále lepily takové ty suché plody lopuchu, známé jako kuličky s bodlinami, které najdeme samozřejmě i v naší přírodě a zejména dětem slouží k zábavě. Mimochodem na Moravě se tomu říká kudly babka. No a právě bodliny z háčky Mestrala zaujaly a začal uvažovat o tom, že by mohl vyrobit podobný mechanismus, který by měl všestranné praktické využití. Trvalo několik let, než suchý zip vyrobil. Dlouho totiž zkoumal plody rostliny pod mikroskopem, než se mu podařilo vyvinout podobné drobné příchytné háčky synteticky. To se mu povedlo někdy v roce 1948 a o pár let později, roku 1955, si suchý zip nechal už patentovat, co by svůj vynález. Tehdy se mu ovšem neříkalo suchý zip, ale označoval se jako velcro. No a tento název odvodil ze spojení dvou francouzských slov, a to velours, tedy česky samet, a crochet v českém překladu háček. No a slovo velcro se pak objevilo i jako název výrobní společnosti specializující se na produkci suchého zipu, kterou Švýcar Mestral založil. A tam mimochodem existuje dodnes, co by mezinárodní společnost fungující po celém světě. Úplně první suchý zip byl opatřen háčky vyrobenými z bavlny, no ale ty se ovšem časem projevily jako ne zcela praktické a tak se zkoušely jiné materiály, až se nejvíce osvědčila nylonová vlákna, která se vlastně používají dodnes. No a trvalo ale poměrně dlouhou dobu, než vědci přišli na to, jak mají být ta jednotlivá vlákna dlouhá, tvarovaná a hustě poskládaná vedle sebe, zkrátka, aby byl suchý zip co nejlépe funkční. Tady jasně vidíme, jak ta příroda je opravdu chytrá, když něco takového vytvoří. Zatímco dnes suchý zip využíváme takřka denně, v dobách jeho uvedení na trh sklízel tento vynález tedy spíš kritiku a vlastně i výsměch. No, když se objevilo první oblečení se suchým zipem na modní přehlídce, což bylo v New Yorku, tak se lidé modelům smáli a vnímali je jako nehezké. Negativní ohlasy pomalu ale ustupovaly do pozadí a během 60. let, samozřejmě minulého století, a to se začal už suchý zip využívat hojně, třeba i kosmonauti v NASA ho využívali. Pro ně to je totiž přelomový vynález, který našel nenahraditelné uplatnění při upevňování různých předmětů ve vesmíru ve stavu bez tíže. No a také ho mívají na svých skafandrech samozřejmě. Z oblasti letectví a kosmonautiky suchý zip pronikl i mezi sportovce a oděvní společnosti ho začaly používat při výrobě sportovních oděvů a obuvi, kde se ostatně využívá dodnes. Všichni to máme určitě na nějakém oblečení ke sportu. No a stejně tak se jeho užití uplatnilo ve zdravotnictví anebo armádě. Mnohé zdravotní pomůcky jsou dnes totiž opatřeny suchým zipem, třeba určitě znáte ortézy nebo pásy využívané při měření krevního tlaku. Členové bezpečnostních složek si zase na své uniformy připínají jmenovky nebo hodnosti právě pomocí suchého zipu. Takže to bylo tedy k nedělnímu dni suchého zipu. A mám k tomu lehce, ale opravdu lehce tématickou píseň, protože suchý zip nahrazuje do jisté míry lepidlo, takže se dá říct, že se jedná o jistý druh přilepení. A já mám teď pro vás skvělou píseň Mirka Černého, která se jmenuje Jsme slepení.
1: Může to být tak 5-6 dní, co jsem zbaštil kampaň reklamní a koupil jsem si vteřinový lepidlo. Jenomže technik jsem jak kus dubu a jak jsem vyndal tu tubu, zlomil jsem jí a všechno na mě vykydlo. Popad jsem ručník, abych ten gel smil, jenomže ten se bídák přilepil tak pevně, jak můj šestej prst. Protože smůla sama nechodí, kocour klubíčko zahodil, skočil mi na klín a přiklížil si srst. To náš base Dante dovnitř vletěl, já pohladil ho po tom dlouhým hřbetě a v té chvíli jsem s ním slepenej byl. Basice zděsil a táhnul mě ven, srazili jsme klícku s papouškem, ten vylít ven a k hlavě se mi přilepil. Nedovedete si představit ten děs, papoušek kocour a vyděšenej pes, ten tahal tam a druhej zas tahal sem. Dával jsem pozor, ale marná práce, přilíp jsem vázu i s flákem vegetace, popelní kastrol, pedlovky s kyvadlem. Nakonec jsem vysílenej padl do křesla, v té chvíli ty ses ke mně snesla s úsměvem a s pohybem motýlím. Řekla jsi, můj chlapče zlatej, ty jsi nějakej rozvlátej, neudržím se a hned tě políbím. A než jsem stačil něco říct, dala jsi mi velikánskou pozornost.

be teď slepený. A pak za pár dnů mě napadlo, jak vlastně vyrábějí tohle lípadlo. Ta továrna musí být polepená dělníky. Podlahy odplný, na zdech košel duny, na stropech čepice zbavlny z vlny. Vyrobit ten prvý je skutečnej div techniky. Kdybych se tak mohl dostat k telefonu, přesvědčit doktora přijít ke mně domů, snad by od výstavy kocoura papouška i našeho hafínka. A tu ráno bych nejdřív lít do fabriky, kde vyrábějí ten klík a nadřelím všechny záchodový prkínka.

víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s trampskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

0: Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.
1: Když jde blizár s vichřicí, já sám jedu pánicí a na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil a jen

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Půdě už nemůže apat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno jsem. Tak se nocí probíjí z láhve brandy

zbývaj k Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

ptáka. Na plážích v písku hrady postaví. K čemu jsou hrady,

Právě dnes, tedy 5. srpna v roce 1962, zemřela ve věku 36 let v Los Angeles v Kalifornii Marilyn Monroe. Ona vlastně většinu toho svého dětství strávila v pěstounské péči a siročinci, což se na ní určitě podepsalo v následujícím životě. No a v roce 1946 pak podepsala smlouvu s filmovým studiem 20th Century Fox, což byl opravdu průlom. No a věnovala se také modelingu a role ve filmu Asfaltová džungle z roku 1950, tak ta jí přinesla ten první velký úspěch. Ten byl následován tedy hlavní roli také v melodramatu Neobtěžuj se klepáním, to bylo o dva roky později, po boku Richarda Wadmarka a též hlavní roli ve filmu Niagara, to byl takový noir film. No a poté se stala představitelkou takových těch klasických, jak ona říkala, hloupých blondýnek, jejíž naivní chování vede ke komickým situacím ve filmech třeba Jak si vzít milionář nebo Páni mají radši blondýnky, Slaměný vdovec a další. Ty následující roky se snažila vymanit z této škatulky sexuálního symbolu filmového plátna, jak ukázala také ve snímku Autobusová zastávka v roce 56. Ve vlastní produkci pak vytvořila hlavní roli po boku Laurence Oliviera ve filmu Princ a tanečnice, to byl tuším, že rok 1957. Za tu obdržela také cenu Davida Di Donatella, no a Zlatý globus jí vynesla role Sugar v komedii Někdo to rád horké v roce 59. Tu samozřejmě všichni dobře známe a dodnes je to skvělý film. No a posledním dokončeným filmem se stalo drama Mustangové z roku 61, natočené podle scénáře jejího tehdejšího manžela Arthura Millera. Poslední roky svého soukromého i profesního života bojovala nejenom se závistí, ne se závistí, jsou taky samozřejmě, ale hlavně se závislostí na uklidňujících prostředcích, ale i s filmovým studiem o lepší postavení a role kvůli špatnému zdravotnímu stavu ovšem získávala jako herečka špatnou reputaci. Byl to opravdu velký boj. Ona se snažila pořád projevit jako charakterní herečka, ale bohužel jí nebylo přáno. Neustále jí předhazovali ty hloupé blondýnky a nebylo to lehké. No, nikdy neobjasněné okolnosti její předčasné smrti v roce 62 pak vedli k velkému množství spekulací a různých teorií. No a v průběhu let po své smrti v 36 letech se Marilyn Monroe stala kulturní a filmovou ikonou a jakýmsi sexuálním symbolem, což tvrdila instituce TV Guide Network, která Marilyn Monroe dokonce v roce 2009 zvolila za nejvíce sexy herečku všech dob. No, neměla to lehké. Doporučovala bych vám také ke zhlédnutí krásný dokument, který jsem viděl s okolností před časem a ve kterém si myslím, že mnozí z vás by mohli malinko pootočit svůj náhled a názor na tuto krásnou dámu, o které samozřejmě ve společnosti panují takové ty prvoplánové přesně, no tak to je hloupá blondýna, ale nebylo to tak. Doporučuji její životopis i knižní, který jsem přečetl. No a já bych moc rád na Marilyn Monroe zazpomínal jak jinak než krásnou písní, že nevíte jakou. I wanna be loved by you.

V roce 1992 byl uveden do Country Music Hall of Fame, tedy do síně slávy country hudby, zpěvák George Jones. No a o 4 roky později vydal senzační album, kterým se do jisté míry, dá se říct, vrátil, protože nikdo nečekal, že by ještě jednak v jeho letech, ale také v tom stavu, který ještě relativně nedávno předtím zažíval, což bylo velmi těžké alkoholové opojení, že by něco stvořil a spojil se s partou nešvilských muzikantů, tehdejší, současnou partou, která funguje i nadále. Už jsou to ale pánové v takovém starším věku, ale tehdy to byli mladíci, no a ty tu jeho desku nesmírně nakopli. No a najdete tam i píseň, kterou si pustíme teď jako úplně poslední v hodině, a která se jmenuje Billy Bat. Zpívá George Jones a po 22. hodině se na vás budu opět těšit. Petr Kocman vám přeje krásný večer.

Ano, ano, tak to byl Valda Matuška a jeho veliký hit z roku 1965 z prvního LPčka Nebeský kovboj. Ten český text napsal pro Valdu, dá se říct, jeho dvorní textař pan Ivo Fischer. Tak, takovýhle písniček na vás čeká samozřejmě spousta. V tuto chvíli je právě 22 hodin 11 minut. Posloucháte středeční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a z těch písní, které vás čekají, mohu nabídnout třeba krásnou písničku Pepíka Šimka Greenhornu, Zbyl mi jen tvůj mokasín.

Tak, to byla malá nabídka toho, co vás čeká, ale teď už je připraven Glen Campbell a písnička All Norwood's Coming Home. Petr Kocman vám přeje hezký prázdninový večer.

Pojďme se alespoň v rychlosti podívat na některé události, které proběhly v historii právě 5. srpna. Tak roku 1888 Berta Benzová jako první řidička automobilu podnikla 106 kilometrů dlouhou cestu z Mannheimu do Pforzheimu, což byl tedy velmi vykutálený kousek tehdy, nutno podotknout. V roce 1962 zatkla jeho africká policie Nelsona Mandelu, no a následně zůstal uvězněn dlouhých 28 let. V roce 2016 byly v Rio de Janeiro zahájeny letní olympijské hry. Byly to 31. letní olympijské hry. No a v roce 1973, právě 5. srpna, odstartovala z kosmodromu Baikonur sovětská sonda Mars 6. No a s vesmírem je spojeno ještě jedno výročí, protože právě dnes se v roce 1930 narodil americký kosmonaut Neil Armstrong. Opustil nás mimochodem také v srpnu, a sice 25. v roce 2012. No, když tedy máme takové dvě zprávy spojené s kosmonauty, s vesmírem, tak bychom si mohli dát jednu velmi vydařenou tématickou píseň. Kdyby vás zajímalo, jak to dělají kosmonauti, tak tady máte odpověď.

nosil. Bylo nějaký suchý těsto, já vám zkusil. Někdo kleje a tím řeší proti Bohu, já však hledím na oblohu. Jak to dělaj? No řekněte mi, jak to dělaj, kosmonauti. Všude samý monitory, budíky a stopky,

Určitě to všichni znáte nebo známe, někdy je prostě den blbec, nedaří se, úplně ne vše podle našich představ, ale já mám pro vás teď jeden takový opravdu mini příběh, který možná poupraví, pootočí pohled na věci, než tak, jak to běžně děláme. Tak ten příběh, ani nevím, kdo ho kdy stvořil, ale pamatuju si ho již dlouho. Jednoho dne seděl na schodech před budovou nevidomý muž s kloboukem u nohou a držel tabuli s nápisem: Jsem slepý, prosím, pomozte mi. Šel kolem novinář a viděl, že slepec má v klobouku jen pár drobných. Sehnul se a přihodil nějaké mince a potom, bez toho, aby se zeptal, vzal tabuli a na druhou stranu napsal jinou větu. Odpoledne se vracel kolem slepce a viděl, že jeho klobouk je plný mincí a bankovek. Slepec poznal mužův krok a zeptal se, zda to byl on, kdo mu přepsal tabuli a co tam napsal. Novinář odpověděl: Nic, co by nebyla pravda. Jen jsem dal tvým řádkům jinou podobu. Usmál se a odešel. Na tabuli stálo: Je jaro, ale já ho nevidím. A to poučení je: změň svou strategii, když se věci nedaří, a uvidíš, že se to obrátí k lepšímu. No, můžeme to zkoušet.

Tak to byl Olympic a jejich bláznivá želva. Do konce hodiny už to vidím tak jenom na dvě písně. Ale ještě bych rád odpověděl takhle na jeden vzkaz posluchače Leoše, který mi napsal zajímavou věc, kterou jsem nevěděl. Když jsem vzpomínal Henryho Forda, který měl 30. července narozeniny, nebo by měl, tak Leoš píše, že do automobilů Henryho Forda typu T bylo na přání montováno řízení pomocí opratí, kterými bylo možno i brzdit. Až si nový majitel zvykl, nechal si řízení přestavět na volantové. Tak to je krásná představa, jak jedu třeba po magistrále tady před muzeem a vidím ty řidiče, jak mají opratě místo volantů. No to by bylo něco krásného. Tak Leoši, moc krát děkuji za tenhle ten postřeh, který jsem nevěděl, tuto skutečnost jsem nevěděl, tak už jsem zase trošku chytřejší. Dostal jsem vzkazy od některých vás, dalších posluchačů, k těm se dostanu hned v té příští hodince. Teď už Dean Martin a Memories Are Made of This. Petr Kocmar vám přeje hezký večer.

To byla Johnny Cash a písnička Wanted Man, respektive její nová verze z roku 1991, kdy Johnny Cash vydal CDčko s názvem The Mystery of Life. No a taková zajímavost, tu solovou elektrickou kytaru mu tam hrál Marty Stewart, veliká hvězda country, kterou také znáte z vysílání Country Rádia, protože Marty Stewart byl jeden čas v jeho rodině také a také hrál dlouhá léta v jeho doprovodné kapele. A byli spolu i v Evropě, byli ve Švýcarsku a když jsem měl to potěšení se setkat s Marty Stewartem, tak bylo to velmi dojemné, protože jsme se mimochodem jednou setkali i ve Švýcarsku na tom místě, kde naposledy hrál s Johnny Cashem, tak bylo vidět, že mu trošičku vlhne zrak. Tak je 23 hodin 10 minut přesně, posloucháte středeční noční vysílání Country Rádia, no a já tady mám od vás několik vzkazů, pozdravů. Vezmu to po pořadě, píše posluchač Pavel, že by si přál, jestli bych mu mohl zahrát jako vzpomínku krásnou písničku Delia od Toma Jonese. No, mohl, zahraji velice rád, protože ji ve svém archivu mám. Tom Jones prostě nemůže nikdy zklamat, to je neskutečná persona. Teď jsem se zrovna nedávno díval na to, jak někde hrál. Ten člověk, jako by mu nebylo tolik, kolik mu je, neuvěřitelné. Takže Deliu moc rád zahraju a ještě tady mám další přání.

Ahoj Petře i celé Country Radio a všichni, kdo posloucháte. Zdravíme z Osoblažska, kde trávíme dovolenou letní pohodu. Při večerním posezení posloucháme vás. Pokud máte prostor, zahrajte nám kousavou deku od Banjo Bandu. Zdraví rodiny z Boskovic. No, Osoblažsko je, pokud se nepletu, takový ten severovýchodní výběžek v okresu Bruntál, tedy v Moravskoslezském kraji, a zasahuje až do Polska, takže to máte tedy krásnou dovolenou. No samozřejmě kousavou deku vám také rád zahraju, protože je to píseň, která mě vždy zaručeně rozesměje. Tak jdeme na to, teď kousavá deka, hned potom Delaya pro vás, posluchače Country Radia, přeji vám hezký večer.

I když je parné léto, tak strašákem jsou různé nemoci z nachlazení. No, má to logiku, samozřejmě. Klimatizace jde naplno, nedá se vyhnout prudkým přechodům z horka do chladna, plus k tomu ty nápoje s ledem, zmrzlina a tak dále. No, je to nepříjemná představa, ale kašel by se v žádném případě neměl tlumit. Existuje totiž nebezpečí, že se hleny usadí v dýchacích cestách a je malér. Uznávaný praktik alternativních metod léčby, inženýr Jiří Janča, doporučoval třeba čaj z omanu pravého, divizny, jitrocele a dalších sliznatých bylin. Praktické rady při dalších běžných onemocněních shrnul do knihy Malý receptář přírodní medicíny, kde zmiňuje nejenom uzdravující rostliny, ale také účinné tlakové masáže. Pokud vás trápí kašel, zánět produšek a podobně, podle Jiřího Janči je nutné povzbudit činnost jistého orgánu. A já se ptám, kterého? A to už je samozřejmě otázka pro vás, milí posluchači. Pokud byste chtěli získat knihu pana inženýra Jiřího Janči, napište si číslo do studia 210 323 333, ještě jednou 210 323 333. Takže, a já se ptám, je nutné povzbudit činnost jakého orgánu při kašli nebo zánětu průdušek. Takže se sliznicemi má přímou souvislost za A žlučník, za B štítná žláza, nebo za C slinivka břišní. Za A žlučník, za B štítná žláza, za C slinivka břišní. Volat můžete právě teď.

0: Tak přátelé, dneska jsem vás ale hodně potrápil, teda málem na to nestačila ani celá píseň a stále přicházely opravdu spousty telefonátů, ale ani jedna správná odpověď, až do chvíle, než se dovolal posluchač Tomáš, kterého právě teď vítám ve večerním vysílání Country Rádia. Tomáš, ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer.
1: Mám taky skoro už dobrou noc pomalu.
0: Ano, skoro dobrou noc, máte pravdu. Tak, ptal jsem se, co má přímou souvislost se sliznicemi. Takže byly tyto možnosti za A žlučník, za B štítná žláza nebo za C slinivka břišní. A vy jste správně odpověděl, že to je?
1: Slinivka břišní.
0: Je to tak. Tomáši, potleskatí jenom pro vás. Já se vás jenom zeptám, od vás to byl tip střelba od boku, nebo jste tušil, nebo věděl snad?
1: Vy jste nám napověděl.
0: No, napověděl, jak se to vezme? V čem myslíte, že jsem napověděl?
1: No, orgán, který má na starosti sliny, hleny, takže slinivka.
0: No, správně, výborně, dal jsem tam takovou lehkou nápovědu. Tak a Tomáši, jelikož dneska nedorazila paní Marcela Jurčíková, která je vždy ve středu a soutěží se o dvě knihy, respektive výherce dostane jako bonus ještě druhou knihu, paní Marcela se omlouvá, protože představte si, dneska mi volala v podvečer, že dostala ze sluníčka šílenou vyrážku a že nemůže mezi lidi nikam, takže se moc omlouvá. Tak já jsem se rozhodl, že stejně jako Marcela dává vždycky bonus, dám i dneska, takže vy jako bonus získáváte krásnou knihu od Jennifer Ackermanové, která se jmenuje Co sova ví, s podtitulem Nové poznatky o nejtajemnějších ptácích světa. Takže tyhle dvě knihy vám letí. Doufám, že jste čtenář, že si rád počtete. Tak to mám velikou radost. Mějte se moc hezky, děkuji vám za zavolání a ještě jednou gratuluju, přeju hezký večer.
1: Já děkuju vám.
0: Naslyšenou.
1: Hezký večer. Nebo večer.

k narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Tak za necelých 15 minut udeří půlnoc, já se s vámi tedy pro dnešní večer loučím, těším se na vás ovšem zítra od 20 hodin, opět v hodince country je všechno, co se mi líbí. Moc vám děkuji za všechny vaše vzkazy a pozdravy a doufám, že jsem vám vyplnil vaše písňová přání dle vašich představ. A nechci tedy končit nějak cynicky, ale vzpomněl jsem si, v sobotu jsem měl na koncert do Jeseníku a v autě jsem koukal na jeden film a byla taková komedie odlehčená, nechtěl jsem nic závažného, u čeho bych mohl klidně i usnout a bylo to skvělý, protože se tam dva kamarádi bavili o tom, jak to je s manželstvím a kdo za to může a on, ona a vzpomněl jsem si, jak kdysi Albert Einstein řekl krásnou věc, hlavní příčinou rozvodu je manželství. No a v tom filmu teda mimochodem ještě jeden z těch aktérů říkal tomu druhýmu, to mi připadlo obzvlášť vtipný, teda když mají manželé problémy, tak za to můžou vždy obě strany, jak manželka, tak i tchýně. A ten druhý mu říká potom asi po 4 hodině v tom filmu, kdyby si směl vybrat mezi manželstvím a milionem korun, co si koupíš jako první? Tak už jsem zapomněl, jak jsem film jmenoval, byl opravdu střeštěný, ale tohle mě pobavilo, tak jsem se s vámi o to chtěl podělit. Teď si ovšem dáme samozřejmě písničku a vybral jsem Pavla Bobka Láska ze školních let. Přeji vám klidnou noc, zítra přežijte vedro a večer naslyšenou se s vámi těší Petr Kocman.

se bledou pleť, však ústa po růži ti voní, jsou slova lásky monotónní, co počít mám si s nimi teď, když čekám na tvou odpověď a s matem pospíchám si pro ní, máš po sněžence bledou pleť, však ústa po růži

mě nepodveď. A strach, který ti oči sluní, až zmizí rychle, prosím, hleď. Jako ten sníh, co padal loni, máš po sněžence bledou pleť.

0: hnědou pleť, však ústa po růži ti voní.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte reprízu pořadu Folkmeny Country Radio.

To byl zpívající profesor Michal Heitzmann a písnička s názvem Hrad Pravda. Zpívající profesor Michal Heitzmann je fenoménem, nebo možná zjevem, mezi našimi písničkáři. Jednak je opravdu profesorem a kromě toho, že své znalosti přednáší svým studentům na klasických přednáškách, tak je také zhudebňuje. A funguje to prý jako docela zajímavá vložka o osvěžení při přednáškách. Na Portě se přiznám, že jsme na to koukali trošičku jako z jara, protože tam představil svoje naučné písničky o houbách. Má na svém kontě několik tematických alb. To o těch houbách je jedno z nich. No a je tam písňovou formou poučení i varování, jaké houby sbírat a co s nimi dělat či nedělat. No a teď nedávno vydal album, které se jmenuje České středohoří a okolí. No a tam se věnuje nejrůznějším zajímavostem Českého středohoří. My jsme slyšeli Hrad Pravda, ale má tam také Milešovku, Oblík, Boreč, Panenský Týnec, také Ranou či Bořeň. Já vám zahraji ještě písničku o opuce, což je opět zase poučení o tom, abyste věděli, jak rozlišovat nejrůznější horniny a kameny. Faktem je, že Michal Heitzmann používá poměrně střídmý kytarový repertoár. No a co se týče textů, tak se drží v takové, řekněme, realistické rovině. Nepoužívá příliš mnoho básnických obratů, eventuálně i nejrůznějších přirovnání a podobně. Je to prostě takové civilní a musíme si, nebo můžeme, si na to i zvyknout. Zpívající profesor Michal Heitzmann a ještě opuka.

A to už jsme u naší letní rekapitulace soutěžních písniček folkových stupňů v téhleté sezóně. Dostali jsme se až do února, tohle byla únorová novinka Pavel Volodkovič Životy. V únoru také soutěžili Kuba Slavíček s písničkou Zimní a Lada a kapela s písničkou Mořem v klidu. A pak už se dostaneme k lednovému vydání folkových stupňů Kolibříkův úlet Nová planeta a Elka Plout. Folkové stupně, nesoutěžní rekapitulace.

Možná se k tobě někdo otočí, možná se k tobě někdo přidá a jedním bleskem přímo do očí

Snad dobré jídlo někdo poručí, snad někdo omije ti dlaně, vymaní ruku z mého područí, se myšem přikryje si zbraně.

Elka s písničkou Plou také soutěžila v soutěži Folkové stupně. Ještě jedna lednová písnička nám zbývá, Člověk krve a Valérie. A pak už se podíváme do prosince. V prosinci soutěžila třeba Banda Band Starý časy a potom dvojice písní, které se docela chytly i v běžném vysílání. Sekvoj brácha a Pavel Čadek, Ten svět je venku. No a za týden se podíváme na listopad a možná i říjen.

0: si vykládat o vrázkách, kterých už máme ve tváři jako dnu v kalendáři.
1: Vždyť v každé

byla jich řádka snad, však nic to není na pořád. Budoucnost sotva k mání nastal

bude to na chvíli, jak za starých časů.

Posloucháte Folkmeny s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Je tu opět chvilka pro to, abychom se podívali trošku do historie, do 80. let, na písničky, které vyšly tehdy pouze v edici Dostavník, a to na singlech a nebo na kazetách. Takový pohled do historie čas od času máme v rámci pořadu Folkmeny a přišla chvíle i teď. Jakkoliv tematická je ta první hodinka, tak bych si dovolil nabídnout několik starších písniček, které se týkají léta, horka nebo poledne. Nabídnu vám Léto v podání skupiny Ženáči, Léto je blíž v podání Pacifiku, také Zapoledne od skupiny Neres a dokonce Dva roky prázdnin od skupiny Úsvit. Tak hezké letní prázdninování a poslouchání.

Pokud posloucháte nedělní premiéru vydání pořadu Folkmeny, tak ještě v příští hodince pokračujeme. Pokud posloucháte čtvrteční reprízu této hodiny ve čtvrtek hned po půlnoci, tak je to pro tentokrát všechno a další Folkmeny bude v neděli ve 20 hodin. I to připraví a provede vás jím Miloš Keller.

legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

Lenka Plačková. Její hosté, skvělá muzika a hlavně řádná porce nezaměnitelného humoru Ivana Mládka.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit.

lidské tělo číhá řada nebezpečí. Jednak jsou to nelítostné bakterie a dotěrné bacily, kroužící všude kolem nás, aniž by byly potvůrky vidět. Dále pak člověka sužuje zledovatělý chodník, rychle jedoucí auto, vosa, zdánlivě klidná sopka, padající lomítka, mochomůrka citronová, neléčená prodejná žena, moucha masařka a její věrná družka Bleška tulačka. Organismu se těmto nástrahám a neřádstvu brání seč může. Člověk sám pak svému tělu pomáhá nepopulárními, leč nutnými úkony. Mytím rukou, ranním cvičením, pobytem v přírodě a zeleninovou stravou. Někdy však i sebelepší prevence selže, jako onehdy u mne. Snad jsem své tělo ošidil o vitaminy, či snad mi v krámku podala pekařka housku umolousanou rukou. Jisté je, že jednoho dne jsem se probudil ne zcela ve své kůži. Pravda, 42,6 není žádná teplota, zvláště pro člověka, který má rád horké léto, ale fakt, že mi chvíle mi netlouklo srdce, mě nutil k zamyšlení. Zkusil jsem tělu pomoci a nemoc zahnat ranním cvičením, ale nožky vypověděly poslušnost a také ruce nedokázaly dopravit nad hlavu činku, byť měla jen slabých 80 kilo. A také mě přišel poprvé v životě lékař. Od prvního okamžiku, kdy vstoupil do mého pokoje, jsem k tomu člověku pojal nedůvěru. Vypadal tak mladě a byl oblečen bíle jako tenista Hejsek. Nemínil jsem se s ním proto dlouho bavit a vyplázl jsem na něj drze jazyk. Netušil jsem však, že zná protihmat. Vrazil mi kávovou lžičku tak hluboko do krku, že mi nezbývalo, než řvát hlasitě a, čehož měl zjevnou radost. Pomalu jsem rezignoval. Lékař si pak ještě vstrčil dvě gumové hadičky do uší a 10 minut mi luxoval prsa. Když tuto práci dokončil, oznámil mé ženě, že musím do nemocnice. Manželka začala plakat štěstí. Ovšem na mé straně tolik radosti nebylo. Nemocnice nepatřila mezi divadla, která jsem hodlal tento týden navštívit. Snažil jsem se proto ukrýt pod prostěradlo, ale viděli mě dírou. Po kratším zápase z lapiduchy jsem se ocitl konečně v autě. Jeli se mnou jako blázni, jako by snad ani řidič nevěděl, že veze nemocného. Nemocnice mě překvapila svou rozlehlostí. To je zase něco úplně jiného než můj přízemní baráček z vepřovicových cihel. Protekcí jsem získal ubytování téměř na samotce ve 20-lůžkovém pokoji. A řeknu vám, nás 35 nemocných se tam celkem pohodlně vešlo. Pravda, každý neměl svou deku. Ale my s vysokou teplotou jsme ji stejně nepotřebovali. A tak jsem si žil na své židli spokojeně. Snad jídla. Jídla mohlo být trochu víc. Zvláště pro nás, kteří jsme chtěli posílat něco domů na přilepšení. Ještě, že jsme měli na pokoji 4 zlomeniny, které nebyly z nejrychlejší. Než přihopsali ke stolu, byla z jejich porce již dávno odebrána daň. Některé zlomeniny to nesly těžce a žalovali lékařů. Ale když jsme jim v noci pokropili sádry vodou a oni mohli začít s léčením znovu, přestali rázem donášet a posílali si raději pro jídlo do bifé. Však si také užili mých posměšků. Neděle byla pak ve znamení návštěv. Oholili jsme se, sestry přestlali postele a židle a my začali vyhlížet své příbuzné a známé. Pravda, u mě zůstalo vždy jen při vyhlížení. Nepočítám-li prodavače novin, který ovšem přicházel spíše za obchodem než za mnou. Za to soused Klikoš si na samotu nemohl stěžovat. Když se do místnosti vhrnulo jeho 16 dětí a během návštěvy se narodilo 17, měli se zlomeniny co ohánět, aby uhájili místo k sezení. Já měl to štěstí, že jsem byl u Klikoše v přízni. Když ho minulý týden pronásledovala sestřička s injekcí, nastavil jsem jí nohu, takže zachráněný Klikoš mohl nakazit vzteklinou další 2 pacienty, kteří se mu nelíbili. Sotva návštěvy odešly, vrhli jsme se s Klikošem na zlomeniny a prošacovali jim kapsy a noční stolky. Márně ti chlapi ukrývali lahůdky pod sádrou. Klikošův hmat, vycvičen ze samoobsluhy, byl zvláště vyvinutý. Skutečně, tento můj nový přítel se v životě vyznal.
Tak například za geniální považuji jeho nápad chodit se dívat na televizi na oční oddělení, neboť tam bylo před obrazovkou stále volno. Byli jsme proto rádi, že z nemocnice půjdeme s Klikošem v jeden den. Mé teploty opadly a také Klikoš neštěkal a už 3 neděle nikoho nepokousal. Večer před odchodem jsme ještě naposledy prošacovali zlomeniny a šli rychle spát, abychom si ukrátili čekání na svobodu. Na tuto noc však ani já, ani Klikoš do smrti nezapomeneme. Úderem 12. se v rohu místnosti vztyčilo několik postav. Byly to zlomeniny. Už týden ty potvory simulovali dále nemoc, aby se nám mohli pomstit. Zmlátili nás dokonale. Nyní ležíme s Klikošem na jejich bývalých postelích a skoro všechny údy máme v sádře. A já jen čekám, co Klikoš vymyslí, aby nám spolupacienti nechávali trochu více jídla. Zatím neříká nic, ani když nás šacují.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát nás čeká Bluegrass, a sice Eastern Grass. Radim Zenkl a Ondra Kozák.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy ano, vstupujete dobrovolně do stavu manželského zde s přítomným Jiřím a chcete s ním společně žít ve dne